nejednou ztratí se v lesní spleti. To je pak smutno a kvůli tomu volejte je, ať vám trefí domů.

než člověk. Jsem král orangutan, jsem král všech králů král, jsem král orangutan. Vždyť já jsem králem opic všech, jsem v džungli prominent. Jsem králem, již už nelze víš, to těží mě jako cent. Já chtěl bych zajít.

Co ti ušlo za života, z toho tě vlastní duch nevymotá. Já musel sloužit, že jsem krát, ale lásce sloužil rád. Tyč je zlato mého rodu, konečně může duch do důchodu. Přátelé, díky na stokrát, já vám sloužil rád.

spoždění. Vlak na starou paku bude opožděn o 10.

0: zákoníku. Já se ti omlouvám. Dobře, milá dívko, beru tě na vědomí. Doufám, že tě hryst bude řádně svědomý. Já už musím poskakovat, mám veliký spěch. Čmelák Luča pozval mě dneska na oběd.
1: Milý koníku,
0: promiň koníku,
1: víš co koníku,
0: já se ti

0: Zlatá lásko, rád tě mám.
1: Rádio Junior.
2: Pozval jsem svoji tetu na výlet do Tibetu, až tam, kde ptáci svoje hnízda mají. Žijou tam bezvad niši a vůbec žádný myši, tibetský kočky všechny vychytají. Tibetská kočka mňau, mňau, má šikmý očka mňau, mňau, a kdo si počká mňau, mňau, koťat se dočká mňau, mňau, mňau. Tahle ta moje teta viděla už kus světa, jenomže v kočkách moc se nevyzná. Čmajzla tam je

dočká mňa, a kdo si počká mňa, koťat se dočká mňa. Když se to dozvěděl láma, povídá Buda s náma, koťata musí zůstat v Tibetu.

počká mňa, a kdo si počká mňa, koťat se dočká mňa. Lámovi moje teta, co viděla kus světa, slíbila, že dá pokoj navždycky. Jenže já vím, že ona čmajsla by klidně slona, anebo aspoň sluně indický.

vzadu na konci zahrady. Těžko by se to přehlídlo, dějí se divné záhady, někdo tam chodí na jídlo, to něco se hrabe.

0: už máš jenom Marušku, co tě hladí po růžku.
1: Rádio Junior.
2: Na okoště cesta jako žádná ze

0: patří do hnědé popelnice.
1: A kam patří tohle?
0: Obaly od mléka nebo džusu.
2: Oranžová.
0: Do oranžové popelnice.
2: Červená.
0: Do červené staré telefony, kabely a baterie.
1: Tam nebo

To se někdy může.

Putujeme světem, životy jak hlavolam, na který jsme krátký. Všichni spolu, přesto jsme tu každý sám. Smysl mizí mezi řádky.

holky, kluci, rodiče a prarodiče. Druhý týden v září se Jičín mění na velkou pohádkovou říši. Startuje totiž festival Jičín město pohádky. A Rádio Junior u toho nebude chybět. Ať už ve vysílání, nebo přímo na místě. Za Junior se v Jičíně představí rozhlasový skřítek Hajaja. Ve vysílání i na místě uslyšíte redaktorku a moderátorku Terezu Rašovou. Těšit se můžete na páteční pohádkový koncert Rádia Junior s Klárou Novákovou a Adélou Křivánkovou. V sobotní Lenivce rozpohybuje rozhlasová rozcvička v režii moderátorů Rádia Junior Jany Richterové a Jiřího Kohouta. Následovat bude koncert Rádia Junior Kája a Bambuláček. A nejen to, mrkněte na stránky festivalu pohádka.cz nebo dorazte do Jičína od 9. do 12. září. Více na radiojunior.cz.

0: to jo.
1: Budeme soutěžit,
0: si piš.
1: Budeme pro všechny, budeme s váma, na oběd, večeři, klidně od rána.
0: Tohle to smysl dává.
2: Pokládá klub speciál. Vážně.

0: loving, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: Český rozhlas Rádio Junior uvádí Žili byli.
2: Žila byla jednou jedna krasobruslařka Sonja Henný. Já nevím jak vy, ale kdybych si měla vybrat, na který zimní sport se budu dívat v televizi, vždycky by vyhrálo krasobruslení. Od jakživa mě bavilo poslouchat tu hudbu a dívat se, jak se po ledě doslova vznáší nadaní muži i ženy v krásných kostýmech a dělají přitom piruety, skoky, otočky a další neuvěřitelné kousky. Jednou z nejslavnějších postav tohoto sportu byla Sonja Henný. Narodila se v roce 1912 v Norsku. Otec byl sportovně nadaný obchodník s kožešinami a věnoval se cyklistice a rychlobruslení. Jeho dcerka s krasobruslením začala jako šestiletá, byla velmi nadaná a v pouhých 11 letech startovala na zimních olympijských hrách. Tenkrát se mimochodem bruslilo venku, ne v krytých stadionech jako dnes. Malá Sonja skončila poslední z 8 závodnic. Všichni si ji ale i tak zamilovali a jí prohra neodradila. Tvrdě trénovala a rychle se zlepšovala. Za 4 roky už si z další olympiády odnášela zlato. Vyhrála 10 po sobě jdoucích mistrovství světa v krasobruslení a na zimních olympijských hrách vybojovala 3x zlatou medaili. Byla neporazitelná a každý ji znal. Stala se hvězdou. Kam se vrtla, tam se na ní vrhali davy fanoušků a policie ji musela před nimi chránit. Změnila celou podobu krasobruslení. To bylo do té doby daleko těžkopádnější, než jak ho známe dnes. Sonja křižovala ledovou plochu rychle jako vítr a měla svěží styl. Díky ní se objevila ladnost, propracovaná choreografie a elegantní pohyby, které do té doby nikdo nedělal. Skvěle využila svoji průpravu z baletu, kterému se jako malá věnovala. Nevylepšila ale jen vizuální podobu bruslení, posunula i jeho technickou stránku. Do svého soutěžního programu zařadila axla, tedy jediný krasobruslařský skok, do kterého se najíždí a odráží směrem vpřed. Do té doby ho kvůli náročnosti skákali jen muži. Proslavili ji i její piruety. To jsou prvky, kdy se krasobruslař rychle točí neboli rotuje dokola kolem své osy na špičce jedné brusle. Říká se, že Sonja dokázala v ideálních podmínkách udělat skoro 80 otáček v rámci jedné piruety, i když při běžných vystoupeních jich samozřejmě dělala daleko míň. Motá se mi hlava, jen to říkám. V jejich překrásných piruetách také dobře vynikla další novinka, kterou zavedla – krátké sukínky nad kolena. Dnes je to jen těžko představitelné, ale předtím ženy bruslily v dlouhých sukních po kolena. Sonja také spopularizovala bílé dámské brusle, původně totiž byly z tmavé kůže. S drobnou norkou na led zkrátka vtrhla doslova revoluce. Krasobruslení se tak stalo nejen sportem, ale také pěknou podívanou. Sonja byla magnet na diváky a toho si samozřejmě všimli i ve světě showbiznisu. Vystupovala ve vlastní ledové show, která cestovala po Evropě.

0: proti Hitlerovi bojovali v druhé světové válce, vůbec nelíbilo. Sonja se nezajímala jen o sport. Společně s třetím manželem krátce před smrtí založila v Norsku Muzeum moderního umění. Doba i náročnost krasobruslení se od časů Sonje Henny hodně změnily. Dnes už by asi žádnou medaili nevyhrála. Krasobruslařské výkony jsou propracovanější, vybroušenější a skáčou se i čtverné skoky. Ale i to je vlastně důkaz jejího přínosu. Lidé jako ona totiž inspirují ostatní, aby se snažili posouvat hranice možného. Historie si hold pamatuje ty, kdo se nebojí uklouznout.
1: Další díly pořadu Žili byli najdete na webu radiojunior.cz, v aplikaci Můj rozhlas a podcastových platformách.

0: Máte rádi zvířata?
1: Pozorujete je v přírodě?
0: Máte zvíře doma?
1: Zkoušíte někdy zkoumat jeho duši a víte, kdy a proč je v pohodě?
0: Tak to se budete cítit super mezi námi zvířaty.
1: Lidský a zvířecí svět se potkají na Rádiu Junior každé úterý ve 3 hodiny odpoledne a v repríze v sobotu v 7 večer.
0: Zvířecí hosty a k ním odborníky, ošetřovatele, ochranáře, trenéry a chovatele zve do nového pořadu Mezi námi zvířaty Veronika Hájko.

0: poklady.
1: Královna Koloběžka, Bubáci a Hastrmani,
0: Zlatovláska, Sůl nad zlato
1: a tak dále a tak dále.
0: Nejlepší pohádkové příběhy z našeho archivu.
1: Klasické zápletky a napínavá dobrodružství v podání hereckých legend, u kterých se budete bát i smát.
0: Poslouchejte každou neděli od 19 hodin a zpětně na webu Radio Junior.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas.

0: Zvídavec Evy Sinkovičové.
1: Holky a kluci, vítám vás u nového dílu Zvídavce. Pojďme se společně vrhnout na tu dnešní zajímavost. Hypnóza může na mnoho lidí působit tajuplně. Je to hlavně tím, že se často s hypnózou pracuje ve filmech a knížkách a my o ní pak máme zkreslenou představu a věříme mýtům o ní. Pojďme si teď hypnózu trochu odtajnit. Hypnóza je změněný stav vědomí, který je možné využít při terapii. Může sloužit k odstranění některých psychických i fyzických problémů. Například se může člověk zbavit kousání nehtů, nějaké fobie nebo strachu a děti se třeba přestanou v noci počurávat. Za praotce hypnózy se považuje švýcarský lékař Franz Mesmer. Ten se domníval, že v těle pacientů dokáže najít jakousi magnetickou sílu, která je zdrojem lidského zdraví a on ji zvládne správně nasměrovat. Ve skutečnosti však lidem pomáhal pomocí hypnózy. Při hypnóze je zjednodušeně řečeno vlastně naše vědomí potlačené a naopak se aktivuje a pořádně rozběhne naše spontánní část. Díky tomuto dočasnému oddělení se dá lépe pracovat s naším nevědomím. Ve stavu hypnózy je pacient naladěn na příjem takzvaných sugestcí, tedy tvrzení, které je schopen přijmout za vlastní a díky kterým se snaží terapeut zmírnit nějaký příznak nebo problém, který pacienta trápí. Rozhodně ale v tomto stavu člověk nespí, což je častý mýtus. Je to spíš něco mezi spánkem a bdělostí. Někdy se přirovnává navozování hypnózy k fázi, kterou zažíváme před usnutím. Při hypnóze je člověk stále schopen komunikovat a taky může celou hypnózu vědomě přerušit. Rozhodně se tak při hypnóze nestane loutkou šíleného lékaře, který ho pak donutí dělat to, co by nechtěl. Ani v tomto změněném stavu vědomí totiž člověk neudělá věci, které by byly proti jeho přesvědčení. A jde zhypnotizovat každý? Do určité míry vlastně ano. Člověk ale nesmí trpět například mentální retardací nebo těžkými duševními poruchami, například schizofrenií. Schopnosti jedince ponořit se do hypnózy se říká hypnabilita. Všichni nemáme stejný stupeň hypnability, takže ne všichni se můžeme ponořit do opravdu hluboké hypnózy. Čím je však hypnóza hlubší, tím více může pomoci. Takže zhypnotizovat lze každý, ale pokud má člověk jen třeba průměrnou míru hypnability a s hypnózou nesouhlasí nebo jí vůbec nevěří, tak se do ní nedostane. Důležitý je totiž taky vztah pacienta a terapeuta, pacientova důvěra a tak dále. Na hypnózu ale obecně více reagují děti. V dospělosti se pak citlivost na ně ustálí na určité úrovni. Nejde ale o zázračnou metodu. Je potřeba hypnotická sezení opakovat a kombinovat je i s běžnou terapií. Až pak může mít léčba efekt. Někteří lékaři už se metodou hypnózy běžně zabývají, ale mnozí na ní ještě stále pohlížejí skrz prsty a šíří o ní nepravdy. Doba, kdy se hypnóza stane naprosto běžnou praxí, tedy nejspíš ještě chvíli nenastane. Moji milí zvídavci, pokud chcete o hypnóze někomu vyprávět, ale nestihli jste si všechno zapamatovat, tak nevadí. Už teď si to na webu Rádia Junior můžete poslechnout znovu, kolikrát chcete. A pokud vás napadá nějaká zajímavost, o které moc lidí neví, tak mi určitě napište a třeba se objeví v nějakém dalším dílu zvídavce. Tak ahoj!

0: pohádku mám nejradši?
1: Velkou pohádku na rádiu Junior.
0: Každý den se s ní vydávám na úžasnou cestu pohádkovým světem.
1: Už jsem potkala princezny i draky, čarodějnice i skřítky, prostě spoustu zajímavých osobností.

0: Máte chuť vydat se na cestu se mnou?
1: Tak poslouchejte každý den ve 13 a ve 20 hodin.
0: A pak můžete poslouchat znovu a znovu na webu radiojunior.cz nebo na Můj rozhlas.
1: S námi je čas na pohádku každý den.

0: Ve městě Praze je kopec Petřín. Na jaře tam svítí kaštany, voní střemcha a akáty a stojí tam slavná rozhledna, co se za úplňkových večerů chodí koupat do Vltavy. Pod vrchem Petřínem najdeme chaloupku s komínem na šišato a v té chaloupce hospodaří pejsek Gulík s kočičkou Jepinkou. Kdybyste je někde potkali, určitě je poznáte. Pejsek má kudrnatá ouška a kočička sametové mňoukání. Právě se navečeřeli. Kočička plete ocáskem smyčky i kličky a pejsek se rozmýšlí, zda si má pustit rádio s písničkami nebo si přečíst nějakou psí pohádku.
1: Já něco vím, pejsku.
2: A co pak?
1: Pěknou novinu, ale prozradím ji jenom za korunu. Stejně máš, pejsku, dvě. A já žádnou.
2: Za korunu je novina moc drahá, kočičko. Ale padesátník, ten bych obětoval.
1: Kdepak? Za padesátník je noviny jen půl.
2: Dobrá, kočičko, spokojím se s tím kousíčkem. Za padesátník, tady ho máš. A povídej.
1: V neděli.
2: A co dál?
1: Dál už nic. Za padesátník jsem ti toho pověděla dost.
2: No tak, kočičko, aspoň ještě kousek.
1: Kdepak? Nepovím.
2: Najednou mě popadla taková zvědavost, že se mi udělalo sucho pod jazykem, kočičko. Musím tu novinu vědět.
1: Až dáš padesátník.
2: Tady je.
1: Máme pouť.
2: V neděli máme pouť. To je opravdu pěkná novina, kočičko. A my na tu pouť spolu půjdeme.
1: Viď, to se rozumí, pejsku, že půjdeme. Dám svou korunu planetovému dětkovi s papouškem a pak ho poprosím, aby mi dovolil vytrhnout papouškovi zelené brčko na konci ocasu. To bude krása.
2: A já si za tu korunu koupím opečeného buřta. Snad mi ho prodají, řeknu, že k němu nechci hořčici. Už se moc těším. Kočičko.
0: Byla tenkrát ona matějská pouť ze všech slavných matějských poutí nejslavnější. Sjeli se tu kramáři a kolotočoví dětkové, houpačkové babičky, pernikáři, okurkáři, cirkusáci i eskamotéři ze všech koutů Čech. Celá Praha se houpala, točila, kupovala pražené mandle, opékané vůřty i cukrovou vatu. Vyvolávalo se tu, výskalo, frkačky frkaly a muzika vyhrávala. Pejsek s kočičkou chvíli po pouti chodili, všechno si prohlédli a vyposlechli.
3: Srdce z marcipánu, ten, kdo moje srdce koupí, nikdy, nikdy neprohloupí.
4: Je tran za korunu, kdo pětkrát trefí, vyhraje.
3: Už to frčí, už to jede, za korunu do kola nebo hlavu do hola. Ten, kdo nemá vůbec nic, tak zaplatí polovic.
1: Ty frkačky tolik frkají, že jsem z toho celá nervózní, pejsku.
2: Máš pravdu, kočičko, mě ten Rámus jde zase na hafání. Pojď, půjdem trochu stranou. Myslím, že tamhle mají opečené buřty. Čichám odtud přelípeznou vůni.
3: Koupte si, panstvo, čerstvé buštíky.
1: Koup si, pejsku, za korunu.
2: Počkej, kočičko, nejdřív si musím užít tu vůni. Ta je docela zadarmo.
1: Už jsi zužil dost, pejsku, kup si buštíka, tady toho v rohu je ze všech nejvypečenější.
2: Dobře, koupím si ho. Dejte mi ho, pane.
3: O, prosím, prosím, jen se račte vybrat jeden buštíček a dostanu korunu, prosím.
2: Tady je. Není. Jak to? Vždy tu byla.
1: Podívej se pořádně, pejsku.
2: Není, kočičko, já tu korunu
1: vytrousil. Hele, v kapse je díra.
3: Tak to vůštíček nebude. Lituji, panstvo, račte přijít, až najdete korunu.
1: Au, kočičko, to je neštěstí.
2: Neplač, pejsku, podívej, zmáčel jsi z vousky náprsenku. Ano, tak, kdy už bude toho nářku konec?
1: Nepřestanu plakat, dokud si nevystřelím z pušky na střelnici. Nic jiného mi, kočičko, nepomůže.
2: I tak pojď, pejsku. Dám ti svou korunu a můžeš ji celou prostřílet.
1: Doopravdy.
2: Doopravdy, pejsku.
0: A tak se pejsek s kočičkou odebrali na střelnici. Krásná střelnice to byla, plná papírových růží. A také tam měli plechové terče a pod nimi stály výhry. Kdo dobře střílel, mohl si vybrat vázu s čápem, nebo vázu bez čápa, nebo čápa bez vázy, či pejska z porcelánu, nebo kočičku ze sádry. Uprostřed střelnice stál děda s brýlemi na nose, nabíjel pušku a lákal zákazníky.
4: 5 ran za korunu, po koruně. Kdo 5krát za sebou trefí, získá krásnou cenu. Jen blíž, pánové a dámy, račte zkusit štěstí.
2: Nabijte nám pušku, pejsek bude střílet. Tady je koruna.
4: Ne, prosím, tady je puška a do toho, pejsku.
2: Pozor, mířím, kočičko. Je, trefil jsem. Vidíš, kočičko, flašinet hraje, opice na terči skáče. A ta babka, co točí klikou, udělala kotrmelec. Všechno jsem viděla, umíš krásně střílet, pejsku.
5: Nejlíp ze všech pejsků, viď, kočičko?
2: Nejlíp.
5: A teď budu střílet rychle 3krát za sebou. Dávej dobrý pozor, kočičko. Nejdřív na plechového vrabce. Teď na panáka se špičatou čepicí. A do třetice na sádrovou fajfku.
2: Sláva, povedlo se. I ta fajfka je rozbitá.
4: Pejsek střílí dobře. Ještě jednu ránu a jestli bude mít i naposledy štěstí, dostane nějakou cenu.
2: A budu si smět vybrat?
4: No samozřejmě.
2: Vybereš si ty, kočičko. Kterou cenu bys chtěla?
1: Já nevím.
2: Chtěla bys třeba vázu s čápem?
1: Ne, tu ne. Radši bych měla sádrovou kočičku, pejsku. Říkala bych jí koťátko a měla bych ji ráda.
2: Dostaneš koťátko. Ale nejdřív musím trefit tu kuličku nad vodotryskem, vidíš?
1: Ale to je moc těžký terč, pejsku. Vodotrysk chrlí vodu a kulička na ní pořád poskakuje nahoru, dolů a zase nahoru. Nezastaví se ani na chvilku.
2: Neměj obavy, kočičko. Vždyť víš, že střílím nejlíp ze všech pejsků.
1: Mankote, pejsku Gulíku, ty jsi to vyved. Rozbil si kočičku ze sádry, tu, co dává dědek jako cenu. Koukej, sypou se z ní střepy. Pěkně nám dědek vypráší kalhoty.
2: Já nerad, kočičko, já nerad. Asi jsem měl oko nejisté od pláče.
1: Děda natahuje vzadu terče, ještě si té škody nevšim.
2: Ale až si všimne, to bude mila.
1: Nebude, pejsku. Sednu si na místo té rozbité kočičky.
2: Ale to se přece pozná.
1: Nic se neboj, budu se tvářit docela jako sádrová.
0: Kočička chytračka šup přes pult do střelnice. Jeden skok a uvelebila se nahoře na poličce s cenami. Sedla si na místo rozbité kočičky, tam mezi vázou s čápem a vázou bez čápa. A sotva dosedla, děda se otočil. Rozhlédl se po střelnici a první, co uviděl, byly sádrové střepy na zemi. Nějak si to všechno popletl a pomyslil si, že pejsek střílel na fajfku ze sádry a trefil dobře a rozbil jí na kousky. I přišoural se k poličce a ukázal na ceny.
4: No, tak kterou pejsku? Kterou? No, kterou cenu si vybereš za dobrou střelbu?
5: Rád bych tu kočičku, co sedí mezi vázou s čápem a vázou bez čápa.
4: Jo, tak dobře, dostaneš ji. Tady ji máš a přijď zas.
5: Mockrát děkuju, nashledanou.
4: Nashledanou.
5: Můžeš obživnout kočičko, střelnice je za rohem.
1: Dobře to dopadlo, pejsku. Ještě štěstí, že byl ten děda takový popleta.
5: A taky, že si odložil brýle.
1: Nechce se ti už náhodou domů, pejsku?
5: Jej, kočičko, chce. Už mě to na pouti docela nic nebaví. A kdo ví, jaká nehoda by nás ještě mohla potkat?
1: Stejně už nemáme peníze.
5: Máme. Kočičko, podívej, tady na zemi.
1: Koruna? To bude ta tvoje ztracená, pejsku?
5: A víš co? Koupíme za ní po cestě vůští.
1: Opeču ti ho a sníš si ho doma, pejsku.
5: Ty jsi nejhodnější ze všech kočiček, ale sníme ho dohromady. Každý polovinu. Platí? Kočičko?
1: Platí, pejsku.

0: štěstí.
1: Děkuju, děvečko, že jsi tak hodná. Dneska to vínečko vyjunknu do dna.
0: Proč máš tak velké oči, baby?
1: To mám, Karkulko, proto aby... To abych tě lépe viděla.
0: Proč máš tak velké uši, baby?
1: To mám, Karkulko, proto aby... To abych tě lépe slyšela.
0: Tobě narostly fousy, baby.

0: Tak jsem tady kvůli tomu děvčeti, dneska se tu možná bude stříleti. Stůj, babo! Teď tu ti šelmo!
1: Tak já nevím, povídám stůj a on si lehne.
2: Je přihranej.
0: Tak jsem tady kvůli tomu děvčeti, teď bych ale potřeboval věděti. Není-li v břiše, tak buďte tiše.
3: Není-li v břiše, tak buďte tiše.
0: Tady je, snad nám ještě ožije. Vím, co s tím. Já jí z vlka vyprostím.
4: Pozor tam uvnitř!

0: babičkou.
1: Vystrašenou celičkou.
0: I když jsem jen prostý holub, připravil jsem vlka o lup. Ještě zpívá vyřešiti, necháme-li zvíře žíti.

Ahoj holky a kluci, rodiče a prarodiče, milí posluchači. Rádio Junior vstupuje do své 13. sezony a i v tomto roce se můžete těšit na několik novinek. Pořad Mezi námi zvířaty nahradil sobotní klub Rádia Junior. Každé úterý od 15. do 16. hodiny si moderátorka Veronika Hájková zve zajímavé hosty a jejich zvířecí parťáky. Dárek, který se našel zaprášený v archivu budovy Českého rozhlasu, se jmenuje Pohádkové poklady. Nádherné čtené pohádky z let minulých, klasické zápletky a napínavá dobrodružství v podání hereckých legend, u kterých se budete smát i bát, uvedeme každou neděli od 19 hodin. A zpětně poté k poslechu na webu Rádia Junior nebo v aplikaci Můj rozhlas. V roce 2026 chystáme i další překvapení. Rádi bychom představili nové díly u Šounovy pohádkové školky. A těšit se můžete i na další novinky, a to nejen ve vysílání. Děkujeme za vaši přízeň. Adam Kebert, šéfredaktor Rádia Junior.

0: Chess, chess. On, to je on, jo, jo, jo, ne, on. Máme energii, buďme na ní hodní. Ano, od koho je?
1: Je vodní.
0: Je vodní.
1: A nezapomeň zhasnout na záchodě. Šetři elektřinu.

0: Chtěli byste vědět, kolikrát za rok mrkneme?
1: Jaká barva očí je nejvzácnější?
0: A proč klokani neumí chodit pozadu?
1: Tak si poslechněte pořad Zvídavec Evy Sinkovičové a každý všední den se dozvíte jednu zajímavost.
0: Uslyšíte, co jste neslyšeli, dozvíte se, co jste nevěděli.
1: To vše a mnohem víc v 7.30 a v 18.10 na rádiu Junior.

0: Ahoj, kluci, ahoj, Jani, vítejte v mé tady ušou nově pohádkové školce.
1: Ahoj, holky, ahoj, kluci, ahoj, ušoune.
0: Pozor, jedeme požáru, hasič, hrdina, ušoun, rušoun, no tak přidej se, Jani.
1: No jasně, přidávám se. Kde hoří, kolego požárníku?
0: Jo, pozor, pozor! Hoří v pohádkovém lese blízko perníkové chaloupky.
1: Ajajaj, tak to vypadá na nehodu naší kamarádky dračice Evženie.
0: Nebo taky čarodějnice z perníkové chaloupky. Moc zatopila v peci.
1: A už to vidím. Velký oheň.
0: No jo, tak honem parkujeme, natáhneme hadici.
1: A hasíme.
0: Jo,
1: hasíme.
0: A já musím zjistit, jestli tu není nějaká zraněná pohádková postava nebo nějaké zvířátko. Vypadá to, že všichni dokázali ohni utéct.
1: Uf, máme to, ušoune. Dej mi 5.
0: Já mám jenom 4, ale plácneme si tak jako tak. Tac! Paráda, zvládli jsme to.
1: A za to si samozřejmě zasloužíme písničku. A protože hasiči jsou trénovaní a často také musí překonávat zábradlí, musí se dostat na vysoké budovy, zaspívám vám písničku Na tréninku parkouru.
2: Ušounova písnička.

0: a kluci, stále posloucháte hasičskou Ušou novopohádkovou školku?
1: My jsme s Ušounem právě uhasili požár v pohádkovém lese. A už i víme, kdo za něj může.
0: Představte si, že malí trpaslíci si doma vzali bez dovolení zapalovač a dělali si ohýnek.
1: No, nebojte, holky a kluci, už si je tátové trpaslíkové a mámy trpaslice pěkně podali.
0: Už jim to pořádně vysvětlili, kdo to kdy viděl v lese rozdělávat oheň.
1: To ví přeci každý, že v lese se oheň nikdy nerozdělává. Požár se v lese šíří rychle a může to být pro všechny hrozně nebezpečné.
0: Tentokrát čarodějnice z perníkové chaloupky řádila úplně právem.
1: I když ona by ty mrňavé trpaslíky za trest nejradši upekla k večeři.
0: Ale to bychom jí samozřejmě nikdy nedovolili.
1: Stačí, že jim rodiče určitě zakáží mini televizi.
0: Těm mini trpajzlíkům, zlobydlům, jedněm. Ale oni už to určitě neudělají ani v lese, ani doma. Stejně, jako by to nikdy ani nenapadlo holky a kluky člověčí.
1: Hele, Ušoune, když mluvíme o tom, co by holky a kluky napadlo.
0: A tak si dáme hádanku.
1: Přesně tak.
0: Ušounova hádanka.
1: Holky a kluci, nastražte uši. Čeká vás zase jeden zvuk na hádání. Tak, koho to slyšíte?
0: To je těžké.
1: Dobře, ještě malinko napovím. Hasič by našeho křiklouna nejspíš potkal, kdyby hořelo někde na zámku, protože je to takový častý obyvatel zámeckých zahrad.
0: Už vím. A holky a kluci už taky. Tak zase společně, ano? 3, 2, 1. Páv!
1: Paráda, holky a kluci, zase jste to uhodli. Je to páv. A za odměnu vás čeká pohádka. I v ní jsou zvířátka, ale tahle spíš potkáme na farmě než u zámku.
0: Ušounova pohádka.
2: Jednou stálo kůzle u vrátek do zahrady a vyhlíželo vepříka. Kdepak jen ten můj kmotr chodí? Tu po cestě od vsi běží vepřík. Kopítka má zaprášená a unavený je také dost. Mám tě, vepříku, jenom pro starost, řeklo přísně kůzle. Kdepak se stoulal? Chodil jsem po návštěvách, povídá vepřík. Byl jsem u všech třešní, co jich roste ve vsi. Všechny jsem obešel a na všechny jsem se podíval. Ale z té naší mám největší radost. A vepřík vede kůzle do zahrady, přitom vykládá. U Hanky na sádku třešníčka trochu zaspala. Třešně jsou na ní jako zelené korálky. Ve škole na dvoře se už trochu zapalují. Maličko, jen jako červánkem. Ale podívej se na ty naše. A vepřík ukázal do kouta zahrady. Stála tam třešnička jako kytka. Lístky se na ní blýskají a větve jako by třešněmi zrovna obsýpal. Dole se jen do růžova usmívají, ale nahoře v koruně se smějí do červena. A ty tři na vršku jsou už docela zralé. Usmívá se taky vepřík. Chvíli tak třešničku obhlíželi. Pak kůzle řeklo. Víš co, vepříku? Až třešně docela uzrají, pozveme na ně děti z první třídy. No, taky, že je pozveme, zavolal vepřík. Každá holčička dostane plnou zástěru a každý kluk plné kapsy. Ale to už se na ořech, co roste vedle třešně, tichoučce snesl nějaký pták. Peří má kropenatý a zobák špičatý. Dívá se po očku zrovna na tři zralé třešně na vršku. Poskočil, zamával křídly a rovnou na ně. Pustil se zobákem do třešní jako klínkem. To nesmíš, zavolal vepřík. Co bych nesměl, křikl pták a schodil dolů na vepříka pecku. Kůzle si leknutím nemohlo vzpomenout na žádné slovo, kterým by ptáka okřiklo. No, to nesmíš, zavolal znova vepřík. Ale pták jen pohodil ocáskem, mávl křídlem a pustil se do třetí třešně. Tu se vepřík rozběhl a vrazil do třešničky. Třese se kmen, otřásly se větve. Pták uletěl, ale nedaleko. Sedí na ořechu a pokřikuje na vepříka. Deset si jich přivedu a 20 a 30 špačků si přivedu na tu vaši třešničku. A odletěl, aby si přivedl ještě 30 špačků. No tak jednoho jsem zahnal, broukal vepřík. Ale na 30 špačků by asi bylo jednoho vepříka málo. Co teď? Řeklo kůzle a utrhlo si lístek trávy, aby se mu líp přemýšlelo. Ale nebyl ten lístek trávy bylinka pro kozlečí chytrost. Radu nedal. Taky vepřík přemýšlel. Nejdřív s otevřenýma očima, pak se zavřenýma. A když je znova otevřel, řekl. Nevím, kůzle, kudy kam. Nejsem z toho chytřejší, než to mé kopítko. Myslili a myslili, ani si nevšimli, že do zahrady přišel školníkovic kocourek. Přitočil se k vepříkovi a kůzleti. Tak copak, vy dva smutní? Vepřík pověděl kocourkovi o trápení se špačkem. A kdyby byl jen jeden, za chvilku jich přiletí na třešničku 30, odpovědělo kůzle. I kdyby 100, mávl pyšně tlapkou kocourek. Jestli chcete, já vám třešničku ohlídám. Vepřík nevěřil a kůzle taky ne. Jak by si jeden kocourek dokázal poradit se 30 špačky? Kroutili hlavou. Ale kocourek jen mžourá do slunce a přede takovouhle nitku. Uvidíte, já jsem na špačky veliký odborník. I přijali vepřík a kůzle školníkovic kocourka za hlídače. Kocourek se postavil pod třešeň, nabrousil si drápky o kůru. Skok a už sedí v rozsoše větví jako v jeskynce. Zamhouřil oči na štěrbinku. No, ještě nám ten hlídač usne, broukl vepřík. A v tom tu špaček. A vede jich sebou 30 kropenatých kabátků, 30 ostrých zobáčků. Míhl se okolo vepříka a kříkl. Tu nás máte. Pak s ostatními rovnou na třešničku. Hlídačí, hlídej, zavolal vepřík. A kocourek rozsvítil oči. Tichoučce se povytáhl nahoru po větví, přikrčil se a skočil. A už drží v drápcích špačka. Peříčka se jen rozletěla. To nesmíš, zavolal vepřík tak silně, že kocourek povolil tlapky. Špaček uletěl a dal se do křiku. Počkejte, vepříku a kůzle, celé hejno nás přijde na tu vaši třešničku, však uvidíte. Vepřík to slyší jen jedním uchem. Druhým poslouchá, jak kůzle domlouvá kocourkovi. No to nesmíš tak silně hlídat třešničku, jej to nesmíš. A kocourek zase jenom mžourá očima do slunce a hraje si s pírkem, co mu zbylo ze špačka. Když nechcete, abych hlídal po kočičím, hlídejte si sami. Potom popadl pírko a odběhl. Ale ta veliká starost o třešničku zbyla. Jestli jich špaček opravdu přivede hejno, nezbude dětem třešní ani do hrsti, stará se vepřík. V tom vrzla vrátka. A cestou k třešničce přichází děda Vavřík. Vesele točí v ruce holí a volá na vepříka a na kůzle.
3: Už dobrou chvíli se dívám na to vaše trápení se špačky. Tak co? Vezmete mě za hlídače?
2: Vepřík a kůzle mu slíbili zahlídání plnou kapsu třešní, ale děda řekl, že to rád udělá zadarmo. Jen dopověděl, už se zas hrnou špačci, jejich hejno, celý mrak. Vede je špaček, co zaplatil kocourkovi pírkem. Proletěl kolem stromu jednou, dvakrát, třikrát, dobře obhlédl strom, vykřikl a špačci padli na třešničku. Hlídej, dědo, zavolal vepřík. A děda jenom zvedl hůl a zaklepal na kmen. Špačci vykřikli, zvedli se z třešničky. Tu se hubují, že je děda vyplašil.
3: I ať si hubují,
2: usmívá se děda Vavřík. Tak hlídal třešničku a vepřík a kůzle mu trochu pomáhali. Slunce svítilo, za týden uzrála i ta poslední třešně, co visela dole na větvi pod listem jako pod střížkou.
3: Tak, vepříku, teď můžete zavolat děti, řekl děda. A vyřiďte jim, aby si holčičky vzali hodně široké žáštěry a chlapči kalhoty s hodně hlubokými kapšami.
2: I přišli Manka, i Toník, Honzík, Vašek, Lojska, taky Anička a Hanka. Přišli všechny děti z první třídy. Děda stál na žebříku a nasypal jim plné zástěry i kapsy třešní. Jedna kapsa zbyla. O tu se děda Vavřík rozdělil s vepříkem a s kuzletem.
1: Holky a kluci, právě skončila pohádka a vy stále posloucháte Ušounovu pohádkovou školku,
0: ve které si s Janou zkoušíme, jaké to je být hasičem.
1: Je super, že jsme zachránili pohádkový les, ale tedy holky a kluci, hasičská výbava je fakt velká. Máme hasičskou kombinézu, vestu, helmu, požární čerpadlo, hadici, proudnici.
0: Proudnice! Je, holky a kluci, takový ten kovový konec nasazený na hadici a díky němu voda stříká tam, kam míříte. No to je proudnice.
1: A všechno je to ale vážně hodně těžké. Asi proto jsou hasiči velcí siláci a hasit můžou jenom dospěláci.
0: Ale vůbec ne, Jani. Vždyť hasičem může být každý, jen miminka ne.
1: Aha. No jo, vlastně máš pravdu. On je i požární sport, kterému se věnují i děti.
0: A moc se to užívají. Já je viděl, jak běhají přes překážky, šplhají do věže a předávají si štafetu.
1: Jasně, díky Ušoune, že jsi mi to připomněl.
0: Není zač, rádo se stalo. A nechtěla bys si teď trošku zacvičit, abys byla taky tak šikovná, jako kamarádi, co dělají požární sport?
1: Jú, to bych chtěla.
4: Ušounovo cvičení.
0: Holky a kluci a taky Jani, teď si pustíme písničku od Míši Růžičkové a budeme dělat úplně všecko, o čem se v písničce zpívá. Něco doopravdy a něco jenom jako, abyste si neublížili přeci, že jo?
1: Jasně, chvíli budeme pochodovat, nahoru a dolů budeme ukazovat rukama a tam a zpátky po žebříku budeme tedy lézt jako. Budeme zvedat kolínka, jako bychom stoupali na stupínek a rukama, jako bychom se taky chytali žebříku.
0: Ty jsi to tak krásně vysvětlila, že se nám vůbec nic nestane. Tak a hurá na to!

0: Holky a kluci, stále posloucháte Ušounovu pohádkovou školku.
1: A dneska jsou Země a Zjany hasiči. Frajer a frajerka.
0: Hele, Ušoune, a víš co? Ještě bychom si měli zopakovat důležitá čísla, která voláme, když hasiče potřebujeme.
1: Jasně, to není žádný problém. Buď voláme 150, to znamená, to je jednička, pětka a na konci je nula, která je podobná smotané hasičské hadici nebo rybníčku.
0: A nebo taky voláme 112 a tam sedí dospělák, který posoudí situaci a hasiče nám pošle, ale nesmíš volat 150, ale pěkně to nacvakat na telefonu.
1: Jasně, 112 to je jednička, jednička a dvojka. Holky a kluci, tak si ta důležitá čísla určitě dobře zapamatujte, však oni si to pamatují už, víš?
0: A teď si zaspíváme.
1: No, jo, co? A já už vím co, písničku. O, velvary, to proto, že právě ve velvarech je vůbec úplně nejstarší sbor dobrovolných hasičů v Čechách.
0: Tak bezva. A holky, kluci, pojďte si zaspívat s námi.
2: Ušounovo zpívání.

0: daní.
1: To teda jo. A dnešní Ušounova pohádková školka už pomalu končí.
0: Jany, ještě poprosím holky a kluky o obrázek. Kamarádi, namalujte nám nějaký pěkný hasičský obrázek, prosím, prosím, prosím.
1: Můžou to být hasiči, ale i jejich super auto.
0: A nebo vy, jak děláte požární sport.
1: A pak stačí, když váš obrázek rodiče nebo paní učitelka vyfotí mobilem nebo naskenují a pošlou na adresu ušoun@rozhlas.cz a nebo přes aplikaci iRádio.
0: Oni už přesně budou vědět, co s tím mají udělat a my potom někomu z vás za obrázek pošleme odměnu.
1: Tak ahoj holky, ahoj kluci, mějte se krásně. A hlavně si nehrajte se zapalovači a se sirkami. Víte, co to může způsobit?
0: Jo, přesně tak. Ani v lese, ani doma. Jo, tak ahoj a zítra se na vás zase moc těšíme. Loučí se s vámi zasloužilý hasič Ušoun Rušoun.
1: A o něco méně ušatá zasloužilá hasička Jana Richterová. A na závěr si pustíme krásnou písničku.
0: Jo, jo, jo. Ušounova písně.

0: Šudikuk Jany Richterové.
1: Koukneme se všude.
0: Do vesmíru, za zvířaty, mezi kytky, na premiéru filmů, do světa módy a zkoukneme i z brusu novou apku.
1: A třeba zbyde čas i na drby.
0: To všechno nabízí Všudikuk Jany Richterové.
1: Nezapomeň, každou neděli v 9 ráno na rádiu Junior.
0: A klidně u toho můžeš ležet, Jana to za tebe odběhá.
2: Brum, brum, šiška, jmenu se Myška.

0: Rádio Junior.
1: Dnes ráno nevstanu z postele, dnes ráno nebudu vstávat, je mi tak všelijak po těle, nemoc mě začala zmáhat. Pošlete někoho pro prášky, nalejte mi živou vodu, dejte mi malíček do vlášky.

než kráb a jazyk má bílý.

0: Elementem.
1: Holky a kluci, dobré ráno, máme 10. hodinu raní nebo dopolední, jak chcete, a já jsem rád, že jsem tady takhle po těch dlouhých prázdninách, po té další pauze, co jsem tady nebyl, tady s vámi. No, řekneme si, co nás dneska čeká, nebudeme to nějak okecávat dlouho. Každopádně dneska poslední prázdninový den, poslední letní den, no a což pro nás znamená, že také máme poslední den našeho speciálu Expedice Sever. Téma je stejné jako minulý týden, Estonsko, Lotyšsko, Litva a Sibiř, takže si to pojďme spíš vzít z té dovolenkové stránky. A zase jako u Islandu, pro vás, kteří jste poslouchali, tak víte, co to znamená. Řekneme si u každé téhle z té země, u každé téhle lokality nějaké kousíčky té země, které byste určitě měli vidět, pokud tam někdy pojedete na dovolenou. Ale to všechno a víc nás čeká za chviličku. Teď zpívej.

0: Holky a kluci, ještě předtím, než začneme naši dovolenkovou expedici sever, tak si pojďme poslouchnout něco krátce o Sibiři, která vlastně dneska bude taky naším tématem a jednou ze zemí.
1: Vydáváme se na jedno z nejchladnějších míst na světě, na Sibiř. Sibiř není samostatný stát, je to obrovské území v Rusku, které pokrývají nekonečné jehličnaté lesy zvané tajga. Najdete tu jezero Bajkal, které je nejhlubším a zároveň nejstarším jezerem na světě. V zimě zamrzne tak silně, že po jeho ledě mohou jezdit i těžké kamiony. A protože je led neuvěřitelně průhledný, můžete pod sebou zahlédnout ryby hluboko pod hladinou. Na Sibiři leží také vesnice, která je nejchladnějším trvale obydleným místem na Zemi. V zimě tam teploty klesají až k minus 70 stupňům. Dětem venku okamžitě namrzají řasy a škola se tu ruší teprve tehdy, když je opravdu extrémní mráz. A představte si ještě jednu věc. Když tam v takové zimě vyhodíte do vzduchu hrnek horkého čaje, promění se téměř okamžitě v ledovou mlhu. Pro Rádio Junior Karolína Lašáková.

Holky a kluci, a my se pojďme teda konečně přesunout a začít takhle naší dovolenkovou výpravu a začneme ničím jiným než Estonskem. A pojďme se rovnou podívat na, dejme tomu za mě, takový největší perk toho státu. Takže kdybyste se vydali na dovolenou právě sem do Estonska, byla by skoro škoda vynechat Tallinn. Hlavní město totiž vypadá, jako kdybyste se najednou ocitli v nějaké pohádce nebo dokonce historickém filmu. Protože historické centrum Tallinnu je jedním z nejzachovalejších středověkých měst v Evropě vůbec. Najdete tu úzké uličky, barevné domy, staré městské hradby, věže a nádherné náměstí. No a co je na tomto nejlepší? Není to žádný skanzen, protože v těch starých domech jsou kavárny, restaurace, obchody a normálně se tam žije. A pokud máte rádi výhledy, určitě stojí za to vystoupat na některou z vyhlídek v horní části města, protože Tallinn odtud vypadá fakt nádherně a za dobrého počasí, pokud budete mít štěstí, můžete dohlédnout až k Baltskému moři. A jestli vás láká trošičku taková ta tajemnější atmosféra, můžete se vydat i do místních starých hradeb a věží. Tallinn má totiž přesně ten typ atmosféry, kdy jdete večer osvětlenou kamennou uličkou a říkáte si tady by se klidně mohl natáčet Harry Potter. Takže pokud chcete kombinaci historie, krásné architektury, dobrého jídla a moře, tak za mě Tallinn je ta perfektní první zastávka.

love you. No, holky, kluci, teď ale opustme město a vydejme se společně do přírody. Pokud chcete poznat Estonsko takové, jaké opravdu je, určitě bych doporučil Národní park Lahema. Nachází se kousek právě od již zmíněného města Tallinn a je to jeden z nejstarších a největších národních parků v Estonsku. Najdete tu husté lesy, mokřady, pobřeží Baltského moře, obrovské balvany a dokonce i stará šlechtická sídla. Jednou z největších zajímavostí právě tak jsou obrovské kameny rozeseté v krajině. Některé jsou opravdu gigantické a vypadají, jako kdyby, já nevím, je tam někdo položil dokonce, ale ve skutečnosti jsou to pozůstatky doby ledové, kdy je sem přinesl pohyb ledovců. Lahema je navíc skvělé místo pro pěší výlety. Můžete se procházet lesem kolem rašelinišť nebo podél moře, no a najednou máte pocit, že jste úplně mimo civilizaci. Jo, a pokud budete mít štěstí, můžete zahlednout třeba losa, divočáka, lišku a nebo dokonce medvěda, takže doufám, že všichni víte, co dělat, když potkáte medvěda, já úplně ne. Takže pokud vás na dovolené nebaví jen ležet u hotelového bazénu a chcete něco opravdu objevovat, tak Lahema je přesně ten typ výletu, co s rodinkou podniknout a objevit přírodu další země.

Holky, kluci, do třetice všeho dobrého. Pojďme si říct ještě poslední destinaci k Estonsku a potom se převalíme na další země a to bude Lotyšsko. No ale teďka zpátky k Estonsku. Na závěr něco pro ty, kteří by si chtěli odpočinout. Estonsko má překvapivě velké množství ostrovů a jedním z nejznámějších ostrovů tak je právě Sarema. Je to největší estonský ostrov a úplně ideální místo, pokud chcete na pár dní zpomalit. Najdete tu malé vesničky, lesy, louky, větrné mlýny, pobřeží Baltského moře a hlavně obrovský klid. Žádné přeplněné letovisko, žádné obrovské hotelové komplexy, spíš pocit, že jste na takovém, dalo by se říct, i konci světa. Jedním z nejzajímavějších míst ostrova tak je kráter Kali, který vznikl po dopadu meteoritu. A ano, holky, kluci, doopravdy tady kdysi spadl meteorit. Dnes je teda na jeho místě jezero, obklopené lesem a je to tam nádherný. Sarema je také známá svými tradičními saunami a lázeňstvím, takže pokud chcete dovolenou spojit s odpočinkem, je to taková skvělá volba. No a možná právě tady zjistíte, že dovolená nemusí znamenat tisíce lidí na pláži a hlasitou hudbu od rána do večera. A někdy stačí moře, les, sauna a absolutní klid. Takže pojďme si to shrnout. Tallinn pro historii, Lahema pro dobrodružství a poznání přírody a Sarema pro odpočinek. No a Estonsko máte na jeden výlet takhle vyřešený.

0: Žili byli...
1: Ne, to není začátek pohádky.
0: Neuvěřitelné příběhy, které uslyšíte v podcastu Žili byli, se totiž opravdu staly.
2: Seznamte se s celebritami i zapomenutými osobnostmi dějin.
0: Je pravda, co se o nich říká?
2: Těšte se na historické historky, drby i fakta.
0: Věděli jste, že Napoleon nebyl prcek? Marie Terezie měla 16 dětí a Masaryk nerad pil vodu?
2: Nalaďte si vždy v pondělí v 6.30 naše vysílání. Všechny díly i pracovní listy pak najdete na
0: Radio Junior.cz.

holky, kluci, a my se přesouváme k naší druhé zemi. Pojďme na Lotyšsko. Zase si řekneme tři místa kam na dovolenou. No a samozřejmě začneme Rigou, hlavním městem Lotyšska. A pokud máte rádi evropská historická města, tak pozor, opět Riga vás může hodně překvapit. Historické centrum je plné barevných domů, kostelů, úzkých uliček a malých kaváren. Ale tím největším lákadlem je místní architektura ve stylu secese. Riga má totiž jednu z největších koncentrací secesních budov na světě. Některé fasády vypadají skoro jako obrovská umělecká díla. Najdete na nich sochy, obličeje, zvířata i nejrůznější zvláštní ornamenty. Určitě stojí za to projít se ulicí Alberta Ijela, která je právě secesní architekturou proslulá. No a potom se můžete přesunout do úplného centra, na radniční náměstí nebo k domskému náměstí, dát si něco dobrého, samozřejmě kafíčko, svačinku a tyhle ty věci a jen tak se toulat historickými uličkami. Riga je navíc město, které se večer úplně změní. Rozsvítí se staré budovy, otevřou se bary a restaurace a z klidného historického města se najednou stane poměrně živý místo. Takže pokud chcete dovolenou, kde přes den objevujete historii a večer si můžete někam zajít, tak Riga je ta skvělá a správná volba, dámy a pánové.

No, holky, kluci, pojďme se přesunout na další destinaci v Lotyšsku a tím je Národní park Gauja. Teďka pojďme pryč teda z toho města zase, no a pokud chcete vidět to Lotyšsko, kde místo aut uslyšíte hlavně ptáky a šumění lesa, vydejte se právě do Národního parku Gauja. Je to největší a jeden z nejznámějších národních parků v Lotyšsku. Protéká jim řeka Gauja právě a kolem ní najdete hluboké lesy, pískovcové skály, jeskyně a krásné turistické stezky. No a není to jen o přírodě. V parku se nachází také několik hradů a historických měst. Jedním z nejznámějších tak je Sigulda, která je někdy označovaná jako Lotyšské Švýcarsko. No a proč se tomu tak říká? Protože okolní krajina je plná kopců, údolí, lesů a řek. Na Lotyšsko možná nečekáte takhle výraznou krajinu, ale právě tady zjistíte, že Pobaltí rozhodně není jen rovina. Pokud jste trochu dobrodružnější, tak můžete si to vyzkoušet třeba lanovku přes údolí řeky Gauja právě, projet se na kole a nebo vyrazit na další túru. No a na podzim, to je podle mě úplný ráj. Obrovské lesy se zabarví do žlutá, oranžová a červená a celé místo tak vypadá jako úplně z nějakého fantasy filmu, těma barvama to tam jenom šíří. Takže jestli chcete v Lotyšsku zažít přírodu, dobrodružství a trochu té historie taky k tomu, tak Gauja je rozhodně za mě něco, co byste na tom seznamu měli mít. A hlavně na ten podzim, jako je to nádherný. Podívejte se klidně, kde si to najdete, ty obrázky tam jsou.

0: your name?
1: No a teďka do třetice všeho dobrýho u Lotyšska. Teďka právě hlavně něco teda pro milovníky pláží, protože jsem si jistý, že někdo takový tady určitě je a posloucháte. Možná vás totiž překvapí, že i Lotyšsko má poměrně známé přímořské letovisko. Jmenuje se Jurmala a leží kousek od Rigi. Je známá především dlouhou písečnou pláží, borovicovými lesy a lázeňskou atmosférou, holky a kluci. Pláž je dlouhá několik desítek kilometrů a v některých místech tak působí skoro nekonečně. No a právě to je na ní zajímavé. Nemusíte čekat typické přeplněné evropské letovisko. Místo toho si můžete projít borovicovým lesem, dojít k moři a mít kolem sebe spoustu prostoru. Jurmala, teď nevím, jak se to čte, Jurmala, kdybyste si to chtěli najít, má navíc zajímavou architekturu. Najdete tu spoustu starých dřevěných vil, které připomínají dobu, kdy sem vlastně jezdili lidé za odpočinkem už před více než 100 lety dokonce. No a když vás omrzí moře, tak Riga je opravdu kousíček, takže si tam můžete během jedné dovolené takhle zajet do toho historického města a pláž i přírodu si takhle spojit právě s tím parkem a s Jurmalou. No a ještě taková jedna zajímavost. Voda v Baltském moři je samozřejmě mnohem chladnější než třeba ve Středomoří, takže pokud jste zvyklí na dovolenou v Chorvatsku, tak první kontakt s vodou v Jurmale může být tak trošičku, jak bych to řekl, životní a osobní zkušenost? Asi jo. Ale pokud máte rádi dlouhé procházky na pláži, čerstvý vzduch a klidnější dovolenou, tak tohle je právě taky místo, kam byste se určitě měli podívat. No, tímhle zavíráme Lotyšsko a my se hnedka za chviličku pojďme podívat na první dovolenkovou destinaci v Litvě.

0: město.
1: No a my se teďka přesouváme na Litvu, no a začneme samozřejmě hlavním městem Litvy, Vilnius. Vilnius je jedno z těch měst, které vás možná na první pohled překvapí, protože historické centrum je obrovské a najdete v něm směsici gotiky, baroka, klasicismu i dalších tělen z těch architektonických stylů. Když se procházíte jeho úzkými uličkami, tak máte pocit, že se neustále přesouváte mezi různými historickými obdobími. Jedním z nejkrásnějších míst je Gediminasův hrad a jeho věž, která stojí na kopci nad městem. Pokud vystoupáte nahoru, čeká vás jeden z nejhezčích výhledů na Vilnius. Ale pozor, Vilnius má i svou trochu ulítlou stránku. Přímo ve městě totiž najdete Užupis, uměleckou čtvrť, která se v roce 1997 symbolicky prohlásila za vlastní republiku. Má vlastní vlajku, hymnu, prezidenta a dokonce i ústavu. No a ta ústava je opravdu zvláštní, najdete v ní třeba právo milovat, právo být šťastný, anebo právo být taky nešťastný. Vilnius je tady ideální pro ty a pro ty z vás, kteří chtějí během jedné dovolené spojit historii, architekturu, umění a trochu toho cestovatelského bizáru a těch zajímavostí.

No a teďka, holky, kluci, se přesuneme přibližně 30 kilometrů od Vilniusu. A pokud existuje místo v Litvě, které vypadá jako vystřižené z fantasy filmu, je to Trakai. Hlavní atrakcí je zde nádherný hrad Trakai, který stojí přímo na ostrově uprostřed jezera Galve. Hrad pochází ze středověku a kdysi byl jedním z důležitých center litevského státu. Dnes se k němu dostanete po dřevěné mostě a uvnitř najdete muzeum, historické expozice a nádherné nádvoří. No a právě poloha hradu je na něm nejúžasnější, protože když se na něj podíváte z dálky, vypadá skoro jako filmová kulisa. Červené cihlové věže, voda kolem a lesy v pozadí. V létě si navíc můžete půjčit loď nebo šlapadlo a projet se po jezeře. Takže pokud cestujete s někým, koho nebaví jen chodit po památkách, Trakai nabízí i trochu aktivnější program. A ještě, holky, kluci, jedna zajímavost. V okolí Trakai žije komunita Karaimů, malého národa, který má vlastní jazyk, kulturu i kuchyni. Takže pokud chcete jeden opravdu ikonický obrázek z Litvy, Trakai je podle mě ta jasná volba.

No a holky, kluci, do třetice všeho dobrého. Teďka úplně jiný typ letvy. Kurská kosa je úzký pruh pevniny dlouhý téměř 100 kilometrů, který odděluje Baltské moře od Kurského zálivu. Část patří Litvě a část Rusku. A právě tady najdete něco, co byste možná v Litvě vůbec ani nečekali, a to jsou obrovské písčité duny, které některé teda dosahují výšky desítek metrů a místy máte pocit, že jste se z Evropy přenesli někam do pouště, třeba na Saharu. No a jedním z největších míst je městečko Nida, které je obklopené lesy, mořem a dunami. Je to skvělé místo na procházky, cyklistiku nebo prostě jen na odpočinek u vody. No a prostě je kosa místy opravdu úzká, takže můžete se během jediného dne projít jak u Baltského moře, tak u laguny na druhé straně. Kurská kosa je navíc chráněná jako součást světového dědictví UNESCO, takže pokud máte rádi přírodu a trochu netradiční krajinu, rozhodně si tohle z toho místo nenechte ujít. No a představte si tohle. Jdete po obrovské písčité duně, fouká vítr, pod vámi je les a před vámi Baltské moře. Jako to už zní jako dobrá dovolená, ne holky, kluci? Takže tohle jsme měli krásně zase tři místa, historické město, příroda a zase nějaká pláž, nebo tahle odpočinková to. No a my se potom za chviličku přesouváme na ne teda stát, ne zemi, ale součástí jedné země a přesuneme se na Sibiř, o které si taky takhle něco řekneme. Would you rescue me? Would you get my back? Would you take my call when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me? When I'm by myself, when I'm

0: rescue me? Would you get my back? Would you take my call when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me? Would you rescue me? No holky, kluci, se pojďme přesunout na naší finální destinaci, a to je Sibiř. Začneme místem, které by podle mě na seznamu rozhodně nemělo chybět, a to je jezero Bajkal. A mimochodem tohle je nejhlubší jezero na světě a zároveň jedno z nejstarších. Jeho maximální hloubka dosahuje neuvěřitelných 1642 metrů. Pro představu, kdybyste postavili na dno Bajkalu nejvyšší budovu světa, pořád by její vrchol zůstal pod hladinou. Bajkal je obrovský, je dlouhý přibližně 636 kilometrů a obsahuje zhruba pětinu veškeré nezamrzlé sladké vody na povrchu země. A zajímavý je nejen svou velikostí, že je v něm totiž spousta druhů, které nenajdete nikde jinde, holky kluci. Jedním z nejslavnějších je bajkalský tuleň, který je unikátní tím, že žije výhradně právě ve sladké vodě. No a další rybky a všechno tam jsou taky. A v létě můžete kolem jezera chodit, jezdit na kole nebo se vydat lodí, ale v zimě se Bajkal promění v úplně jiný svět, holky kluci. Hladina zamrzne a led může být tak průhledný, že skrz něj vidíte hluboko pod sebe. No a právě zimní Bajkal je jeden z těch pohledů, kdy si řeknete, jo, tohle snad ani nemůže být skutečný. Takže pokud se chystáte třeba během zimy takhle někam vyrazit, a zajímalo by vás třeba, nechtěli byste do tepla nebo tak, tak určitě zkuste Sibiř a právě tohle jezero, protože to je nádherný pohled.
1: Radio Junior.

No a holky, kluci, nám se to pomalu blíží ke konci a protože nás tlačí čas, takže si pojďme teďka říct poslední destinaci na Sáhře a to je Transsibirská, na Sibiři, to je Transsibirská magistrála. Je to jedna z nejslavnějších železničních tratí na světě, její hlavní trasa spojuje Moskvu s Vladivostokem a měří přibližně 9300 kilometrů. Cesta z Moskvy do Vladivostoku trvá několik dní a během ní projedete obrovskou část Ruska. Překonáte několik časových pásem, projedete kolem Uralu, přes nekonečné sibirské lesy a nakonec dorazíte až k Tichému oceánu. No a právě to je na téhle cestě fascinující, nemusíte vystupovat každou hodinu na nějaké atrakci, prostě sedíte ve vlaku, koukáte z okna a krajina se kolem vás mění. Chvíli vidíte města, potom nekonečné lesy, řeky, hory a zase další lesy. Jednou z nejznámějších zastávek je právě Bajkal, kde můžete z vlaku vystoupit a několik dní si okolí prohlédnout. Celá cesta je vlastně taková obrovská roadtripová dovolená, jen místo auta máte vlak a místo několika hodin jedete několik dní. Holky, kluci, já vám moc krát děkuju, tohle to byl poslední díl Expedice Sever. Já doufám, že jsme vás s mými kolegy bavili a že jsme vám třeba dali skvělé tipy na dovolenou někdy do budoucna a uslyšíme se brzy, konkrétně ve středu a to už teda v normálním čase od 6 do 8 hodin ráno. Takže si užijte ještě poslední den prázdnin, užívejte si to, zítra je škola, přežijte to, zvládněte to a druhého, čili ve středu, se slyšíme. Tak se mějte, naslyšenou, holky, kluci, čau, ahoj!

0: Právě vyšlo nové CDčko. V prodeji je super knížka.
1: Do kin jde skvělý film. Pořád je něco nového a ty se o tom dozvíš.
0: Každý všední den v odpoledním vysílání
1: na rádiu Junior.

0: Máte mladšího sourozence?
1: Který chodí rád do Ušounovy pohádkové školky?
0: Tak mu prosím vás vyřiďte, že Jana Richterová s Ušounem Rušounem se těší na každé ráno, kdy Ušounovu pohádkovou školku vysíláme v 9 hodin a těší se i na odpoledne, kdy je Ušoškolka na rádiu Junior ve 14 hodin.
1: Spolu s malými kamarády zažívají spoustu legrace a dobrodružství.
0: Hádají, cvičí a zpívají. A kdyby váš bratříček nebo sestřička Ušounovu pohádkovou školku nestíhali ve vysílání, ať nevěší hlavu.
1: Všechny díly najdete na webu radiojunior.cz.

Vidíte, to je krajta ty hrovitá, ta nekouše.

0: šup do postýlky a spinkej.
1: Mně se nechce. Povídej mi pohádku.
2: Když já už jsem dneska tak unavená.
1: Bez pohádky neusnu. Tak aspoň nějakou krátkou.
0: Já už to mám. Pustíme si Hajaju. Slyšela jsem, že je teď nově na webu Rádia Junior.
3: Jo!
0: Hajaju. Pohádky na dobrou noc si můžete poslechnout každý den v 19.50 ve vysílání Rádia Junior nebo kdykoliv na webu radiojunior.cz.

0: Rádio Junior.
1: Chtěl bych napsat píseň o lásce, který věřím. Chtěl bych napsat píseň, kterou se ti svěřím.

chtěl bych napsat píseň, tak jak se to může, o tom, že jsi nedospělá růže. Chtěl bych napsat píseň.

0: Zajímá tě, co je in?
1: Tak poslouchej Trenduj, novou lifestyleovou talkshow o vás, pro vás.
0: Přijít do ní může každý, kdo se nebojí šérovat, včetně tebe.
1: Eva Sinkovičová hosty vyspovídá, proberou, co řeší, co je baví a taky, co zrovna trenduje.
0: Navíc na ně čeká záludný kvíz i rozhlasová výzva.
1: Co myslíte? Daj to?
0: Pust si Trenduj. Každý druhý víkend v 16.00 anebo kdykoliv na webu Rádia Junior.
1: A budeš vědět, co je trendy.
0: Yes.

0: Rádio Junior, velká pohádka.
1: Dostali jste už dárek za své letošní vysvědčení? Jestli ne, tak my teď pro vás jeden moc krásný máme. Vlkův sen o cestě na měsíc. Pohádkový muzikál nás přenese do světa, kde vládne Karkule, která pomocí svého přístroje mrakofuku vyhání dětem z hlavy všechny špatné myšlenky. Malý Johnny se necítí být jako ostatní. Co ho čeká? To se dozvíme v rozhlasovém muzikále Vlkův sen o cestě na měsíc. Autor David Košťák, režie Josef Kačmarčík. Účinkují Jan Hofman, Antonie Formanová, Natálie Drabiščáková, Jana Striková a další.
2: Měsíc. Na měsíci je to bájo. Člověk vyskočí z rakety, potom ze svý kůže a pak se po něm prohání jako opravdovej vlk. Na měsíci se člověk nemusí stydět za to, kým doopravdy je. Na zemi vlkočlověk musí čekat na úplněk. Celých 30 dní. A pak ho kvůli všem těm mrakům ani nevidí. Na měsíci je úplněk pořád. Žádný pomalý chození po dvou nohách, ale pobíhání po čtyřech. Žádný vidličky a nože. Žádný čůrání do záchodu.
3: Johnny, Johnny, poběž! Kdo bude poslední u tamtoho kráteru, je pudlík!
4: Ne, kdo bude poslední, je čivava!
3: Jo!
4: Nebo hůř, kdo bude poslední, je člověk!
3: Jen to ne!
4: Ahoj.

v duchu mraku zpíval, že ho překrývají tak. Drápy jsem vždy v dlaních svíral, odvahu tiše sbíral.

a se smečkou svou mohu běhat tmou na povrchu měsíce.

0: Celá smečka vlků a já jsem jeden z nich. Ze země to musí vypadat, jako když se na dort s citronovou polevou seběhne armáda mravenců.
1: Čichají.

0: Cero sogni,
1: cero sogni,
0: cero sogni,
1: cero sogni.
2: Johnny, Johnny, přestaň se lepit na to okno. Slyšíš mě? Zůstane ti to. Budeš mít obličej spláclej jak francouzský buldoček. No ta.
3: Na měsíci je to bájo. Aspoň myslím. Sám jsem ho totiž pořádně neviděl. Podle mých výpočtů by měl být právě dnes v úplňku. Kvůli těm šedým mrakům sem ale dopadne maximálně pár měsíčních paprsků.
2: Johnny. Johnny, posloucháš mě? Za co máš tuhle poznámku?
4: Milí žáci, výjimečně můžete lelkovat. Chci, abyste se podívali z okna. Vidíte, jak krásně svítí slunce? Necítíte se hned veselý, když vás hřejí jeho paprsky? Skoro to lechtá, že? Ano, slunce je prostě skvělé. Ale v noci. V noci nesvítí. Jen na to pomyslím a přeběhne mi mráz po zádech, jako kdyby mi po nich šplhala slizká ještěrka. V noci venku zavládne tma. Nebýt neonových světel reklam, lidé by po setmění netrefili domů.
5: Paní učitelko, ale v noci září taky měsíc.
4: Kdo to řekl? Líno, když chceme něco říct, nejdřív se přihlásíme, ano? A navíc nemáš pravdu, Líno. Měsíc nezáří. Slunce září. Září a hřeje. A měsíc jenom studí.
6: Ale paní učitelko...
4: Navíc bylo vědecky dokázáno, že jeho chlad může u některých lidí a zejména u některých dětí vyvolávat nežádoucí myšlení. Ano, Eddie? Vidíš, Líno, tak se to dělá, když chceme něco říct. Stačí zvednout ruku.
7: Pančoko, je pravda, že na měsíci žijí vlci?
4: No, některé legendy tvrdí, že ano. Vy se jich ale nemusíte bát. Naštěstí nás před nimi chrání mraky, které se v noci vznáší nad městem. Díky geniálnímu vynálezu mrakofuku. Kdo už s rodiči navštívil mrakofuk? Tolik rukou jsem ani nečekala. To proto jste tak zorná třída. Mrakofuk vyžene z hlavy všechny černé myšlenky. A taky, a teď se opět dostávám k látce dnešní hodiny, nás skrývá před vlivem měsíce.
8: Paní učitelko.
4: Ano, Izzy?
8: Já jsem měsíc viděla v časopise.
4: A nebála ses?
8: Ne, rodiče mě drželi za ruku.
4: Tak to je skvělé. My si ho teď spolu ukážeme v bezpečném prostředí školy. Kdyby se někomu udělalo nevolno, nebojte se přihlásit.
8: Prosím.
4: Ano, Líno, ještě jsem ani nezapnula projektor a ty už se hlásíš.
8: Prosím, mohla bych jít na záchod?
4: To jsi nemohla zajít o přestávce?
8: Vypila jsem strašně velkou limču a...
4: No, dobře, nemusíme znát detaily. Běž.
9: Čekaj, se bojí, divnouška.
7: Přesně.
4: Tak, připraveni?
3: No, já...
4: Johnny, chceš se třídou o něco podělit?
3: Já se moc omlouvám, ale já... Můžete to vypnout?
4: Co prosím?
3: Já to v sobě neudržím.
4: Co ti myslíš? Co v sobě neudržíš? Je ti nevolno?
2: Johnny, to nemyslíš vážně.
3: Nemohl jsem si pomoct, mami.
2: Kolikrát jsem ti říkala, že nemáš vyjít na veřejnosti. Nejsi žádné zvíře. Co na to řeknou tvoji spolužáci?
8: Podívejte se, jak se linta.
7: Víte, proč je záchod počúraný? Protože Johnny místo prkínka zvedá nohu.
3: Nic, co by na to říkali?
2: Já jenom nechci, aby se ti smáli.
3: Ty si myslíš, že jsem k smíchu?
2: To jsem neřekla.
3: Tak proč by se mi měli smát?
2: Víš, jaký jsou děti, když něčemu nerozumějí?
3: A co teprve rodiče, když něčemu nerozumějí?
2: Johnny, já se snažím. Víš, někdy si říkám, jestli bychom to neměli zkusit s tím mrakofukem.
3: Tak i podle tebe je se mnou něco špatně?
2: Třeba ti potom bude líp.
3: To určitě.
2: Johnny, kam jdeš?
3: Pryč odsud.
2: Nemůžeš se večer toulat venku.
3: Třeba mi tam bude líp.
2: Je tam tma. Jenom ty reklamy!
3: Já nejsem k smíchu. A oni jsou k smíchu. Já se budu toulat, kde chci.
6: Nelíbí se vám, že je v noci na ulicích tma? Že nevidíte svítit hvězdy? Zůstaňte doma. Procházku si nechejte na den. Slunce je přeci také hvězda.
7: Já chci ale vidět měsíc.
6: Bubliny z křišťálu. Křišťálu.
7: A k ničemu.
9: Hej, ty tam.
7: Mluvíš na mě?
9: Ano, já jsem personalizovaná reklama. Reklama jenom pro tebe.
7: Poslouchám.
9: Máš někdy pocit, že ti nikdo nerozumí?
7: Trochu.
9: Máš pocit, že si ostatní jen prosím?
7: No jo.
9: Máš pocit, že bys nejradši do něčeho kopnul?
7: To mám.
9: Tak přijď do mrakofuku. Stačí chvilka a na tyhle pocity zapomeneš. Co na to říkáš?
7: Že mám už dost lidí, co chtějí změnit, jak se cítím.
9: Cože?
10: Pryč, tady to ale těsně klouže. Co je tohle za psisko?
7: Další reklama.
10: Blecha se tu nemá čeho chytit.
7: Blecha? To ty mě lochtáš na zápěstí.
10: Pst, člověče, ticho.
11: Nebo mi vyplašíš toho psa a už se nikam nedostanu.
7: V celý ulici žádný pes není. Lezeš po mý ruce.
10: Cože, prosím? Dala bych sosák za to, že jsem tu cítila psisko. No, tak to je malér. Průživých podsudsanice.
7: Klid. Co se děje?
10: Potřebuju svést. Můj obvyklý noční spoj mi odchytla chovná stanice. Co si to ty lidi dovolujou? Seberou psa z ulice a je jim úplně jedno, že blecha dorazí pozdě do práce.
7: Kam potřebuješ? Já tě tam donesu.
10: A co z toho budeš mít? A vůbec, děti by se v tuhle hodinu venku loudat neměly.
7: Já ale nemám kam jinam mít. Domů se teď vrátit nemůžu.
10: Mlčil jsi?
7: Cože?
10: Jseš si jistý, že nemůžeš běhat po čtyřech?
7: Jak to myslíš?
10: Ale nic. No, tak za pokus nic nedám.
7: Skoč mi do vlasu. Uvidíš, lepší než po svej. Kam to bude?
10: Potřebuju k mrakofuku.
7: Aha, tak ale to já...
10: No čukej se, už to slíbil. A taky se neloudej, nemám celý večer.
12: Vítejte v mrakofuku. U nás se zbavíte svých černých myšlenek a budete si opět připadat jako na obláčku.
13: Co pak tady děláš, chlapče? Dnes už je zavřeno.
10: To jsem já. Tohle je jenom můj odvoz.
7: Vy jste? Velká červená karkule?
13: No. Ano. Přední vynálezkyně a sedminásobná držitelka ceny hlavička roku. Nesnáším, když to lidé pořád opakují. Co pak je to tak zajímavé? Že už jsem v 5 letech sestrojila své první perpetuum mobile? Probůh! Nudíte mě.
10: Ten kluk je...
13: Já vím, nemusíš už nic říkat. To vidím, je to můj fanoušek. Kouká mu to z očí.
10: No to...
13: Neruš. Počkej na mě v kanceláři, ano?
10: No, ale...
13: Kša! Tak ty jsi fanoušek mojí práce. No teda. Zajímáš se o vynálezy?
7: No, taky na jednom. Pracuji ho.
13: Podívejme se na něj, na šikulu. Ta moje dcera se o moje vynálezy vůbec nezajímá. Život vynálezce, to je osamělý život. Člověk musí odhánět kamarády. Crrr, karkulka není doma. Odmítat rodinné návštěvy? Ne, mami. Opravdu nepůjdu za babičkou. Pěšky přes les, je to vejlet na celý den a já nemám celý den, ani neděli. Ty jako mladý vynálezce, ale určitě víš, o čem mluvím.
7: No, asi jo.

0: Toque de Ari. Je sice zavřeno, ale chceš to tady ukázat? Tak už dost přemlouvání. Nerada se chlubím, ale mládí má mít prostor učit se. Tak se dívej. Když mě kručí v břiše, když zbíhají se sliny, stačí dvakrát zatleskat. Voilà! Čerstvé fettuccine. Tak co? Chutná?
1: Moc.
0: Ale ne, ty nešiko. Když už vyníš se od kečupu a na praní čas není, šatostroj ti ušije do minuty čisté oblečení.
1: Děkuju. A co je tamto?
0: To je bublinostroj. Ale nepleť si ho s bublifukem. To jsou bubliny z křišťálu.
1: K čemu jsou dobrý?
0: K ničemu. Mám prostě ráda krásné věci. Ale nemysli si, i velká červená karkule má svoje pomocníky.

0: To jsou mý zaměstnanci, mrakochránci. Ukážou ti mrakofuk, chceš?
1: To není nutné.
0: Nestyď se. Vždyť já jsem ráda, že se zajímáš.

0: Šedé mraky nad městem? To jsou myšlenky těch dětí?
1: No jistě. Kam jsi myslel, že se vypaří? Tak co, chlapče? Chtěl by ses jednou stát mým mrakochráncem? To bych pak mohl mé vynálezy obdivovat celé dny.
0: Vy myslíte, že bych vám mohl pomáhat?
1: Pomáhat mně? Ale no tak. Já přece pomůžu tobě. Řekni, chlapče, co by si spřál?
0: Já? No. Ale to je jedno.
1: No, tak se nestyď.
0: Umíte ten mrakofuk i vypnout?
1: Cože?
0: Umíte ho vypnout? Na chvíli.
1: Jestli tohle umím?
0: To nic, zapomeňte na to.
1: Nechtěj mě rozesmát. Já přece umím všechno. Zastavte mrakofuk!
2: Rozkaz!
1: Voila. Tak co? Ještě o mě pochybuješ?
0: Ty mraky rozestupují se.
1: No samozřejmě. Musíme mrakofuk zase zapnout, než se ukáže měsíc. Měsíc je...
0: Je nádherný.
1: Ty jsi...
3: Vlkočlověk!
1: Proboha!
3: Já jsem vám to chtěla říct!
4: Já se omlouvám.
1: Ale já vlky nesnáším!
5: Mami, mohla jsem doma dokončit svůj palačinkostroj.
6: Karkulko, babička má narozeniny, tak se alespoň chvíli nevstekej.
3: Co to? Dveře jsou do kořán. Babičko?
7: Ano?
5: Babi, proč máš tak velké uši?
7: Bych tě lépe slyšela.
5: Proč máš tak velké oči?
7: Bych tě lépe viděla.
5: A proč máš tak velké a ostré zuby?
7: Abych tě mohl sežrat.
1: Nebýt toho myslivce, tak by nás snědl stejně jako babičku. A teď ty, jen tak si sem přijdeš, čmuchat ke mně domů, vlčíš tady a já se k tobě chovám, jako bys byl člověk. Co chceš? Chceš mě taky sežrat?
0: Já? Ne, ne, to ne.
1: Mrakochránci, chyťte ho!
0: Ne, tak...

0: Johnny, to jsi ty?
1: Mami, nechoď sem. Počkej chvíli.
2: Johnny, pro boha, kdo ti to udělal?
1: Co?
2: Máš úplně potrhané oblečení. Někdo tě venku přepadl?
1: Ne, to jen...
2: Ukaž se mi. Opravdu ti nic není.
1: Vážně, jsem v pořádku.
2: Víš, jaký jsem měla strach? Jsi ještě malý kluk.
1: Viděl jsem měsíc.
2: Cože?
1: Viděl jsem měsíc.
2: No Johnny, a... prosím, už na ten měsíc zapomeň. Já vím, že nejsi jako ostatní děti, ale nemůžeš se o to alespoň pokusit.
1: Já jsem vlkočlověk, mami.
2: Johnny, dokud ten měsíc nevyjde, jsi člověk. Tak se podle toho zkus chovat, prosím. Můžeš mi to slíbit?
1: Ale...
2: Já si nemůžu dovolit kupovat ti každý týden nový oblečení. Tak slíbíš mi to?
1: Dobře.
2: Děkuju.
1: Můžu už jít spát? Jsem unavený, mami.
2: Dobrou noc, Johnny. A ať tě blechy štípou celou noc.
3: Bleší patrole bych se raději vyhnul. V noci teď bude mít pod kontrolou všechny ulice. Jenže já jsem dneska poprvé viděl skutečný měsíc. Je tak krásný, kulaťoučkej, jako mentolka. A hlavně, díky němu můžu být vlkem. Dokud však funguje mrakofuk, tak to Karkule nedovolí.
4: Pozor, pozor. Na vědomí se dává, že ve městě dochází k výskytu vlků. Mohou se zdát roztomilí, ale zdání klame. Prosíme všechny slušné lidi, aby se v noci venku vyskytovali jen na dobu nezbytně nutnou. Odteď bude posetnění ulice brázdit bleší patrola. Panika není nutná. Zachovejte klid. A když vás přeci jen přepadnou černé myšlenky, víte kam zajít. Mediálním partnerem tohoto hlášení je Karkule Company.
5: U podvečerních zpráv vás vítá Rejko Anten. Celé město nemluví o ničem jiném, než o večerním zákazu vycházení kvůli zvýšenému výskytu vlčení. Jak dlouho bude situace trvat? Jakým způsobem se bude řešit? A platí zákaz vycházek i pro pejskaře? To vše se dozvíte. A já už ve studiu vítám velkou červenou Karkuli, která vládním představitelům pomáhá tuto situaci řešit. Dobrý podvečer.
6: Dobrý večer, Rejko. Děkuji za pozvání.
5: Ne, to my děkujeme, že jste přišla. Vy jste známá filantropka a nyní se angažujete v odvlčení města.
6: Ano.
5: Můžete našim divákům vysvětlit, v čem tento projekt spočívá?
6: Pro boha, to by mě nikdy nenapadlo, že se někdo bude zajímat o můj skromný projekt. Já nerada mluvím o svých úspěších, ale... Vy jste veřejnoprávní médium a veřejnost si zaslouží vědět pravdu, že?
5: Samozřejmě.
6: Sedni!
5: Proboha, vy máte jednoho vlkočlověka s sebou? Není to nebezpečné?
6: Nebojte se. Tenhle už nikomu neublíží, má elektrický obojek.
5: Aha.
6: Víte, my těm chudáčkům v Karkule Company pomáháme, aby byli méně vlci, nevlce a více lidé. Učíme je milovat to, co je správné. Slunce.
5: No jistě.
6: Vidíte, tak já mu třeba takhle ukážu na obrázku slunce. Tak. Pěkně se na něj podívej. Tak. Hodnej.
5: Opatrně.
6: Tak, podívej, jak hřeje. Měsíc jenom studí. A co vy u televizních obrazovek? Zvlčili vám děti? Pošlete je na náš příměstský tábor. My jim tu psinu vyženeme z hlavy. My je odvlčíme. Ale tak nebojte se. Vaše děti se domů vrátí živé.
5: To se nám tedy opravdu ulevilo. A co ty bleší patroly?
6: Bleší patroly, no. Ne každý rodič pozná, že jeho dítě vlčí. Ale naše blechy na hřbetech speciálně vycvičených psů každou vlčinu vycítí na míle daleko.
1: Vycítí každou vlčinu na míle daleko.
6: Ano.
1: V žádném případě mě nesmí najít. Karkule by mě už nikdy nepustila ven. Musím se navonět člověčinou. Perličku zubní pasty, špetku pracího prášku malou kupičku pěny na holení. Tak. No, dvakrát mi to nevoní, ale aspoň na mě nepřijdou. Stačí, když to vydržím jenom chvíli. Mám totiž plán. Svůj vynález.
2: Na začátek hodiny mám pro vás špatnou zprávu. Do odvolání odpadne odpolední výuka. A nedá se nic dělat. V tomto ročním období se stmívá brzy a po setmění byste už měli být všichni doma. Chápu, že je to pro vás stresující, ale o to důležitější je dnešní látka. Slunce.
7: Johnny!
2: Dlouho se věřilo, že slunce je jen koule plná žhavých plynů.
7: To je raketa.
2: Dnes už ale víme,
7: vesmírná?
2: Že slunce je mnohem víc.
7: Já mám ráda vesmírný rakety.
2: Lino, Johnny, přestaňte vyrušovat, nebo vás pošlu do ředitelny.
7: Kam jdeš?
1: Co?
7: No je po škole, kam dneska půjdeš?
1: Kam bych chodil? Půjdu domů.
7: A není to nuda?
1: Máma nechce, abych se někde toulal. Zvlášť teď.
7: Aha, čeká na tebe.
1: Jo.
7: To moje máma má tolik práce, že si ani nevšimne, když přijdu domů pozdě.
1: To se máš.
7: Půjdu k vám na návštěvu.
1: Cože?
7: Díky za pozvání.
1: Já jsem tě ale nezval.
7: Máš už něco jiného? Jako s nějakýma kamarádama?
1: No.
7: No, myslela jsem si to. Žádný kamarády nemáš. To nevadí.
1: Mám strašně přísnou mámu.
7: Poho, mě rodiče milujou.
8: Ahoj.
7: Dobrý den.
9: Dobrý den. Johnny, neříkal jsi, že si přivedeš kamarádku?
7: No, to nevadí. Johnny trval na tom, že mi pomůže s fyzikou. Já mu říkala, že se to nehodí, abych přišla takhle neohlášená. I když lepší, než se v téhle době toulat v podvečer někde po městě, co? Máte pravdu, je to nezdvořilé. Klidně zase půjdu.
9: Ne, to nevadí. Já jen, že se bude brzy smívat. Bez doprovodu nemůžeš jít domů sama.
7: Přijdou si pro mě naši. Pro boha, málem bych zapomněla. Vždycky říkají, že na návštěvu se s prázdnýma rukama nechodí. Tak tady jako pozornost. Bublina z křišťálu.
9: Oh, ale to si nemusela. Je opravdu nádherná. Ta tvoje kamarádka se mi moc líbí, Johnny. Půjdu tu bublinu někam vystavit. Buď u nás jako doma.
7: To se nebojte.
1: Co to bylo za komedii?

0: doučovat fyziku.
1: Říkala jsem ti, že mě rodiče milujou.
2: Je, ty tu máš gramofon.
0: Na tu desku opatrně.
2: Přece tu nebudeme potichu.
1: Je, to seš ty, když jsi byl malej.
0: Nesahej mi na věci.
1: Byl jsi roztomilej, to je škoda.
0: Co?
1: Že jsi z toho vyrost.
2: Páni, ty máš pokoj vlastní dveře na zahradu?
0: Tam nechoď.
2: Proč?
0: No, už je tma. A víš, že se nemůže vycházet.
1: Jejda. Tak když už jsem ty dveře otevřela, tak...
0: Nechoď tam!
2: Wow! To je raketa?
0: Přestaň strkat nos do mých věcí!

0: oči ke dveřím mým blíž.
1: Blá, blá, blá, a mě to dovolíš? Mě to dovolíš? Nemám ráda, když si někdo stěžuje na to, že je sám a ostatní přitom od sebe odhání. Na co máš tu raketu?
0: Chci odletět na měsíc. Klidně se mi směj, ale...
1: A co ti brání?
0: Co? Ty si nemyslíš, že jsem se zbláznil?
1: Ne. Člověk by si měl plnit svoje sny, i když je to cesta na měsíc. Co ti v ní brání?
0: No, všechno už je připravený.
1: Ale...
0: No, člověk ze země nemůže zmizet jen tak. Musím ještě zařídit nějaký věci.
1: A jaký? Z tebe to leze jak schlupatý...
0: Bestie?
1: Ne, jak schlupatý deky.
0: Jo, jo, no... V první řadě, abych mohl odsud, musím se zbavit veškerý zátěže.
1: Jo.
0: To je zrovna lehký. Nic mě na zemi nedrží. Za druhý, musím znát svůj cíl. Potřebuju jistotu, že když odsud zmizím, bude na mě něco čekat. Musím vědět, že na měsíci jsou opravdu vlci.
1: No, tak to je snad taky jednoduchý, ne? Jen musíš zavít dostatečně nahlas. Jestli tam jsou, tak ti odpoví.
0: To není vůbec jednoduchý. Ulice jsou plný bleších patrol. Jestli mě chytnou, odvezou mě do tábora na odvlčení.
1: Ale neboj. Hele, au. No tak, taky zaví. Ale pořádně, ať tě slyšej až na měsíci. Au.
0: Líno, jestli to uslyší máma.
1: Ty se jí bojíš? Proboha, ty nejsi žádnej vlk. Jsi štěňátko. To by mě zajímalo, jestli po tobě máma i vytírá loužičky. No. Tak se mi to líbí, ještě. Jo. Jaký je to pocit?
0: Skvělej. Jako když nemůžeš něco říct, nebo jako...
1: Když se bojíš něco říct?
0: Jo, to je přesný. Celý dny to dusíš v sobě. Bavíš se u večeře s mámou a nemyslíš na nic jinýho.
1: Jo.
0: Večer ti to nedá spát a ráno je to první věc, na kterou si vzpomeneš. A najednou to všechno můžeš. Jo. Prostě to ze sebe všechno pustíš. Je to báječný.
1: To musí být skvělej pocit.
0: Jo, už tě to netlačí zevnitř. Všechno jde prostě ven a pak...
1: Co je? Co se děje? Proč se na mě tak díváš?
0: Ticho. Nikdo nevije zpět.
1: Cože?
0: No z měsíce, nikdo se neozývá. Byla to blbost. Je to jenom báchorka pro děti. Žádný vlci tam nejsou.
1: Možná, že... Jenom spěj? Co my víme, když se chodí spát na měsíci? Dávalo by to smysl, ne? Že spěj, když my bdíme.
0: Měla bys jít domů.
1: Johnny, počkej. Slyšíš to? Oni ti odpovídají.
0: Budou na mě čekat. Vezmou mě mezi sebe. Sakra. Bleší patrola. Nesmí mě chytit.
1: Jdi dovnitř.
0: Jestli mě chytí, tak Karkule, ona už mě nepustí, dokud mě neodvlčí. Líno, kam jdeš?
2: Tak kde jste vy, zaplašený cizka?
1: Johnny, řekla jsem jít dovnitř a zavře se.
2: Že mě nechytíte.
0: A je pryč. Proč by pro mě někdo dělal něco takovýho? Snad je bleší patrola přestane pronásledovat, až ztratí pachovou stopu mojí vlčiny. Odpověděli mi. Vlci z měsíce. Nic už mě na zemi nedrží.
3: Ty jsi tu sám.
0: Teda, něco je jinak.
3: Kde je ta tvoje kamarádka?
0: Nic mě tu nedrželo, ale teď...
3: Halo, Johnny, slyšíš mě? Na něco se tě ptám. Kde je ta tvoje kamarádka?
0: Ona musela jít domů.
3: Johnny, já jsem to slyšela. To tvoje vití. Utekla, že ano?
0: Ne, ona...
3: Nelži mi, Johnny. Když už to vypadá, že to s tebou začíná být lepší, tak uděláš něco takovýho. Co na to řeknou její rodiče? Budou si myslet, že jsem ji nechala po setmění odejít bez dozoru.
0: Mami.
3: Tak a dost, Johnny. Nejdřív to roztrhané oblečení. Slíbil jsi mi, že se budeš snažit. A teď tohle? Obuj se.
0: Co?
3: Jde se do mrakofuku.
0: Mami, ne.
3: Teď, hned.
4: Má vaše dítě problémy s chováním? Má nežádoucí myšlenky?
5: Ne, ještě jeden level. Dokud to nedohraju, tak se učit nebudu.
4: Přiveďte ho do mrakofuku a všechny se mu z hlavy vypaří.
5: Mami, prosím, prosím, mohl bych se učit celou noc. Slibuju, že to dospím o víkendu.
6: Mrakofuk. místo na zemi.
3: Johnny, nelouděj se.
7: Mami, já nechci.
8: Tohle může říct jenom někdo, kdo nemá děti.
9: My chceme vidět měsíc.
10: No, cože není vidět měsíc? Hlavně, že naše děti jsou vzorné.
8: Jo, nemusíme mít strach o to, co z nich bude.
7: Mami, prosím, já chci domů.
3: Už jsem se rozhodla. Jdeme.
6: Dobrý den.
3: Dobrý den. Johnny, pozdrav.
11: Dobré.
6: Jak vám můžeme pomoci?
3: Můj syn?
11: Žádnou pomoc nepotřebuje.
6: Teď se bavím s maminkou, ano? Tak povídejte.
3: Chtěla bych ho vzít do Mrakofuku.
6: Opravdu? Tak to jste tady správně. Pojďte za mnou. Posadíte se na chvíli v naší Už se nemůžu dočkárně. Ještě vás poprosím, kdybyste šla se mnou.
3: Ano.
6: Budu od vás potřebovat pár podpisů. Nebojte, jsou to jen formality pro případ nežádoucí vliží účinku. Ale nebojte se, o žádných zatím nevíme.
7: Mami, prosím.
3: Nikam nechoď, Johnny. Hned jsem zpátky.
11: Kam bych taky mohl jít?
3: Hej, Johnny, tady.
7: Líno, oni tě chytili? Bleší patrola tě chytila?
3: Johnny.
7: To všechno kvůli mě. Moc mě to mrzí.
3: Na to teď není čas. Co dalšího musíš splnit?
7: Cože?
3: Pro tu tvoji cestu na měsíc. Co to je?
7: No, to je jedno. To se stejně nepodaří.
3: Pro boha, přestaň být pořád tak negativní. Nebo tě k tomu Mrakofuku připojím sama?
7: No, o to právě jde. Máma chce, aby mi myšlenky na cestu na měsíc vyhnaly z hlavy. Ale já vím, že se jim to nepodaří. Na tom, že tady se necítím sám sebou, se nic nezmění. Z hlavy mi to možná vyženou, ale mě to svědí po celém těle.
3: Pojď se mnou.
7: Jak to myslíš? Máma přijde za chvíli.
3: Musíš odsud pryč.
7: Jak to, že tě nedržej někde zavřenou?
3: Neptej se a pojď.
7: Počkej.
3: Ty se zas bojíš.
7: Jo. Bojím se, že se mi ten celý plán komplikuje.
3: Jak to? Už víš, že na měsíci ale... ty jsou vlci.

0: Tě hledám po celém městě. Už jsem myslela, že tě nikdy nenajdu. A ty si to nakráčíš rovnou sem. Já myslím, že vím, jaký bleše dnes Karkule nadělí z brusu novýho psa i s papírama.
1: Nic si neřekneš. Johnny, poběž. Musíme odsud pryč.
0: Se do toho nepleč, Karkulíno.
2: Cože? Karkulína?
1: Johnny, není to tak, jak to...
0: Konečně jsem ho našla. Já jsem z toho šťastná jako...
1: Blecha?
0: Jako želbuška.
2: Karkulína.
0: Pomoc! Je tu vlád!
1: A máš to!
3: Můžeš být ráda, že jsme tě dneska nepráskli, tvojí máma!
2: Karkule je tvoje máma?
1: Jo, je, ale já ti chci pomoct.
2: Tak to říká tvoje máma, ne? Že chce dětem jako já pomoct, odvlčit je.
1: Musíš mi věřit.
2: Asi bych měl odsud vypadnout, než na mě zavoláš brakochránce, co?
1: Ne, Johnny, počkej, já ti vážně chci pomoct.
3: Pomoc!
4: Johnny? Lino, to jsem ráda, že jsi v pořádku.
1: Jo, jsem.
2: Mami, prosím, musíme odsud odejít.
4: Johnny, už jsem se rozhodla.
2: Já už ti nebudu dělat starosti, mami, slibuju. Odletím ze země, odcestuju na měsíc, jenom mě neber do mrakofuku.
4: O čem to mluvíš, Johnny? Kam bys lítal? Doma jsi přece tady.
2: Já musím, mami. Já tady nejsem šťastný. Chci odsud pryč.
5: Tak už jste na řadě.
4: Dejte nám ještě chvíli, prosím.
1: Mlč, nebo tě rozmáčknu.
5: No to je proti schváleným procedurám. Jste na řadě, tak musíte jít.
1: Nechte je chvíli být. Nebo řeknu mámě, jak se chováte ke klientům.
5: Tak dobře, dobře, ale jen chvilku. Za vámi čeká ještě hodně rodičů s dětmi.
4: Johnny, buď rozumnej. Já vím, že jsi hodnej kluk.
2: Já nejsem kluk, mami. Já jsem vlkočlověk. A strašně mě to svědí schovávat se pod touhle kůží. Mám drápy. Nikomu mi neublížili, ale mě škrábou pod nechtama. Na zuby mi tlačí tesáky, které chtějí ven. Nikoho by nezakousli, ale mě z nich bolí dásně tak, že skoro nemůžu mluvit. To si nikdo nedovede představit. Nejradši bych se rozeběhl po všech čtyřech, ale nemůžu. Já jsem vlkočlověk. A být jenom člověk, to je pro mě jako být celý život na vodítku.

0: Pěkná písnička, Johnny, ale musíme jít. Díl už na nás mrakochránci čekat nebudou.
1: Počkej, mami, já musím na měsíc. Tam je úplněk každý den. Tam můžu být ve svý vlastní kůži, ve svým vlastním kožichu. Tady nemůžu být vlkem ani jednou za měsíc.
2: Ale tady jsi doma, Johnny. Doma můžeš být, kým chceš. Johnny.
1: Sama si říkala, že nemám být, že nemám blčet.
2: Protože jsem se o tebe bála. O žádným odlítání nemluv, slyšíš mě? Přece mě tu nenecháš samotnou. Já se ti omlouvám. Neměla jsem tě sem brát. Nepotřebuješ mrakofuk. Chci, abys byl šťastný, takovej, jaký jsi. Můžeš být vlkočlověk a pořád tě budu mít ráda, Johnny.
1: Nemůžu být vlk, dokud měsíc kryjou ty mraky z mrakofuku, tak ne.
2: Tak ho vypneme.
0: To moje máma nikdy nedovolí.
2: Možná nebude muset. Kdy má být další úplněk?
1: Dneska večer.
2: Tak to si musíme pospíšit.
0: No to říkám celou dobu. Sakra, kde je?
1: Kdo?
0: Ta blecha, myslela jsem, že ji mám pořád v ruce.
3: Haló, můžete přestat zdržovat? Tady venku čeká fronta.
4: My už jsme tady asi hodinu. Ať už je s vaším synem špatně cokoliv, čím dřív ho připojí k mrakofuku, tím líp pro všechny.
2: No dovolte, s mým synem nic špatně není.
1: Jo,
0: přesně.
4: No tak to gratuluju. Tak můžete jít zase domů a nezdržovat ty, co potřebují pomoct.
2: A co je s vaším synem?
3: Nechce hrát fotbal. Prý má strach z míčů.
2: A s vaší dcerou?
5: Nebaví se mnou nakupovat. To já jsem se v jejím věku čančela v jednom kuse.
2: Ale vždyť na to není nic špatného. Prostě jsou jen jiní, než jste vy.
1: No.

0: je to tady za virvál? Jak vám mám pomáhat, když děláte takovej kravál? My už o vaše takzvanou pomoc nestojíme.
1: Ale...
2: Pojď, zlato, jdeme domů.
0: A počkejte to. Neodcházejte, o vás samozřejmě nemluví.
3: Už nikdy!
0: Proč mi odháníte zákazníky?
1: Já?
0: Kdo vás poslal?
1: Prosím vás.
0: Někdo od konkurence, že? Three Little Piggies Group?
1: No. Mami, nech toho.
0: Karkulíno, ty se do toho nemotej. Domů!
4: To je on!
0: Cože? No jistě. To jsem si mohla myslet, že tu vlčí ten vlk. Okamžitě odstup od mojí dcery.
1: Mami.
0: Mrakochránci? Chyťte ho. Po dvou vám neuteče.
5: Rozkaz!
6: Nechte mě bejt. Puste mě!
1: Nezahejte na něj!
7: Co si to dovolujete? Okamžitě ho puste!
0: Nebojte se, milá paní, my vašemu synáčkovi pomůžeme. Odvlčíme ho až do posledního kloubku. Tak, sedněte si tady, už se nemůžu do čkárně, dáte si hezky kafíčko a my vám ho za chvíli vrátíme zas normálního.
7: Puste mě!
0: On je normální. Nepotřebuje pomoc. Není s ním nic špatně. Pozor, na ní snad nekouše. To vypadá na vzteklinu. Takhle to dopadá, když je neodvlčíte jako děti. Vidíte to všichni? Všichni to vidíte? A proto je tak důležité, abych vám všem pomáhala. Chyťte je oba!
1: Cože?
7: Nech je pít, mami!
0: Karkulino, domů! Jsou tu vlci! Schovej se, nebo skončíš jako babička. Kdo vypnul ten mrakofuk?
2: Já ne, ne.
8: Já taky ne.
2: Ty jsi ho vypnul.
8: Já jsem ho nevypnul.
1: Nikdo ho nevypnul. Jenom nemá z čeho nafukovat mraky. Všichni rodiče už vzali svoje děti domů.
6: Úplněk.
0: Chyťte toho vlka. Stáhněte ho z kožichu.
2: Který ho? Jsou tu dva?
0: Všechny je stáhněte z kožichu.
1: Karkulino.
6: Líno, ty jsi taky?
1: A proč jsi myslel, že tak pěkně viju?
0: Proboha, nakazil tě? Karkulinko.
1: Ne.
0: Já jsem ti říkala, že se nemáš bavit s dětma, co vlčej.
1: Mami.
0: Ale neboj se, holčičko, já ti pomůžu.
1: Ne.
0: Ten kořich stáhnu. Tak stáhnu to z tebe.
1: Když ze mě stáhneš ten kořich, nic ze mě nezbyde.
0: To...
1: Nikdo mě nenakazil. Já jsem taky vlkočlověk. Jsem se tak narodila.
0: Vlk?
1: Vlkočlověk.
0: V naší rodině to ne, to přece to... Proč jsi mi to neřekla?
1: Protože jsem se tě bála.
0: Bála? Mě? Ale já přece nejsem vlk.
6: Nejde o to, kdo je člověk a kdo vlk.
1: Jo.
6: Člověk není prostě dobrý a vlk není prostě špatný. Jde o to, jak se chová. Bojíte se vlků, ale vy se chováte mnohem hůř.
0: Ale to přece... V 5 letech jsem vynalezla svoje první perpetuum mobile, ale tohle to... To nechápu.
8: Nechápu.
0: To přece nemůže být... To...
6: Víte, co potřebujete? Vy potřebujete mrakofuk, aby vám ten strach z vlků vyhnal z hlavy.
0: Mrakofuk. Ano, vyhnal z hlavy, ano, ano. Možná máš pravdu.
9: Tak a dost. Dost. Žádný mrakofuk nepotřebuje. Akorát by s těmi svými myšlenkami zakryla noční oblohu. A podle všeho, napěkně dlouho. Tohle musí ze svojí hlavy vyhnat sama.
0: Že bych se vlků tolik nebála? Ale vlci jsou přece strašní. Všechno zničí a...
6: Karkulína přece strašná není. Nic neničí.
0: Ale proč má tak velké uši?
6: Aby vám mohla lépe naslouchat.
0: A proč má tak velké oči?
9: Aby na vás lépe dohlížela.
0: A proč má tak velké a ostré zuby?
1: Abych tě ochránila před vším zlým, mami.
0: Karkulíno. Víš ty co? Já myslím, že vlky dokážu mít ráda.
1: Mami.
0: Ten mrakofuk nechám zničit, Karkulinko. Slibuju.
8: Ale, to mi.
0: Vám najdu jinou práci.
8: Ne,
6: A tak se velká červená karkule zbavila svých černých myšlenek, protože se přestala bát. Strach totiž plyne jenom z neznalosti. A co by mohla karkule znát líp než svoji dceru, Karkulínu? Mrakofuk nechala zbourat ještě ten večer a od té doby se soustředí na jiný vynálezy, lepší.
3: Nově se specializujeme na samočistící pelechy. Rovnátka na tesáky, chrániče na ostré drápky.
5: Bezedné misky od Karkule. To je žrádlo. Protože nejlíp se drbají plná bříška.
3: A samozřejmě jsem nezapomněla na své oblíbené
10: křišťálové bubliny. Chyťte si i vy svůj odlesk měsíce.
6: Má přece ráda krásné věci. A já vlčím s Karkulínou a dalšíma vlčatama každý úplně.
11: Jo, a když už to nemůžeme vydržet, občas si zaletíme na měsíc.
6: A mě to ale nevadí.
1: Protože vím, že se vždycky zase vrátíš zpátky domů.
12: To už je konec? Počkejte, stop, prosím vás. A co já? Co bude se mnou?
6: Málem bych zapomněl. A blechy? Ty už pro velkou červenou karkuli nepracují. A tak už zas můžou děti štípat celou dobrou noc.
13: Když blecha zavrtá,

0: mě přepadal portál.
1: Já bych nosil aktovku a v ní dlouhou taktovku, aby tedy věděli,
0: kdo tu dává povely.
2: Ušounova pohádková školka.
3: Ahoj holky, ahoj kluci, ahoj Jani, vítejte v mé, tady Ušounově pohádkové školce.
4: Ahoj holky, ahoj kluci, ahoj Ušoune.
3: Pozor, jedeme k požáru. Hasič, hrdina, Ušoun, Rušoun, no tak přidej se, Jani.
4: No jasně, přidávám se. A kde hoří, kolego požárníku?
3: Jo, pozor, pozor, hoří v pohádkovém lese blízko perníkové chaloupky.
4: Ajajaj, tak to vypadá na nehodu naší kamarádky dračice Evženie.
3: Nebo taky čarodějnice z perníkové chaloupky, moc zatopila v peci.
4: A už to vidím, velký oheň.
3: No jo, tak honem parkujeme, natáhneme hadici.
4: A hasíme.
3: Jo,
4: hasíme.
3: A já musím zjistit, jestli tu není nějaká zraněná pohádková postava nebo nějaké zvířátko. Vypadá to, že všichni dokázali ohni utéct.
4: Uf, máme to, Ušoune. Dej mi 5.
3: Já mám jenom 4, ale plácneme si tak jako tak. Tac! Paráda, zvládli jsme to.
4: A za to si samozřejmě zasloužíme písničku. A protože hasiči jsou trénovaní a často také musí překonávat zábradlí, musí se dostat na vysoké budovy, zaspívám vám písničku Na tréninku parkouru.
5: Ušounova písnička.

0: kluci, stále posloucháte hasičskou Ušounovu pohádkovou školku.
1: My jsme s Ušounem právě uhasili požár v pohádkovém lese. A už i víme, kdo za něj může.
0: Představte si, že malí trpaslíci si doma vzali bez dovolení zapalovač a dělali si ohýnek.
1: No, nebojte, holky a kluci, už si je tátové trpaslíkové a mámy trpaslice pěkně podali.
0: Už jim to pořádně vysvětlili, kdo to kdy viděl v lese rozdělávat oheň.
1: To ví přeci každý, že v lese se oheň nikdy nerozdělává. Požár se v lese šíří rychle a může to být pro všechny hrozně nebezpečné.
0: Tentokrát čarodějnice z perníkové chaloupky řádila úplně právem.
1: I když ona by ty mrňavé trpaslíky za trest nejradši upekla k večeři.
0: Ale to bychom jí samozřejmě nikdy nedovolili.
1: Stačí, že jim rodiče určitě zakáží mini televizi.
0: Těm mini trpajzlíkům, zlobydlům, jedněm, ale oni už to určitě neudělají ani v lese, ani doma. Stejně, jako by to nikdy ani nenapadlo holky a kluky člověčí.
1: Hele, Ušoune, když mluvíme o tom, co by holky a kluky napadlo.
0: A tak si dáme hádanku.
1: Přesně tak.
0: Ušounova hádanka.
1: Holky a kluci, nastražte uši. Čeká vás zase jeden zvuk na hádání. Tak, koho to slyšíte?
0: To je těžké.
1: Dobře, ještě malinko napovím. Hasič by našeho křiklouna nejspíš potkal, kdyby hořelo někde na zámku, protože je to takový častý obyvatel zámeckých zahrad.
0: Už vím. A holky a kluci už taky. Tak zase společně, ano? 3, 2, 1. Páv!
1: Paráda, holky a kluci, zase jste to uhodli. Je to páv. A za odměnu vás čeká pohádka. I v ní jsou zvířátka, ale tahle spíš potkáme na farmě než u zámku.
0: Ušounova pohádka.
2: Jednou stálo kůzle u vrátek do zahrady a vyhlíželo vepříka. Kde pak jen ten můj kmotr chodí? Tu po cestě od vsi běží vepřík. Kopítka má zaprášená a unavený je také dost. Mám tě vepříku jenom pro starost, řeklo přísně kůzle. Kde pak se stoulal? Chodil jsem po návštěvách, povídá vepřík. Byl jsem u všech třešní, co jich roste ve vsi. Všechny jsem obešel a na všechny jsem se podíval. Ale z té naší mám největší radost. A vepřík vede kůzle do zahrady, přitom vykládá. U Hanky na sádku třešnička trochu zaspala. Třešně jsou na ní jako zelené korálky. Ve škole na dvoře se už trochu zapalují. Maličko, jen jako červánkem. Ale podívej se na ty naše. A vepřík ukázal do kouta zahrady. Stála tam třešnička jako kytka. Lístky se na ní blýskají a větve jako by třešně mi zrovna obsýpal. Dole se jen do růžova usmívají, ale nahoře v koruně se smějí do červena. A ty tři na vršku jsou už docela zralé. Usmívá se taky vepřík. Chvíli tak třešničku obhlíželi. Pak kůzle řeklo. Víš co, vepříku? Až třešně docela uzrají, pozveme na ně děti z první třídy. No, taky, že je pozveme, zavolal vepřík. Každá holčička dostane plnou zástěru a každý kluk plné kapsy. Ale to už se na ořech, co roste vedle třešně, tichoučce snesl nějaký pták. Peří má kropenatý a zobák špičatý. dívá se po očku zrovna na tři zralé třešně na vršku. Poskočil, zamával křídly a rovnou na ně. Pustil se zobákem do třešní jako klínkem. To nesmíš, zavolal vepřík. Co bych nesměl, křikl pták a schodil dolů na vepříka pecku. Kůzle si leknutím nemohlo vzpomenout na žádné slovo, kterým by ptáka okřiklo. No, to nesmíš, zavolal znova vepřík. Ale ptákem pohodil ocáskem, mávl křídlem a pustil se do třetí třešně. Tu se vepřík rozběhl a vrazil do třešničky. Třese se kmen, otřásly se větve. Pták uletěl, ale nedaleko. Sedí na ořechu a pokřikuje na vepříka. Deset si jich přivedu a 20 a 30 špačků si přivedu na tu vaši třešničku. A odletěl, aby si přivedl ještě 30 špačků. No tak jednoho jsem zahnal, broukal vepřík. Ale na 30 špačků by asi bylo jednoho vepříka málo. Co teď? Řeklo kůzle a utrhlo si lístek trávy, aby se mu líp přemýšlelo. Ale nebyl ten lístek trávy bylinka pro kozlečí chytrost. Radu nedal. Taky vepřík přemýšlel. Nejdřív s otevřenýma očima, pak se zavřenýma. A když je znova otevřel, řekl. Nevím, kůzle, kudy kam. Nejsem z toho chytřejší, než to mé kopítko. Myslili a myslili, ani si nevšimli, že do zahrady přišel školníkovic kocourek. Přitočil se k vepříkovi a kůzleti. Tak co pak, vy dva smutní? Vepřík pověděl kocourkovi o trápení se špačkem. A kdyby byl jen jeden, za chvilku jich přiletí na třešničku 30, odpovědělo kůzle. I kdyby 100, mávl pyšně tlapkou kocourek. Jestli chcete, já vám třešničku ohlídám. Vepřík nevěřil a kůzle taky ne. Jak by si jeden kocourek dokázal poradit se 30 špačky? Kroutili hlavou. Ale kocourek jen žourá do slunce a přede takovouhle nitku. Uvidíte, já jsem na špačky veliký odborník. I přijali vepřík a kůzle školníkovic kocourka za hlídače. Kocourek se postavil pod třešeň, nabrousil si drápky o kůru. Skok! A už sedí v rozsoše větví jako v jeskynce. Zamhouřil oči na štěrbinku. No, ještě nám ten hlídač usne, broukl vepřík. A v tom tu špaček. A vede jich sebou 30 kropenatých kabátků, 30 ostrých zobáčků. Míhl se okolo vepříka a křikl. Tu nás máte. Pak s ostatními rovnou na třešničku. Hlídačí, hlídej, zavolal vepřík. A kocourek rozsvítil oči. Tichoučce se povytáhl nahoru po větví, přikrčil se a skočil. A už drží v drápcích špačka. Peříčka se jen rozletěla. To nesmíš, zavolal vepřík tak silně, že kocourek povolil tlapky. Špaček uletěl a dal se do křiku. Počkejte, vepříku a kůzle, celé hejno nás přijde na tu vaši třešničku, však uvidíte. Vepřík to slyší jen jedním uchem. Druhým poslouchá, jak kůzle domlouvá kocourkovi. No to nesmíš tak silně hlídat třešničku. Jej, to nesmíš. A kocourek zase jenom mžourá očima do slunce a hraje si s pírkem, co mu zbylo ze špačka. Když nechcete, abych hlídal po kočičím, hlídejte si sami. Potom popadl pírko a odběhl. Ale ta veliká starost o třešničku zbyla. Jestli jich špaček opravdu přivede hejno, nezbude dětem třešní ani do hrsti, stará se vepřík. V tom vrzla vrátka a cestou k třešničce přichází děda Vavřík. Vesele točí v ruce holí a volá na vepříka a na kůzle.
3: Už dobrou chvíli se dívám na to vaše trápení se špačky. Tak co? Vezmete mě za hlídače?
2: Vepřík a kůzle mu slíbili zahlídání plnou kapsu třešní, ale děda řekl, že to rád udělá zadarmo. Jen dopověděl, už se zas hrnou špačci, jejich hejno, celý mrak. Vede je špaček, co zaplatil kocourkovi pírkem. Proletěl kolem stromu jednou, dvakrát, třikrát, dobře obhlédl strom, vykřikl a špačci padli na třešničku. Hlídej, dědo, zavolal vepřík. A děda jenom zvedl hůl a zaklepal na kmen. Špačci vykřikli, zvedli se z třešničky. Tuze hubují, že je děda vyplašil.
3: I ať si hubují,
2: usmívá se děda Vavřík. Tak hlídal třešničku a vepřík a kůzle mu trochu pomáhali. Slunce svítilo, za týden uzrála i ta poslední třešně, co visela dole na větvi pod listem jako pod střížkou.
3: Tak, vepříku, teď můžete zavolat děti, řekl děda. A vyřiďte jim, aby si holčičky vzali hodně široké žáštěry a chlapči kalhoty s hodně hlubokými kapšami.
2: I přišli Manka, i Toník, Honzík, Vašek, Lojska, taky Anička a Hanka. Přišli všechny děti z první třídy. Děda stál na žebříku a nasypal jim plné zástěry i kapsy třešní. Jedna kapsa zbyla. O tu se děda Vavřík rozdělil s vepříkem a s kůzletem.
1: Holky a kluci, právě skončila pohádka a vy stále posloucháte Ušounovu pohádkovou školku,
0: ve které si s Janou zkoušíme, jaké to je být hasičem.
1: Je super, že jsme zachránili pohádkový les, ale tedy holky a kluci, hasičská výbava je fakt velká. Máme hasičskou kombinézu, vestu, helmu, požární čerpadlo, hadici, proudnici.
0: Proudnice! Je, holky a kluci, takový ten kovový konec nasazený na hadici a díky němu voda stříká tam, kam míříte. No to je proudnice.
1: A všechno je to ale vážně hodně těžké. Asi proto jsou hasiči velcí siláci a hasit můžou jenom dospěláci.
0: Ale vůbec ne, Jani. Vždyť hasičem může být každý, jen miminka ne.
1: Aha, no jo, vlastně máš pravdu. On je i požární sport, kterému se věnují i děti.
0: A moc se to užívají. Já je viděl, jak běhají přes překážky, šplhají do věže a předávají si štafetu.
1: Jasně, díky Ušoune, že jsi mi to připomněl.
0: Není zač, rádo se stalo. A nechtěla bys si teď trošku zacvičit, abys byla taky tak šikovná, jako kamarádi, co dělají požární sport?
1: Jú, to bych chtěla.
4: Ušounovo cvičení.
0: Holky a kluci a taky Jani, teď si pustíme písničku od Míši Růžičkové a budeme dělat úplně všecko, o čem se v písničce zpívá. Něco doopravdy a něco jenom jako, abyste si neublížili přeci, že jo?
1: Jasně, chvíli budeme pochodovat, nahoru a dolů budeme ukazovat rukama a tam a zpátky po žebříku budeme tedy lézt jako. Budeme zvedat kolínka, jako bychom stoupali na stupínek a rukama, jako bychom se taky chytali žebříku.
0: Ty jsi to tak krásně vysvětlila, že se nám vůbec nic nestane. Tak a hurá na to!

0: Holky a kluci, stále posloucháte Ušounovu pohádkovou školku.
1: A dneska jsou ze mě a z Jany hasiči. Frajer a frajerka.
0: Hele, Ušoune, a víš co? Ještě bychom si měli zopakovat důležitá čísla, která voláme, když hasiče potřebujeme.
1: Jasně, to není žádný problém. Buď voláme 150, to znamená, to je jednička, pětka a na konci je nula, která je podobná smotané hasičské hadici nebo rybníčku.
0: A nebo taky voláme 112 a tam sedí dospělák, který posoudí situaci a hasiče nám pošle, ale nesmíš volat 150, ale pěkně to nacvakat na telefonu.
1: Jasně, 112 to je jednička, jednička a dvojka. Holky a kluci, tak si ta důležitá čísla určitě dobře zapamatujte, však oni si to pamatují už, víš?
0: A teď si zaspíváme.
1: No, jo, co? A já už vím co, písničku. O, velvary, to proto, že právě ve velvarech je vůbec úplně nejstarší sbor dobrovolných hasičů v Čechách.
0: Tak bezva, a holky, kluci, pojďte si zaspívat s námi.
2: Ušounovo zpívání.

0: paní.
1: To teda jo.
2: A dnešní Ušounova pohádková školka už pomalu končí.
0: Jen ještě poprosím holky a kluky o obrázek. Kamarádi, namalujte nám nějaký pěkný hasičský obrázek, prosím, prosím, prosím.
2: Můžou to být hasiči, ale i jejich super auto.
0: A nebo vy, jak děláte požární sport.
2: A pak stačí, když váš obrázek rodiče nebo paní učitelka vyfotí mobilem nebo naskenují a pošlou na adresu ušoun@rozhlas.cz a nebo přes aplikaci iRádio.
0: Oni už přesně budou vědět, co s tím mají udělat a my potom někomu z vás za obrázek pošleme odměnu.
2: Tak ahoj holky, ahoj kluci, mějte se krásně. A hlavně si nehrajte se zapalovači a se sirkami. Víte, co to může způsobit?
0: Jo, přesně tak. Ani v lese, ani doma. Jo, tak ahoj a zítra se na vás zase moc těšíme. Loučí se s vámi zasloužilý hasič Ušoun Rušoun.
2: A o něco méně ušatá zasloužilá hasička Jana Richterová. A na závěr si pustíme krásnou písničku.
0: Jo, jo, jo. Ušounova

0: Český rozhlas Rádio Junior uvádí Žili byli.
1: Žila byla jednou jedna krasobruslařka Sonja Hení. Já nevím jak vy, ale kdybych si měla vybrat, na který zimní sport se budu dívat v televizi, vždycky by vyhrálo krasobruslení. Odjakživa mě bavilo poslouchat tu hudbu a dívat se, jak se po ledě doslova vznáší nadaní muži i ženy v krásných kostýmech a dělají přitom piruety, skoky, otočky a další neuvěřitelné kousky. Jednou z nejslavnějších postav tohoto sportu byla Sonja Hení. Narodila se v roce 1912 v Norsku. Otec byl sportovně nadaný obchodník s kožešinami a věnoval se cyklistice a rychlobruslení. Jeho dcerka s krasobruslením začala jako šestiletá, byla velmi nadaná a v pouhých 11 letech startovala na zimních olympijských hrách. Tenkrát se mimochodem bruslilo venku, ne v krytých stadionech jako dnes. Malá Sonja skončila poslední z 8 závodnic. Všichni si ji ale i tak zamilovali a jí prohra neodradila. Tvrdě trénovala a rychle se zlepšovala. Za 4 roky už si z další olympiády odnášela zlato. Vyhrála 10 po sobě jdoucích mistrovství světa v krasobruslení a na zimních olympijských hrách vybojovala 3x zlatou medaili. Byla neporazitelná a každý ji znal. Stala se hvězdou. Kam se vrtla, tam se na ní vrhali davy fanoušků a policie ji musela před nimi chránit. Změnila celou podobu krasobruslení. To bylo do té doby daleko těžkopádnější, než jak ho známe dnes. Sonja křižovala ledovou plochu rychle jako vítr a měla svěží styl. Díky ní se objevila ladnost, propracovaná choreografie a elegantní pohyby, které do té doby nikdo nedělal. Skvěle využila svoji průpravu z baletu, kterému se jako malá věnovala. Nevylepšila ale jen vizuální podobu bruslení, posunula i jeho technickou stránku. Do svého soutěžního programu zařadila axla, tedy jediný krasobruslařský skok, do kterého se najíždí a odráží směrem vpřed. Do té doby ho kvůli náročnosti skákali jen muži. Proslavili ji i její piruety. To jsou prvky, kdy se krasobruslař rychle točí neboli rotuje dokola kolem své osy na špičce jedné brusle. Říká se, že Sonja dokázala v ideálních podmínkách udělat skoro 80 otáček v rámci jedné piruety, i když při běžných vystoupeních jich samozřejmě dělala daleko míň. Motá se mi hlava, jen to říkám. V jejich překrásných piruetách také dobře vynikla další novinka, kterou zavedla – krátké sukínky nad kolena. Dnes je to jen těžko představitelné, ale předtím ženy bruslily v dlouhých sukních po kolena. Sonja také spopularizovala bílé dámské brusle, původně totiž byly z tmavé kůže. S drobnou norkou na led zkrátka vtrhla doslova revoluce. Krasobruslení se tak stalo nejen sportem, ale také pěknou podívanou. Sonja byla magnet na diváky a toho si samozřejmě všimli i ve světě showbiznisu. Vystupovala ve vlastní ledové show, která cestovala po Evropě i Americe. Objevovaly se v ní desítky krasobruslařů, davové scény a krásné blištivé kostýmy. Taky se stala herečkou a objevila se v několika hollywoodských filmech. Ve své době tak byla jednou z nejbohatších žen na světě. Měla ale i své kritiky. Vyčítali jí hlavně styky s vysoce postavenými představiteli fašistického Německa, včetně Adolfa Hitlera. Toho měla pár let před vypuknutím druhé světové války během jednoho vystoupení vítat zvednutou paží, tedy nacistickým pozdravem. Juhu. Přijala i jeho pozvání na oběd, a to se lidem, kteří proti Hitlerovi bojovali v druhé světové válce, vůbec nelíbilo. Sonja se nezajímala jen o sport. Společně s třetím manželem krátce před smrtí založila v Norsku Muzeum moderního umění. Doba i náročnost krasobruslení se od časů Sonje Hení hodně změnily. Dnes už by asi žádnou medaili nevyhrála. Krasobruslařské výkony jsou propracovanější, vybroušenější a skáčou se i čtverné skoky. Ale i to je vlastně důkaz jejího přínosu. Lidé jako ona totiž inspirují ostatní, aby se snažili posouvat hranice možného. Historie si hold pamatuje ty, kdo se nebojí uklouznout.
0: Další díly pořadu Žili byli najdete na webu radiojunior.cz, v aplikaci Můj rozhlas a podcastových platformách.

Vím, co si myslíš o těch věcech, co si jednu z nich právě chystám udělat. Po všech těch nikam nevedoucích kecech, co se vedou, je to poslední, co chci, aby se styděla za mě a za to gesto, jak říkají, i přesto, že o nás nevědí nic, ale vůbec nic, jenom se domnívají a soudí, tak aby svěděla.

Vezme si věci a pojď, čekám pod schodama. Vezme si věci a pojď, neřeš furt co máma. Vezme si věci a pojď, tohle je mezi náma. Tohle je lásko jenom naše. Jako když zamkli jsme se spolu v pokojíčku a smáli se jako malí našim. To jsou ty chvíle, který s tebou miluju, pro který doufám, že tě teď nevyplaším. Vím, je to hr, hrne se to mocně, bor se nepřevrhne, když půjdeš pomoc mě. Nečekuj, co nakecaj. Vezmi si mě, budu jenom pro tebe tu, navzdory osudu, nezmizím do Tibetu, chci si tě.

už nechci to mroubit na ústech. Jen ještě chvíle mi ukaž ten úsměv. Prosím, už nechci a stejně dál musím. Chvíle bez tebe tak šíleně dusí.

holky, kluci, rodiče a prarodiče. Druhý týden v září se Jičín mění na velkou pohádkovou říši. Startuje totiž festival Jičín město pohádky. A Rádio Junior u toho nebude chybět. Ať už ve vysílání, nebo přímo na místě. Za Junior se v Jičíně představí rozhlasový skřítek Hajaja. Ve vysílání i na místě uslyšíte redaktorku a moderátorku Terezu Rašovou. Těšit se můžete na páteční pohádkový koncert Rádia Junior s Klárou Novákovou a Adélou Křivánkovou. Sobotní lenivce rozpohybuje rozhlasová rozcvička v režii moderátorů Rádia Junior Jany Richterové a Jiřího Kohouta. Následovat bude koncert Rádia Junior Kája a Bambuláček. A nejen to, mrkněte na stránky festivalu pohádka.cz nebo dorazte do Jičína od 9. do 12. září. Více na radiojunior.cz.

0: Vánoci. Rádio Junior se na vás těší i v novém školním roce a zve vás k poslechu.
1: Začněte den ranním restartem.
0: Každý všední den od 6 do 8 hodin ráno.
1: Skvělá muzika, zajímavé rubriky, soutěže,
0: tipy i výzvy pro naše moderátory.
1: Přes den si naopak přijdou na své menší posluchači.
0: Ušounova pohádková školka, písničky, pohádky a příběhy, které zkrátka baví.
1: Od 17 do 20 hodin začíná odpolední živá jízda v klubu Rádia Junior se zajímavými hosty.
0: No a večer otevíráme zlatou vitrínu Českého rozhlasu.
1: Před 20. hodinou uslyšíte legendárního Stříka Hájajů.
0: Poté následuje velká pohádka a od 21. hodiny ty nejlepší četby na pokračování.
1: A kdyby vám náhodou něco uniklo, tak nezoufejte.
0: Vše najdete na našem webu radiojunior.cz.
1: Příjemný poslech vám přeje celý tým Rádia Junior.

0: Máte rádi zvířata?
1: Pozorujete je v přírodě?
0: Máte zvíře doma?
1: Zkoušíte někdy zkoumat jeho duši a víte, kdy a proč je v pohodě?
0: Tak to se budete cítit super mezi námi zvířaty.
1: Lidský a zvířecí svět se potkají na Rádiu Junior každé úterý ve 3 hodiny odpoledne a v repríze v sobotu v 7 večer.
0: Zvířecí hosty a k ním odborníky, ošetřovatele, ochranáře, trenéry a chovatele zve do nového pořadu Mezi námi zvířaty Veronika Hájková.

0: Zaspal si večerní pohádku?
1: Utekla ti víkendová hra?
0: Chodíš odpoledne do kroužku a nestíháš četbu na pokračování?
1: Nevadí, najdi si vše na našem webu.
0: Poslouchej, kdy chceš, poslouchej, kdy můžeš.
1: Na počítači, na tabletu nebo na mobilu.
0: Pohádky, hry a četby na Radio Junior.cz.

0: Klub Rádia Junior od ledna v novém.
1: Baví vás věda nebo raději sportujete?
0: Čtete knížky, sledujete filmy?
1: Nebo jen posloucháte muziku, která hýbe žebříčky světových hitparád?
0: Ať je to cokoliv, vše najdete v novém klubu Rádia Junior.
1: Každý všední den od 17 do 20 hodin se na vás těší dobře naladění moderátoři Rádia Junior,
0: skvělí hosté a témata, která hýbou světem.
1: Těšíme se na vás.
0: Více na webu radiojunior.cz.

0: Junior.
1: Parádní pondělní odpoledne, holky a kluci, je tady závěrečný prázdninový klub Rádia Junior, tak si ho pojďme společně hezky užít. Od mikrofonu vás zdraví a hezké odpoledne přeje Jirka Kohout. Ahoj! Než se do toho pustíme, zjistíme, co se děje kolem nás a jaké bude první školní počasí.
0: Rádio Junior.
2: Minutové zprávy.
1: Při opravě hodonínské věže zámku ve Vimperku na Prachaticku objevili stavebníci historickou schránku z roku 1858. Dnes ji nahradila nová časová kapsle se vzkazem pro budoucí generace. Uložení poselství zakončilo druhou etapu obnovy horního zámku, která začala před 3 lety. Český moderní pětibojář Matěj Lukeš ovládl šampionát v Číně, když se v závěrečné disciplíně posunul ze 6. místa až k vítězství. Matěj Lukeš je jako druhý český moderní pětibojář v historii mistrem světa v individuálním závodě. Na šampionátu v Číně potvrdil 24-letý závodník pozici světové jedničky a vylepšil loňský bronz. Nedělním triumfem Lukeš napodobil vítězství Michala Sedleckého z roku 2002. A jaké bude počasí? Zítra bude polojasno až skoro jasno, během dne přechodně oblačno a zejména na horách ojediněle s přeháňkami. Nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů.

17 hodin, 5 minut, 5 vteřin k tomu, holky a kluci, teď už by se dalo rekapitulovat a tak nějak si zavzpomínat, jaké ty letní prázdniny byly. Oni tedy ještě jsou a pár hodin budou, tak si je společně budeme užívat, ale mě by hrozně zajímalo, co jste o prázdninách dělali a co vás úplně nejvíc, nejvíc bavilo. Co jste třeba vyzkoušeli nového, nebo co jste se naučili, nebo vyzkoušeli, zkrátka, co bylo pro vás tak jako top, když si řeknete o tyhle prázdniny, tak to bylo tohle. Tak mi dejte vědět, napište na adresu radiojunior@rozhlas.cz a nebo brnkněte přímo do studia na 800 199 199. A vzhledem k tomu, že tady máme závěrečný prázdninový den, tak kdybyste chtěli třeba nějakou písničku i mimo vzkazovnu, tak si myslím, že by se to dneska výjimečně dalo zařídit.

Dnes mě zajímají nejsilnější zážitky z prázdnin a píše mi Anetka, že úplně nejvíc o prázdninách jí bavil tábor s koňmi. Naučila se o koníky starat a dokonce se na nich naučila jezdit. Je to pro její nová láska a od těchto prázdnin už bude jen a jen jezdit na koních, tedy pokud nebude ve škole. Tak jo, Anetko, to zní docela slibně a zajímavě, tak to je fajn, že jsi to užila. Holky a kluci, pokud vy máte taky nějaký silný zážitek z prázdnin jako Anetka, tak neváhejte a pište nebo volejte. Pustíme si písničku, je tady Barbora Poláková, Pojď si, a pak se půjdem podívat zpět do Bedřichova, kde se o víkendu konala další zastávka Běhej lesy.

17:14, tak zatím se nám Pavlu Krupičkovi nepodařilo dovolat. Doufám, že se brzy uslyšíme, aby jsme zhodnotili, jak to v Bedřichově na Jizerské 50. další zastávce Běhej lesy vypadalo, kolik tam bylo účastníků a jak to celé dopadlo. Já musím říct, že to bylo moc fajn, celou noc pršelo, ale potom ráno přestalo a když začala samotná akce, tak bylo ideální počasí, proběhání, atmosféra, vzduch i nálada byly absolutně perfektní. Více nám o tom za chviličku prozradí jeden z hlavních organizátorů, Pavel Krupička.

0: A jdeme zpátky na víkend, jdeme do Bedřichova, kde se odehrála další zastávka Běhej lesy, Jizerská padesátka, a opravdu se běhalo i těch 50 kilometrů, které se běhají klasicky v zimě, ale samozřejmě tam byly i kratší tratě, třeba 21 kilometrů, 11 kilometrů, 6 kilometrů a nebo dětské závody. O tom nám víc prozradí jeden z hlavních organizátorů, Pavel Krupička, kterého mám teďka ve vysílání Rádia Junior. Ahoj Pavle.
1: Dobrý den všem.
0: Jak jsi si užil Jizerskou padesátku?
1: Jirko, užil jsem si moc. Ten závod si myslím, že se vydařil. Bylo krásné běžecké počasí. Rekordní účast. Tentokrát si do Bedřichova vlastně našlo cestu přes 3800 běžců, takže opravdu je to největší závod v historii 12-letý Běhej lesy. Takže asi všechno dobrý.
0: Všechno dobrý. Dokonce byl v Bedřichově i sníh. Jak se tohle podařilo?
1: Tak tím, že vlastně naše agentura pořádá jak letní verzi, tak i zimní verzi jizerský padesátky, tak se tam snažíme dělat takový propojení, lákadlo. A tím, že nám vlastně před 14 dny odstartovali registrace na zimní jizerskou padesátku, tak jsme se rozhodli tam opět jako každý rok takovou malou hromadu sněhu vytvořit, protože v Bedřichově mají to zařízení, které vám vlastně dokážou ten sníh vytvořit i takhle v létě. A myslím si, že závodníci a všichni účastníci to velmi uvítali a byl to asi nejnavštěvovanější fotopoint.
0: Tím si odpověděl i na další otázku, jestli už jsou v prodeji startovné na Jizerskou padesátku. Takže ano, takže už se dá registrovat na tento závod, kde jsou samozřejmě součástí i dětské závody. A kdy Jizerská padesátka, ta zimní, se poběží?
1: Teďka jsem mě docela zaskočil tím dotazem, protože já úplně neřeším intenzivně tenhle projekt, ale vždycky to bývá buď poslední lednový nebo první únorový víkend.
0: Ale víme, že letos je to 60. ročník.
1: Je to tak, je to
0: a
1: tak.
0: A je to takže od 11. do 14. února. Já jsem si tak to rychle našel, aby jsme podali všechny informace. Vím, že ten projekt nemáš na starosti, ale chystá se něco speciálního k tomu 60. výročí? Můžeš něco prozradit?
1: No, určitě se chystá, ale prozradit to nemůžu, protože myslím si, že všechny tyhle ty informace se budou postupně v průběhu podzimu představovat, takže to si musí případní zájemci určitě počkat ještě chvilku.
0: Dobře, tak půjdeme ze zimy zpátky ještě do toho letního počasí, protože Jizerská padesátka, tedy ta běžecká, nebyl poslední závod seriálu Běhej lesy, čekají nás ještě dva. Tak prosím Pavle, kdy a kde?
1: Přesně tak, vlastně už za necelé 3 týdny se přesuneme z Jizerských hor na Šumavu, kde nás čeká krásná Železná Ruda, jeden z nejnovějších vlastně nebo nejmladších závodů, ale i na Železné Rudě je o ten závod vlastně obrovský zájem a už teďka nám zbývá v prodeji, myslím, že zhruba nějakých 150 startovných pouze.
0: Takže pokud se chceme přidat, tak si musíme pospíšit, je to tak?
1: No, bohužel zklamu naše dětské posluchače, protože dětské závody už jsou vyprodané.
0: Aj. No tak dobrá. A máme ještě nějaký závod?
1: No a vlastně poslední závod tradičně bude na Jižní Moravě v Lednici 10. října a tady opět všechny zklamu, protože Lednice i přes navýšení kapacity je beznadějně vyprodaná a už tam není vlastně žádná možnost se na tento závod dostat. Takže po naučení pro příště projdu kupovat závody a startovné opravdu dopředu.
0: Dobrá, a kdy tedy se budou zveřejňovat termíny na další ročník Běhej lesy?
1: Rádi bychom vlastně ty termíny zveřejnili co nejdřív. Je to pro nás teďka asi jako jeden z klíčových bodů, který řešíme. Skládáme termínovou listinu. Řeknu jenom, že chystáme nějaké i novinky lokality na příští rok a chtěli bychom to v průběhu října, v polovině října přibližně zveřejnit.
0: Takže jak novinky, tak i otevřít registrace v polovině října?
1: Přesně tak.
0: Bezvadný. No a teď mě řekni ty, jak se tobě běžel závod, protože když jsem tě potkal v cíli, už tam byl dlouho přede mnou. Říkal jsi, že ti to sedlo, tak jaké to bylo?
1: Hele, byly krásné běžecké podmínky, ono dopoledne bylo nějakých 18 stupňů, tak nějak spíš svítilo sluníčko, takže ideální naběh. Mně se běželo krásně, běžel jsem teda 11-kilometrovou trasu, moc jsem si ji užil, ani nezastavoval u občerstvaček a cílový čas 49 minut mě velmi překvapil, protože měl jsem nějaký plán běžet do 55 minut, takže lepší, než jsem očekával.
0: Kolik minut je to na kilometr?
1: 4 minuty 30.
0: 4:30 a jaké bylo převýšení té trati?
1: 200 metrů. 200 metrů do kopečka a 200 metrů z kopečka.
0: No, tak to není úplně zadarmo, tak velká gratulace. Uvidíme se teďka v Rudě. Je to tak?
1: Ano, uvidíme.
0: Tam budou startovné také se moc vyzvedávat o den dřív?
1: Ano, vlastně na všech těch vzdálenějších lokalitách, kde většinou, protože naši závodníci hodně často spojují ten závod s celovíkendovou dovolenou rodinou, tak jim tam právě pro ně, kteří už tam jsou od pátku, jsme nově vlastně loni zavedli tuto možnost vyzvedávání startovních čísel v pátek a je to hodně oblíbený, teďka řeknu jenom jedno číslo z Jizerské, kde si to vlastně 45% lidí už se přišlo v pátek pro startovní číslo.
0: No, tak to je hodně závodníků. Teď ještě, když se bavíme o tom dalším závodu, můžeš nám představit, která zajímavá místa nás tam čekají?
1: No, asi nejzajímavější láka, nejzajímavějšími místy je určitě Černé a Čertovo jezero, ale tyhle ty dvě místa rozhodně nejsou zadarmo, protože z Železné Rudy si člověk musí zhruba 250 výškových metrů nastoupat, aby se dostal k Čertovému jezeru. Pak je tam takový ještě velmi nepříjemný kopeček mezi těmi jezery, ale je to nádherný, ta šumavská příroda má své kouzlo, i když jí v posledních letech samozřejmě kůrovec hodně ovlivnil, tak pořád je na co se tam dívat.
0: No ale díky běžcům, kteří běží seriál Běhej lesy, tak se lesy zase obnovují, tak budeme věřit, že i tam to bude brzy v pořádku. Pavle, já ti moc děkuju za rozhovor a těším se v Železné Rudě, že se uvidíme na startu minimálně.
1: Já také děkuju. Naschledanou.
0: Měj se hezky, děkuju za rozhovor. Pavel Krupička, hlavní organizátor Běhej lesy, povyprávěl o závodech této běžecké série a o tom, jak to probíhalo tento víkend na Jizerské v Bedřichově.

Ahoj holky a kluci, rodiče a prarodiče, milí posluchači. Rádio Junior vstupuje do své 13. sezony a i v tomto roce se můžete těšit na několik novinek. Pořad Mezi námi zvířaty nahradil sobotní klub Rádia Junior. Každé úterý od 15. do 16. hodiny si moderátorka Veronika Hájková zve zajímavé hosty a jejich zvířecí parťáky. Dárek, který se našel zaprášený v archivu budovy Českého rozhlasu, se jmenuje Pohádkové poklady. Nádherné čtené pohádky z let minulých, klasické zápletky a napínavá dobrodružství v podání hereckých legend, u kterých se budete smát i bát, uvedeme každou neděli od 19 hodin a zpětně poté k poslechu na webu Rádia Junior nebo v aplikaci Můj rozhlas. V roce 2026 chystáme i další překvapení. Rádi bychom představili nové díly u Šounovy pohádkové školky. A těšit se můžete i na další novinky, a to nejen ve vysílání. Děkujeme za vaši přízeň. Adam Kebert, šéfredaktor Rádia Junior.

0: ukazovna Rádia Junior.
1: A je to tady, hrajeme písničky na psání. První písnička je pro Teresku. Přála si písničku od Jasmin. Aby se jí lépe připravovalo do školy, tak tady je.

A je tady další písnička a tu si objednala maminka pro Ondráška na poslední prázdninové odpoledne.

0: celé odpoledne, každou hodinu na Junioru.
1: Další a závěrečná prázdninová vzkazovna v 18 hodin 20 minut.

0: 17 hodin 47 minut, no a vzhledem k tomu, že je dneska 31. srpna, tak končí naše expedice sever, ale my se ještě jednou dnes podíváme na Sibiř.
1: Vydáváme se na jedno z nejchladnějších míst na světě, na Sibiř. Sibiř není samostatný stát, je to obrovské území v Rusku, které pokrývají nekonečné jehličnaté lesy zvané tajga. Najdete tu jezero Bajkal, které je nejhlubším a zároveň nejstarším jezerem na světě. V zimě zamrzne tak silně, že po jeho ledě mohou jezdit i těžké kamiony. A protože je led neuvěřitelně průhledný, můžete pod sebou zahlédnout ryby hluboko pod hladinou. Na Sibiři leží také vesnice, která je nejchladnějším trvale obydleným místem na Zemi. V zimě tam teploty klesají až k minus 70 stupňům. Dětem venku okamžitě namrzají řasy a škola se tu ruší teprve tehdy, když je opravdu extrémní mráz. A představte si ještě jednu věc. Když tam v takové zimě vyhodíte do vzduchu hrnek horkého čaje, promění se téměř okamžitě v ledovou mlhu. Pro Rádio Junior Karolína Lašáková.

0: Kiara a přespávačka za 9 minut, máme 18 hodin a já mám pro vás rekapitulaci hit parády z 29. srpna. Tak jak to všechno dopadlo?
1: Rekapitulace.
2: S první novinkou přichází skupina Vesna a Ben Kristoval. Já si tě

0: a ve 312. kole vítězí skupina Botox s písní My dva. Gratulujeme.
1: Hitparáda Rádia Junior s Klárou Novákovou.

0: Junior.
1: 18. hodinka odbyla, dobrou chuť, pokud právě večeříte. Od mikrofonu Rádia Junior zdraví Jirka Kohout, je tady závěrečný klub Rádia Junior, tedy ten závěrečný prázdninový. Pojďme se podívat, co se děje kolem nás a jaké zítra první školní den čekat počasí.
0: Rádio Junior.
2: Minutové zprávy.
1: Při opravě hodinové věže zámku ve Vimperku na Prachaticku objevili stavebníci historickou schránku z roku 1858. Dnes ji nahradila nová časová kapsle se vzkazem pro budoucí generace. Uložení poslední poselství zakončilo druhou etapu obnovy horního zámku, která začala před 3 lety. Český moderní pětibojař Matěj Lukeš ovládl šampionát v Číně, když se v závěrečné disciplíně posunul ze 6. místa až k vítězství. Matěj Lukeš je jako druhý český moderní pětibojař v historii mistrem světa v individuálním závodě. Na šampionátu v Číně potvrdil 24-letý závodník pozici světové jedničky a vylepšil loňský bronz. Nedělním triumfem Lukeš napodobil vítězství Michala Sedleckého z roku 2002. A jaké bude zítra počasí? Zítra bude polojasno až skoro jasno, během dne přechodně oblačno a zejména na horách ojediněle s přeháňkami. Nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů Celsia.

Je tady další vzkaz od Petra. Co mě o prázdninách nejvíc bavilo? Nejvíc mě bavilo to, že jsem nemusel vstávat. No a na to se připravuju už několik dní, že zítra zase bude zvonit ten budík a přijde táta nebo máma a řekne, tak jdeme na to. Tak co na to říct? Já se také zítra moc netěším, protože budík zazvoní ve 4.20, abych v 5 hodin byl připraven a v 6 vám to vstávání do školy udělal trošičku snesitelnější. Takže si zítra nalaďte první ranní školní restart a pojedeme bomby už od rána.

0: 18 hodin 10 minut je čas říct si něco zajímavého a chytrého. Od toho je tady Evka Sinkovičová, která nám odtajní jeden zvláštní druh vědomí. Pojďme si ho poslechnout.
1: Zvídavec Evy Sinkovičové.
2: Holky a kluci, vítám vás u nového dílu Zvídavce. Pojďme se společně vrhnout na tu dnešní zajímavost. Hypnóza může na mnoho lidí působit tajuplně. Je to hlavně tím, že se často s hypnózou pracuje ve filmech a knížkách a my o ní pak máme zkreslenou představu a věříme mýtům o ní. Pojďme si teď hypnózu trochu odtajnit. Hypnóza je změněný stav vědomí, který je možné využít při terapii. Může sloužit k odstranění některých psychických i fyzických problémů. Například se může člověk zbavit kousání nehtů, nějaké fobie nebo strachu a děti se třeba přestanou v noci počurávat. Za praotce hypnózy se považuje švýcarský lékař Franz Mesmer. Ten se domníval, že v těle pacientů dokáže najít jakousi magnetickou sílu, která je zdrojem lidského zdraví a on ji zvládne správně nasměrovat. Ve skutečnosti však lidem pomáhal pomocí hypnózy. Při hypnóze je zjednodušeně řečeno vlastně naše vědomí potlačené a naopak se aktivuje a pořádně rozběhne naše spontánní část. Díky tomuto dočasnému oddělení se dá lépe pracovat s naším nevědomím. Ve stavu hypnózy je pacient naladěn na příjem takzvaných sugestcí, tedy tvrzení, které je schopen přijmout za vlastní a díky kterým se snaží terapeut zmírnit nějaký příznak nebo problém, který pacienta trápí. Rozhodně ale v tomto stavu člověk nespí, což je častý mýtus. Je to spíš něco mezi spánkem a bdělostí. Někdy se přirovnává navozování hypnózy k fázi, kterou zažíváme před usnutím. Při hypnóze je člověk stále schopen komunikovat a taky může celou hypnózu vědomě přerušit. Rozhodně se tak při hypnóze nestane loutkou šíleného lékaře, který ho pak donutí dělat to, co by nechtěl. Ani v tomto změněném stavu vědomí totiž člověk neudělá věci, které by byly proti jeho přesvědčení. A jde zhypnotizovat každý? Do určité míry vlastně ano. Člověk ale nesmí trpět například mentální retardací nebo těžkými duševními poruchami, například schizofrenií. Schopnosti jedince ponořit se do hypnózy se říká hypnabilita. Všichni nemáme stejný stupeň hypnability, takže ne všichni se můžeme ponořit do opravdu hluboké hypnózy. Čím je však hypnóza hlubší, tím více může pomoci. Takže zhypnotizovat lze každý, ale pokud má člověk jen třeba průměrnou míru hypnability a s hypnózou nesouhlasí nebo jí vůbec nevěří, tak se do ní nedostane. Důležitý je totiž taky vztah pacienta a terapeuta, pacientova důvěra a tak dále. Na hypnózu ale obecně více reagují děti. V dospělosti se pak citlivost na ně ustálí na určité úrovni. Nejde ale o zázračnou metodu. Je potřeba hypnotická sezení opakovat a kombinovat je i s běžnou terapií. Až pak může mít léčba efekt. Někteří lékaři už se metodou hypnózy běžně zabývají, ale mnozí na ní ještě stále pohlížejí skrz prsty a šíří o ní nepravdy. Doba, kdy se hypnóza stane naprosto běžnou praxí, tedy nejspíš ještě chvíli nenastane. Moji milí zvídavci, pokud chcete o hypnóze někomu vyprávět, ale nestihli jste si všechno zapamatovat, tak nevadí. Už teď si to na webu Rádia Junior můžete poslechnout znovu, kolikrát chcete. A pokud vás napadá nějaká zajímavost, o které moc lidí neví, tak mi ji určitě napište a třeba se objeví v nějakém dalším dílu Zvídavce. Tak ahoj!

18 hodin 16 minut, nás už za chviličku čeká závěrečná prázdninová vzkazovna, tak neváhejte, pokud máte chuť na nějakou písničku, tak pište na adresu vzkazovna@rozhlas.cz nebo brnkněte přímo do studia na 800 199 199.

0: Vzkazovna Rádia Junior.
1: A je tady první písnička závěrečné vzkazovny. Tu si objednala Lucie a ráda by slyšela písničku od Pokáče Život je pes.

A je tady závěrečná písnička té závěrečné prázdninové vzkazovny a je to Supernova. Ta je úplně pro všechny, abyste se tak nějak naladili a nebyli smutní z toho, že zítra už to zase začíná.

0: Vzkazovna. Celé odpoledne, každou hodinu na Junioru.
1: Tak, záverečná vzkazovna, ta prázdninová je za námi. Teď už nás čeká četba na pokračování. Vraťte mi zemi, čtvrtá část. Tak já vám přeji příjemný nikým a ničím nerušený poslech.
2: Rádio Junior, čtení na pokračování.

0: Kapitán Quark, včera jsme se pokusili odčerpat elektrickou energii ze Země a využít ji k odtržení planety z lana, na kterém již kvarkové táhnou do černé díry. Jenže výkon nestačil. Možná málo lidí vypnulo své spotřebiče. Možná jsme s kapitánem prostě zvolili špatnou strategii. Každopádně náš poslední pokus byl neúspěšný, takže planeta Země pořád směřuje do černé díry. Kapitáne, jaké máme další možnosti?
1: No nevím, co třeba přestěhovat lidi na měsíc.
0: Na měsíc? Ale tam se přece všichni nevejdou. A i kdyby se tam vešli, tak tam nebudou moct dýchat. Vždyť na měsíci není vzduch a ani voda, hlína, tráva, stromy, fotbalová hřiště a ani domy. Přestěhovat je na měsíc nepůjde.
1: No jo, tak dobře, tak na Mars?
0: Na Mars? Ale vždyť na Marsu je jen poušť. Jak mají lidé žít na poušti? A hlavně na Zemi nežijí jen lidé. Jak by podle vás na poušti žili třeba ryby nebo srnky? Zkuste si představit srnku, jak se pase na písečné duně a vedle ní vesele pohopsává zajíc, chroupající kamení místo trávy.
1: Přesně jako Země za pár let, ne?
0: Tak to teda ne. Víte, kapitáne, myslím spíš nějaké řešení, které Zemi zachrání před pádem do té černé díry.
1: No, něco mě napadá, ale bylo by to příliš riskantní.
0: No to nevadí.
1: Nebo možná mohli bychom se pokusit přeprogramovat navigační systém jejich lodi na jiný kurz.
0: No.
1: To snad zvládnu. Navíc škvarkové teď určitě bezstarostně spí, takže si ani ničeho nevšimnou. A místo do černé díry odtáhnou Zemi zase zpátky ke slunci. Až vám řeknu, zmáčknete tenhle knoflík. Do té doby necháte vše na mě. Dobře?
0: Dobře.
2: Pomalu zrychlujeme a vydáváme se blíž ke škvarčí lodi. Vlétáme pod lano, na kterém Zemi táhnou, a skrýváme se v jeho stínu. Zatím o nás nikdo neví, ale pro jistotu zhasínáme všechna světla vně i uvnitř hvězdoletu. Zapínáme tichý chod. Lano nad námi měří v průměru víc než fotbalové hřiště a z jeho kovového těla visí liány zrezlých provazů. Vyhýbáme se jim a jako netopír v pralese kličkujeme téměř úplnou tmou pod železným příkrovem. Zpomalujeme. A okolí se začíná rozjasňovat, jak se blížíme k raketovým motorům. Zatímco můj globus převáželi škvarkové v popelářské plechovce, teď se před námi valí vesmírný křižník velikosti bezmála Pražského hradu. Přilétáme těsně k němu. Na jeho zádi vřou čtyři nafialovělé motory a jejich teplo cítím i za dvířky helmy, kterou jsem si doma vyrobil z mikrovlnné trouby. Z čela mi raší kapky potu a najednou chápu, jak se cítí popcorn, když začíná praskat. Proč jsem si já trouba nevyrobil helmu třeba z lednice? Oblétáme motory a přistáváme na plášti škvarčího bitevníku. Jeho povrch je pevný, ale děravý jako gigantický ementál, plný záhybů, křižovatek a slepých cest. Ze všech stran na nás zírají oblá okna a v pokojích za nimi leží bezvládně hromady harampádí, zaprášený nábytek, rozbité televize, obaly od křupek nebo vyvrácené stromy. Spíš než bitevník je to mezihvězdná skládka, která se letí vyprázdnit do černé díry. Kolem panuje klid. Škvarkové o nás pořád nevědí.
1: Krišpíne, blížíme se k povrchu lodi. Takže já jdu ven a vy zůstanete tady.
0: A co mám dělat?
1: Jen poslouchejte tuhle vysílačku. A až vám řeknu, tak zmáčknete tenhle čudlík.
0: Jasně, tenhle čudlík. To snad zvládnu.
1: Jdeme na to.
2: Kapitán vystupuje ve skafandru na povrch. Očividně ho už dlouho nevytáhl ze skříně, protože se kolem něj tvoří oblak šedého prachu. S naším hvězdoletem ho jako pupeční šňůra pojí ocelové lano. Stěžka našlapuje a vyhýbá se jámám. Rozhlíží se a teď skáče do jedné z těch tisíce šachet vedoucích pod povrch lodi. Lano, kterým je připojen k hvězdoletu, se odmotává. Kapitáne, slyšíme se? Probíhá vše v pořádku? Přepínám.
3: Ano, slyším vás a přibližuji se k navigaci křižníku. Přepínám.
2: Rozumím, končím, přepínám. Lano se odvíjí dál. Teď se naviják zastavuje. Kapitán se pravděpodobně naboural do navigace a nejspíš už mění kurz lodi směr sluneční soustava. Jde všechno tak, jak má? Přepínám. Co se to děje? Ze šachty teď vyšlehl asi 5metrový plamen. Kapitáne, slyšíme se? Haló? Kapitáne, co se děje? Přepínám. Teď z ní vyletěly kusy orvaného plechu. Všude začala blikat rudá světla a laserový paprsek zběsile šacuje prostor. Škvarkové o nás určitě vědí. Kapitáne, slyšíte mě? Přepínám. Neodpovídá. Teď další erupce vyprskla ohnivý jazyk z šachty a na jeho špičce letí kapitán, jako by ho poháněl božský ohnivý prd. Mačkám tlačítko a náš hvězdolet prudce nabírá rychlost. Kapitán na laně vlaje jako uhlík vystřelený z ohně. Pomocí navijáku se dostává dovnitř hvězdoletu.
1: Krišpine, uhaste mě! Přestaňte vysílat a radši vezměte do ruky hasicí přístroj!
2: Ano, kapitáne!
1: To je úleva.
4: Je mi to moc líto, ale bohužel se mi navigaci nepodařilo přeprogramovat. Když jsem očrouboval její víko, bylo potřeba odstranit ochranný okruh. Jednoduše řečeno, musel jsem přestřihnout jeden drátek. Buď modrý, nebo červený. No, jaký byste přestřihl?
2: Nevím, no asi ten modrý.
4: No právě, ten modrý. Jenže já přestřihl červený, čím jsem navigaci vyhodil do vzduchu. Teď už není možné kurz změnit. Moc mě to mrzí, ale loď letí přímo do černé díry.
2: Ne.
4: No,
2: musí existovat nějaké řešení. Nemůžeme ji nechat spadnout do černé díry. Mysli. Krišpíne, mysli. No tak. No honem. Honem, prosím, mysli. No, geometrie, vlastivěda, matematika, zeměpis, pravopis. Ne, pravopis teď ne. Přírodopis. No tak, prosím. Mysli, Krišpíne, mysli. Kapitáne?
4: Ano?
2: Kapitáne, planety se točí kolem vlastní osy, že?
4: Jistě. Kvůli tomu je na Zemi noc a den.
2: Mhm. Takže Země se točí kolem vlastní osy, říkáte.
4: Mm-hmm.
2: No pane jo, kapitáne, mě něco napadlo. Co když využijeme toho, že se Země točí? Roztočíme ji ještě rychleji a lano, na kterém ji škvarkové táhnou, se ukroutí a přetrhne. Co myslíte, šlo by to?
4: No asi ano, ale jak?
2: Jak? Pomocí téhle vysílačky.
4: Děláte si legraci? Pomocí vysílačky chcete roztočit planetu? Víte, elektromagnetické záření nedokáže...
2: Ne, počkejte, nechte mě to vysvětlit. My touhle vysílačkou dokážeme lidem na Zemi říct, co mají dělat. Když všichni na Zemi zatlačí ve stejnou chvíli stejným směrem, možná se nám podaří Zemi zrychlit. Co myslíte, půjde to?
4: No, teď nevím. Ale pokus omyl je taky vědecká metoda, ne? Jdeme na to! Stejně nám nic jiného nezbývá.
2: Jdeme na to! Vy, kteří nás teď slyšíte, věnujte pozornost tomuto hlášení. Škvarkové táhnou planetu Zemi na laně do černé díry a my se ji společnými silami pokusíme z toho lana utrhnout. Roztočíme Zemi rychleji a já vám teď řeknu jak. Jednoduše, všichni ve stejnou chvíli zatlačíme stejným směrem. Zatlačíme tam, kam se Země sama točí, to znamená do zdi směřující na východ. To je ta zeď, za kterou normálně vychází slunce. Víte, kde vychází slunce, ne? Dobře, víte, takže do téhle zdi tlačte. Jestli jste připraveni, tak prosím vstaňte. Než se do toho dáme, tak se protáhněte, protože určitě bude potřeba všechna vaše síla. Snad jí bude dost. Už jste protaženi? Teď se nasměrujte ke zdi, která vede na východ. Máte? Máte to? Snad ano. Pro začátek uděláme malý pokus. Postavíte se čelem ke zdi, potom se proti ní rozběhnete a tlačíte. Dobře? Tak, pokus za 3, 2, 1, teď! Kapitáne, viděl jste to? Země se pohnula, trochu se pohnula!
4: No jo.
2: Věřte nám, my to z vesmíru vidíme. Teď už víme, že to možná půjde. Ale prosím, zapojte se i vy, kteří jste doteď seděli. I malá síla může pomoct zachránit Zemi před pádem do černé díry. Takže teď už to zkusíme na ostro. Jste připraveni? Rozběhněte se proti východní zdi a tlačte, dobře? A pojďme všichni na 3, 2, 1, tlačte! Kapitáne, vidíte to? Země se zase pohnula. Zabírá to. Začíná se točit a lano se kroutí. Lano se kroutí, tak zaberte. Ještě trochu. Nepřestáčte, dávejte.

0: Vidíte to, co já?
1: Vidím. Ale to je...
0: Ano, to je škvarčí flotila.
1: A oni?
0: Nám určitě nepřišli pogratulovat, že jsme to dokázali. Jsme obklíčeni.
2: Zajímá tě, kdo čtení napsal a natočil?
3: Chceš si poslechnout další příběhy?
2: Jdi na web Radio Junior.cz.

0: Chcete si usnadnit poslech Českého rozhlasu?
1: Stáhněte si novou aplikaci Můj rozhlas, která je plná super audií a užitečných vychytávek.
0: Vyberte si, co vás baví a poslouchejte kdykoliv a kdekoliv, třeba i offline.
1: Nový audioportál můžete používat i na webu můjrozhlas.cz.

18 hodin 53,5 minutky, už za chviličku přijde do studia Rádia Junior velký sportovec, kolega sporták a také šéfredaktor Rádia Junior Adam Kebert, který nám prozradí, co chystá Rádio Junior na nový školní rok, a pak si budeme povídat o jeho velké vášni, a tou jsou motorky. Závodní motorky, okruhy, závody, ale také závodní reportáže, které dělá nejen pro Český rozhlas, ale také pro Českou televizi.

0: Media Junior.
1: Krásný dobrý večer, holky a kluci. 19. hodina odbyla. Je tady poslední prázdninový klub Rádia Junior a v něm si dnes budu povídat s šéfredaktorem Rádia Junior Adamem Kebertem. Budeme si povídat o prázdninách, o tom, co Rádio Junior chystá na další školní rok, ale hlavně o sportu zvůní benzínu. Adam nás zavede na testovací okruh, ale také do zákulisí velkých sportovních akcí. Od mikrofonu vás zdraví a příjemný nejen sportovní hodinku přeje Jirka Kohout.

0: Hostem dnešního klubu Rádia Junior je kolega sporťák, sportovec, sportovní redaktor a šéfredaktor Rádia Junior Adam Kebert. Adame, vítám tě ve studiu, v našem studiu Rádia Junior. Ahoj.
1: Ahoj Jirko a zdravím i holky a kluky.
0: Je tady poslední prázdninový večer. Jak jsi užil prázdniny ty?
1: Jak jsi řekl, ten poslední prázdninový večer, je to takové smutné, lehce. No jak jsem si je užil, já mám prázdniny hrozně rád. Už od dob, když jsem chodil na školu, když jsem byl žákem, tak jsem si prázdniny užíval. A myslím si, že vždycky po tom prvním měsíci už to byla taková ta lehká deprese, že se ty prázdniny přehoply, že se přehoply do té druhé poloviny. Takže jsem si je užíval vždycky a užívám si je i dnes, protože to je čas, i kdy my na Junioru vždycky vysíláme nějaký speciál, tak trochu jako korespondujeme s těmi prázdninami. No, užil jsem si je trochu domoviny, trochu moře s rodinkou, trochu sportu, takže si myslím, že od všeho kousek.
0: Když se řekne prázdniny, letní prázdniny, co u tebe nesmí chybět?
1: Nesmí u mě chybět dovolená. Nesmí u mě chybět dovolená, myšleno tak, že se někam vyrazí. A je jedno, jestli se jede na kolech po České republice, nebo se domluvíte s partou přátel, kamarádů, kamarádek a vyrazíte někam k moři. Zkrátka musí tam být trochu ten odpočinek. Já vždycky říkám, že ten budík musí být lehce posunutý. Pak taky pro ty, kteří třeba bydlí v těch velkých městech, tak ten šum toho velkého města je takový klidnější a ten mi malinko více jako vyhovuje. No a pak podnikáme různé výlety a je úplně jedno, jestli jedete na celodenní výlet někam do zoo, nebo vyrazíte na týden, nebo na dva týdny třeba na nějakou královskou dovolenou.
0: Já už jsem o tobě prozradil, že jsi sporťák, velký sportovec. Tak jak rád trávíš prázdniny? Někde v leže, u moře, nebo spíš aktivnějíc?
1: No, u mě to vždycky musí být jako aktivní dovolená. Nejsem ten ty člověka, který by přijel k moři a, jak se říká, vyvalil se na pláž. Vyvalený na pláži byl celý den. Takže i když jsem na té pláži, tak to musím jako střídat. A naštěstí dcera to má úplně stejně. Dneska se tomu říká, že mají děti ADHD nebo nějak tak podobně. Tak já mám asi ADHD, protože jsem byl vždycky neposedný, ať už ve škole nebo někde na dovolených. Zkrátka, když jdu k moři, tak mě to samozřejmě baví, ale potom jdeme třeba běhat po pláži nebo se jdeme podívat na trh. Zkrátka musí tam být pořád nějaká aktivita a proto mi možná vyhovuje to rozhlasové vysílání, které je také pestré a také barevné.
0: No a pojďme tady k tomu rozhlasovému vysílání. Jak jsi spokojený s expedicí Sever, která proběhla tyto prázdniny?
1: My jsme si dali na Junioru úkol, že každé prázdniny budou malinko jiné. Loni to bylo léto s prašinou, letos jsme se vydali po vzoru dětí z Bulorbinu na sever a jsem spokojený. A není to proto, že bych byl já spokojený, to je asi taky malinko takhle důležité, ale spíše pro mě vždycky důležité a pro nás všechny, kteří jsme na Junioru, tak jsou to ty posluchačské odpovědi, ty posluchačské, třeba i kritické nějaké e-maily, ale právě musím říct, že letos přišlo spoustu pochvalných e-mailů i od lidí, kteří třeba na tom severu, českých lidí, kteří pracují a žijí na severu, tak nám píší, že jsme tu opravdu letos a tím i poděkování pro tebe, kolegy moderátory a kolegyně moderátorky, protože jste odvedli obrovský kus práce a ten celkově expedice Sever byla opravdu nabitá severem od těch nejzajímavějších míst až pro nějaké věci, které bych nikdy asi nečekal, že třeba takové budou, protože když někam se chystáte vyrazit nebo vás ta zmíněná země nějakým způsobem baví, tak si třeba vygooglíte. Nejsnažší cesta je Wikipedie, tím neříkám, že to je ten nejskvělejší zdroj, ale my jsme se dozvěděli spoustu zajímavých věcí. Vím, že my dva spolu jsme se bavili o Finsku, tuším, a spousta lidí, kteří to potom poslouchali, mi psalo, že se jim to líbilo a že jsme jim dali dobrý tip na výlet. A právě co mě těší nejvíce, a to mi říkala naše kolegyně milá moderátorka Tereza Rašová, že jí psali přímo lidé z Norska, tuším to byli, že se nám to povedlo a že i když tam žijí, tak si to poslechnou, že se dozvěděli spoustu zajímavých a nových věcí.
0: No, já musím říct, že jsem absolutně nadšen, protože to vlastně obohatilo mé prázdniny. Tím, že jsem si připravoval dvě země, tedy Finsko a Švédsko, tak do Finska jsem se absolutně zamiloval a hned jsem si ho zařadil na země, kam já prostě musím se jet podívat, protože týden vyprávět o nějaké zemi, to si člověk musí nastudovat ty věci a já mám takový pocit, jak kdybych tam teď o prázdninách byl a v tom Švédsku jsem byl, ale dozvěděl jsem se mnohem víc zajímavých věcí a od kolegů taky. Dá se to ještě někde slyšet?
1: Myslím, že expedice Sever je stále ještě na webu Rádia Junior. to je to klasické vysílání, protože my jsme z těch ranních restartů speciál, říkejme z těch hodinových speciálů, tak jsme z nich vždycky udělali část toho audia, část toho výstupu šlo samozřejmě na Web Rádia Junior, tak to si myslím, že se najdá. A potom ještě ta druhá linka, to jsme zapomněli zmínit, tak to jsou ta literárně dramatická díla, která ten sever tak trochu ještě postrčila někam dál, protože tady máme spoustu autorů, kteří psali severskou tematikou. Vím, že jsme tam dávali spoustu pohádek, měli jsme tam Pipi dlouhou punčochu. Samozřejmě tím hlavním stavebním kamenem celého toho léta byli a ještě jsou, protože jsou stále k poslechu a na webu ještě další měsíc budou Děti z Bulerbinu. Takže se nám povedlo vlastně celý ten sever zabalit do takového, jak se říká v jednom potravinovém řetězci, u nás to nebyl týden severský, ale u nás to byly dva měsíce prázdnin se severskou tématikou a ještě to všechno je samozřejmě k poslechu.
0: No a ono také to ochlazení v tom parném létu přišlo kolikrát vhod. Kterou severskou zemi bys chtěl navštívit ty?
1: Mě si namotivoval ty svým vysíláním a Finskem, tak jsem si dal do takového cíle nebo takového balíčku různých cílů, že kdybych se chtěl podívat na sever, tak rozhodně by to bylo asi Finsko, pak Švédsko a vždycky mě lákali potom státy jako Litva, Lotyšsko, Estonsko, ale já nerad cestuju nebo cestuji, takže pro mě to bude asi horizontu dalších 10, 20, 30 možná let těch mých plánů.

0: Adam Kebert, hostem dnešního klubu Rádia Junior. Adame, před písničkou jsme si prozradili, jaké jsi měl prázdniny, jaké jsou ohlasy na prázdninové vysílání. A teď tam prozrať, co holky a kluky čeká ve vysílání Rádia Junior v novém školním roce.
1: Je pravda, že před rozhovorem jsem si udělal takovou menší přípravu, takový tahák, teď jak se blíží ta škola, tak už to asi mám i já možná dovoleno, ale je tam strašně moc nových věcí, vysílání bude klasické, tam se vracíme do toho schématu ranní restarty zase mezi 6. hodinou a 8. hodinou raní. Jirka tady na mě se dívá, pokyvuje, protože budík pro vás ranní moderátory, říkám to nerad, ale bude to zase po té 4. hodině.
0: Je to ve 4.20 a je to už zítra, tak poslouchejte, protože já se na ten start moc těším. I když do školy se vlastně nikdo moc netěší, ale zase začne něco jiného, budou tam kámoši a tak a všechno je prostě k něčemu dobrý.
1: A jeden ten kámoš je i to Rádio Junior, takže zase i my s vámi budeme vstávat s nepříjemným budíkem raním.
0: No právě, aby jsme vám to ráno udělali příjemnější a to je ten náš cíl, takže když vám to zítra moc nepůjde, pusťte se rádio a pouštějte ho každé ráno od 6 a určitě se trochu pobavíte a naladíte na ten den.
1: A držte palce našim moderátorům, aby nezaspali, protože já když jsem ještě moderoval, tak takové ty přesuny z těch prázdnin, prodloužených víkendů, to je pro moderátora to nejhorší, 3 budíky a ještě jedna osoba, která by to měla jistit. Ale teď jsem to zamluvil, takže klasické vysílání, to znamená ranní restart, Klub Rádia Junior, pořady, které teď měly takovou tu bázi, repríza, premiéra, tak zase budou klasicky, jako jsme vysílali. No a na co se můžete těšit, máme tam toho opravdu hodně. V říjnu tam budeme mít hned 2 premiéry, bude tam seriál od Báry Dočkalové, což je mimo jiné autorka Kosti, která vyhrála spoustu cen v audio knižním prostředí. To bude titul Bitva o diamant, to je krásné takové sportovní drama o baseballu, vlastně parta dětí, která se semkne, protože to jejich hřiště, o něj měli přijít a díky tomu baseballu se to všechno vlastně podaří, ale nechci zase prozrazovat děj, mimo jiné i perfektní herecké obsazení, Berenika Kohoutová, Adam Ernest, Aleš Bílek a další herci a samozřejmě i naše dismančata, takže to je další taková velká věc. Pak hned navazuje, tohle to bude v polovině října, Bitva o diamant, a koncem října bude strašidlácký příběh, protože koncem října je Halloween a potom jsou hned dušičky začátkem listopadu. Tak jsme si říkali, že bychom ten přelom října listopadu mohli udělat zase trošku strašidelný a od Lenky Králové tam bude strašidlácký příběh, což je vlastně příběh, tuším, malého Jeníka. Jeho tatínek i dědeček jsou rozhlasáci a on vlastně v rozhlase začne objevovat různá strašidla, taková ta rozhlasová strašidla, takže na to se moc taky těšíme. No a pak už jdeme do listopadu, tam nás čeká 3. řada, tudíž 10 nových klasických pohádek, což je náš velmi úspěšný projekt na Rádiu Junior. Tam jsou tituly jako Ošklivé káčátko, Baba Jaga, Sůl nad zlato, Chytrá horákyně a další příběhy. No a potom nás čeká, to už jsme skoro Vánoce, to jsme to vzali takhle velmi rychle, ale o Vánocích máme zase jeden takový vánoční dárek. Loni jsme našim posluchačům, dětem, rodičům, prarodičům dali Percyho Jacksona zahraniční četbu a letos by to měly být, doufám, že se to podaří, ale já už to tady musím takhle jako nakousnout, Bájní tvorové, což je mimo jiné kniha, která má, když se podíváte na recenze, tak má kolem 91-90%, takže to je oblíbená literatura. Je to takový napínavý a dobrodružný fantasy román pro děti, tak se na to moc těšíme. Takže toho bude opravdu hodně, samozřejmě tam budou ještě další a další věci. Teď jsem jenom vypíchnul takové to zásadní a samozřejmě už příští víkend na začátku září festival Jičín město pohádky, kde budeme, kde bude Šity a budou tam další kolegové, bude tam Hajaj a na to se taky moc všichni těšíme.
0: To si trošku odpověděl moji další otázku, kde bude Rádio Junior vidět?
1: No, bude vidět a slyšet, tak slyšet bude nepřetržitě a vidět bude v Jičíně, město pohádek, tam se vlastně, nechci říct premiérově, ocitneme, protože vím, že od našich kolegyň, že už jsme tam někdy historicky jako Český rozhlas a možná i Rádio Junior byli. Vracíme se tam a těšíme se na to, protože Jičín je opravdu město pohádek, i to prostředí je krásné. Ten letošní podtitul se věnuje Václavu Čtvrtkovi, myslím, že to je 50 let v listopadu, plyne od jeho smrti a hlavně Václav Čtvrtek byl autorem mnoha našich hajajů, takže tam se to krásně jakoby do sebe zapadá. a celkově se ten festival Jičín město pohádek má i podtitul Háj a já, takže ono, když bychom odmysleli tu diakritiku, tak je to Háj a já. Takže to celé nám jako do sebe zapadá. Bude tam naše vysílání, odvysíláme tam Klub Rádia Junior, čtvrteční, páteční, bavíme se v tom týdnu od 9. do tuším 12. září pro ty, kteří by třeba ještě plánovali výlet na tento víkend. Takže tam budeme vysílat ve čtvrtek s Terkou Rašovou, v pátek s Janou Richterovou a s Jirkou Kohoutem, takže s tebou. Máme tam přichystanou i takovou vaší rozhlasovou rozcvičku na sobotu. V pátek večer tam bude Klára Nováková, bude tam mít interpretku, kterou všichni moc dobře znáte. Mně teď vypadlo to jméno, ale to se nic neděje, protože vy si to určitě najdete na internetu. A budou to pohádkové hity, takže tam máme spoustu aktivit, měl by tam být náš stánek. Doufám, že tam přiběhne i Hajaja jako v 1:1, to znamená živý Hajaja, náš maskot. A k tomu připravíme i další, i třeba díla, která se vážou k Václavu Čtvrtkovi a podobně.
0: Já tady doplním, že nás čeká ještě Běhej lesy Železná Ruda. Děkuju. A Lednice. Ale pak tady jsou ještě nějaké festivaly. Objevíme se někde příští
1: Objevíme
0: rok.
1: Se ještě tenhle rok, to bude ještě Prý Bohemia Radio, to je v říjnu, to je v druhé polovině října, tam jsme standardně. Pak ještě něco, ale to už bych teďka asi předbíhal.
0: Budeme informovat ve vysílání Rádia Junior.
2: Pohádkové poklady.
3: Královna Koloběžka, Bubáci a Hastrmani,
2: Zlatovláska, Sůl nad zlato
3: a tak dále a tak dále.
2: Nejlepší pohádkové příběhy z našeho archivu.
3: Klasické zápletky a napínavá dobrodružství v podání hereckých legend, u kterých se budete bát i smát.
2: Poslouchejte každou neděli od 19 hodin a zpětně na webu radiojunior.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas.
0: Rychlá kola, auta, motorky a k tomu mikrofon. To je ta pravá láska, svůní benzínu. Hostem dnešního Klubu Rádia Junior je Adam Kebert. Adame, pojďme se podívat na tebe a na tvoji lásku, svůní benzínu, jak už jsem zmínil. Kdy tahle ta láska vznikla?
1: No to už asi, když jsem byl malý kluk, když mi děda vyprávěl a závodil tehdy on jako mladý kluk na motocyklech, tak vždycky, když jsme šli spát, tak povídal, když jsem u něj byl samozřejmě a u babičky, tak povídal různé příběhy a ty nejzajímavější příběhy pro mě byly ty o motorkách, no, takže už tehdy asi vznikla taková ta láska k benzínu a obecně k motocyklům a k automobilům a samozřejmě, jak jsem byl starší a starší, tak z těch malých autíček a motocyklů, se kterými jsem si hrál, tak se pak z nich staly velké motocykly a velká auta.
0: Kolika letech si poprvé jel na motorce, jako řídil?
1: Řídil jsem babetu, nevím, to už dneska asi holky a kluci nebudou znát, to bylo takové... Takový malej moped, vlastně malý motocykl, který měl šlapky a když došel třeba benzín, tak se dalo šlapat na těch šlapkách, i když on vážil pár desítek kilogramů, takže to stejně nikdo neušlapal, ale táta ji tenkrát přivezl na víkend a svezl jsem se na ní, skončilo to pádem v oplot, když mi nějak selhaly brzdy nebo něco. Ale i tak mě to neodradilo a potom to pokračovalo dál, ale v té naší době polní cesty nebyl problém, odlehlé cesty, kde jsme mohli opravdu blbnout na kolech, možná i na nějakých prvních takových pseudomotocyklech a pro mě to byla ta babeta, no. Černá babeta od táty z práce, to nezapomenu.
0: A byly to právě motorky, které tě přivedly do rozhlasu a do televize?
1: No, zajímavá otázka. Vlastně začínal jsem v Motožurnálu, což byla motoristická redakce na Radiožurnálu a přivedla mě tam auta i vlastně motorky. Takže tak všechno to bylo, protože ta motoristická redakce splňovala obě dvě tyhle linky, protože jsme dělali různé reportáže o autech, o motocyklech. Takže byla to asi opravdu ta láska k oběma těm strojům, no, když se nad tím tak zamyslím.
0: Takže začalo to Motožurnálem, tuším v roce 2009. A pak to pokračovalo dokonce pak i show?
1: No ono to začalo dřív, tyjo. Teď jsem si na to vzpomněl, ono to začalo dřív. 2009 jsem byl v motožurnálu, ale už 2007 jsem chodil, když jsem ještě byl na vysoké škole, tak jsem chodil na praxi do České televize. A tehdy se nenatáčelo, ty kamery nenatáčely na disky, jako tomu je dnes, ale tehdy to byly takové ty kazety, ono se jim ještě nějak říkalo, to už jsem zapomněl. A mě tenkrát dali, když se jezdili závody MotoGP, tak mi dali vlastně dělat archivaci, což bylo hrozně zajímavé v tom, že jsem si musel dělat nějaký skript, to znamená popis odjetého závodu, jak to dopadlo. A já jsem pak třeba z toho 20-minutového nebo půlhodinového sestřihu té jednotlivé třídy musel udělat takových těch 3 až 5 minut toho nej. A to potom posléze vlastně ve sportovní redakci používali k různým sestřihům, když se třeba mluvilo o tom jezdci, nebo se dělali nějaké sezónní výsledky, tak oni ten můj sestřih potom používali k tomu, aby to bylo zase třeba v dalším pořadu. Ale bylo to náročné v tom, že já jsem ten závod viděl v televizi, potom jsem si ho pouštěl ještě zpětně, ale potom jsem z něj musel vybrat třeba ty 3 minuty, což při 20 minutách to bylo docela náročné.
0: A v jakém to bylo roce? Vzpomněl bys?
1: No, 2006, 2007. Takže skoro 20 let, Jirko.
0: Já jsem si tady připravil jednu ukázku z roku 2021. Pojďme si ji poslechnout.
4: Před závodem třídy Supermono všichni s napětím očekávali souboj Peta Naimana a Shauna Andersona ze severního Irska. Sobotní kvalifikace i startovní rošt tomu napovídali. Jenže, co se v sobotu upeklo, neděli neplatilo. Petr Naiman tak trochu zaspal na startu, ale během pár metrů náskok Andersona stáhl.
0: Adame, jak se takováhle sportovní reportáž dělá?
1: Tak tohle, pokud si správně vzpomínám, byly Hořice, rok někdy 2021, možná 22 nebo 20, tam to bylo kolem toho covidu, tak si to tolik nepamatuji. Ale to jsou přírodní okruhy, to jsou jedny z nejhezčích jako motocyklových závodů, pokud byste se někam chtěli vydat na rodinný výlet. A teď trošku dám návod a tip tatínkům, kteří nás poslouchají, tak i kdyby vaše paní neměly rády motocyklové závody, tak v Hořicích je to přírodní okruh, jsou tam i takové ty jejich tamní dobré trubičky, takže se to dá spojit i pro dámy, dobrá káva k tomu ta trubička a hlavně krásné závody na přírodním okruhu. No a tahle reportáž byla opravdu náročná, protože pro náš štáb tehdy České televize to znamenalo vstávat ve 4 hodiny ráno, být na trati už kolem třeba 6, protože to se jezdí na klasických komunikacích, které potom, když se odejde závod, se pustí a tam normálně lidi jezdí na chatu, jezdí na dovolenou, jezdí, takže vy tam musíte s tím štábem být třeba v 6 ráno, mít zaparkováno, jít na místa, potom se ta celá trať zavře a odjíždí se ty různé závody, většinou se jezdí 2 ty závody v různých třídách, takže skončíte třeba v 6-7 večer, potom ještě uděláte nějaké rozhovory a potom se trať pustí třeba kolem té 6-7 a potom můžete teprve jet domů, takže to je 12 hodinovka téměř na place, ale samozřejmě ty závody se někdy protáhnou, když jsou tam třeba nehody a všechno, tak se to samozřejmě někdy to bývalo i rychlejší. A je to skvělý závod a tohle byla třída Supermono, Shaun Anderson, tuším z Irska, a Petr Naiman, což je jeden z našich nejtalentovanějších přírodních okruhářů. Kluk, u něho je zajímavý ten příběh, když začínal, tak si pořídil nějakou starou Javu s tatínkem a jel na nějaký závod pravidelnosti a tak ho to chytlo, že od té doby po té Javě samozřejmě se vydal tady cestou těch přírodních okruhů a je to jeden z našich nejlepších závodníků, strašně milý kluk, tak jenom taková vsuvka.
0: Ale těma 12 hodinama to nekončí té práce, protože ty nějakým způsobem musíš vymyslet, kde ten štáb bude, co bude natáčet a pak to nějakým způsobem sestříhat a ještě okomentovat.
1: No, ona ta práce začíná ještě daleko předtím, kdy si jako každý redaktor, komentátor děláte nějakou přípravu, zjišťujete startovky, to znamená, jací jezdci zrovna přijíždějí. Tohle to byl mezinárodní závod, takže tady je ta konkurence opravdu velká, takže přípravu si musíte dělat velkou. A je to o tom, že samozřejmě rozmístíte štáb, kde chcete mít třeba 2-3 kamery, záleží, kolik jich tam máte. Ještě je ideální u toho kameramana být, protože já jsem si to jednou zkoušel a tu kameru jsem si půjčil, protože mě to zajímalo. A teď si představte, že v tom hledáčku té kamery, to vidíte černobíle, ta motorka jede třeba přes 200 a vy ji musíte zavostřit a ještě chytit a nemůžete říct kameramanovi, teď mi natoč tady motocykl číslo 12, který je červený, helma žlutá, to on nevidí v tom hledáčku. Takže většinou jsem se snažil u toho jednoho kameramana, který byl na té cílovce a chodil na ty rozhovory, opravdu třeba při těch 30 stupních tam vedle něho stát a přesně mu říkat, koho chci natočit, protože mohl bych sedět někde tam ve věži a koukat se, jak se to odjíždí, ale potom mi to zase ulehčí tu práci při tom psaní. A ty ses mě ptal, jak to probíhá, no tak tohle je jedna věc, odjede se závod, natočí se rozhovory, potom se to ještě musí poslat ke střihu, potom se na to musí napsat mluvené slovo, které se potom ještě musí načíst, takže ona taková 15-minutová reportáž pak má za sebou x hodin práce, ale zase u těch menších disciplín, což pro mě motocykly jsou, i když jsme velmocí jako motoristickou, tak si myslím, že to je záslužná činnost a že to je právě to, co by veřejnoprávní rozhlas a televize měly dělat.
0: A co to znamená poslat na střih?
1: No, tak většinou máte nějakého střihače a tomu napíšete z toho, co ty kamery natočí, třeba oni natočí toho hrubého záznamu, ne těch 15 minut, oni natočí třeba 2-3 hodiny dohromady, mají ještě sjednocený čas, aby potom, ty potom pošleš vlastně boďák, kdy píšeš nějaký úvod, tady mi nech minutu, rozhovor s jezdcem číslo, pak zase nějakou část a on to podle toho boďáku musí sestřihat, aby potom, když vám to pošle, tak k tomu napíšeš mluvené slovo, je zatím ještě spousta práce. No.
0: Mě právě zajímalo, jak ten střihač zná, co ty vlastně chceš tam vypíchnout a o co vlastně jde, když na těch závodech nebyla, vůbec neví, co se tam jako dělo.
1: No, Jirko, ten střihač, s kterým jsem spolupracoval, tak to je kluk, který má motorismus taky rád, zná motocyklové i automobilové disciplíny, takže už plus minus ví. A když neví, tak ten můj popis musí být samozřejmě detailní. To znamená, že vždycky píšu jezdec číslo, jméno a čas přímo, kdy tam chci ten záběr. Je to opravdu o tom, že já stojím na té trati, jestli prší, sněží, jsem tam v blhatě nebo na trávě a musím si dělat zápisky, nemusel bych, ale mě to i jemu potom usnadní tu práci a takhle to funguje, ale jednou v roce jsem také pomáhal s motokrosem a představ si, že k tomu jsem psal mluvené slovo a ani jsem nebyl na té trati, to jsem teda dělal pro nějakou soukromou firmu, ale nebyl jsem na té trati a i tak jsem k tomu napsal 30 minut mluveného slova, ale bylo to díky tomu, že jsem to prostředí malinko znal, ale je pravda, že když mi jednou přišel závod, který se jel totálním dešti a na bahně, tak jsem nerozeznal ani podle těch záběrů, o jakého jezdce jde. A to opravdu bylo o tom, s tím jsem, to jsem psal třeba 6 hodin v kuse, tu půlhodinovku, která potom někde běží. Bylo to o tom, že já jsem si ty záběry opravdu musel zastavovat od toho střihače a zoomovat na ty pixely, abych opravdu rozeznal potom ten tým a toho konkrétního jezdce, protože to, co jako nemám rád a lepší je povídat při tom záběru o něčem jiném, než si vymýšlet. To já opravdu rád jako nemám. Jo, tohle to se mi jednou stalo, když jsem ještě dělal přepisy ze zahraničních závodů, z vytrvalostních závodů, což přicházel vždycky třeba půlhodinový pořad z Anglie a byly k tomu nějaký jako wordový texták v angličtině. Ale pokud nejezdíte ty závody nebo nejste součástí a nevíte, co to jsou nahříváky na pneumatiky, nakolik se nahřívají, co to je slída na helmě, která se jako sloupává taková folie a pokud neznáte ty detaily, a to já je neznám všechny, ale aspoň trošku jsem věděl, tak to mi tu práci samozřejmě pak ulehčilo, proto já všem rozhlasákům, všem třeba lidem, kteří k nám přichází na praxi, říkám, a to platí pro všechny holky a kluci, pokud půjdete na brigádu, snažte se tu brigádu směřovat tomu, ať děláte to, co máte aspoň trošku rádi. Já vím, že to v dnešní době je strašně složitý, ale když se vám to podaří, tak máte aspoň malinkou jistotu, že když se dostanete do té nejistoty, tak to, že ten třeba ten sport nebo to odvětví malinko znáte, tak vám to tu práci ulehčí a víc vás to baví.

0: o sportu z vůní benzínu s Adamem Kebrtem. Adame, jaké to je pro závodníka stát na trati, natáčet, vymýšlet komentáře a nemít možnost se svíst?
1: Tak já hlavně nejsem závodník, já jsem amatérský jezdec, je to spíš pro mě koníček. A když to říkají závodníci, že svrbí ruce, tak to tomu rozumím. Já jsem si vždycky říkal, že bych se chtěl aspoň to jedno kolo své, sklidně na nějakém klasickém motocyklu, nemusel by to být ani okruhový, ani závodní. Ale kdykoliv jsem nějakou reportáž nebo pořad jel točit, tak to spíš pro mě byla výhoda, protože už díky tomu, že nějakých pár let jsem se mezi kluky okruháři pohyboval, i když určité skupiny, tak díky tomu jsem tu vstupenku potom na ty rozhovory měl samozřejmě jednodušší. A i když jsem třeba dělal rozhovor ještě před rokem s Filipem Salačem, aktuálním jezdcem Moto dvojek a vlastně vítězem Grand Prix v Silverstoneu, tak to pro mě byla výhoda spíš při kladení těch otázek. To je to, co jsem říkal v předešlém vstupu, že když o tom malinko něco víte, tak je to pro vás daleko snazší, než když kdyby mě poslali na nějaký, já nevím, farmářský trh, kde soutěží okurky třeba, což jsem také zažil, ne jako pracovně, ale soukromně nějak. Výstava okurek, tak si nedokážu představit, že bych se na to ptal nějak jako odborně. Musel bych se to naučit, ale i ta neodbornost by tam zpočátku byla. Takže pro mě tohle to byla výhoda, to, co jsem ti říkal v předchozím vstupu. Když ten obor znáte, když tu disciplínu znáte, znáš to i ty ze sportu, když běháš, tak pak se ti i dělají snáš rozhovory s běžci, protože víš, na co se zeptat. A to, co mě třeba v rádiu i v televizi občas tak trochu jako skřípe, tak když vidím některé ty rozhovory kolegyň a kolegů, já vím, že se to třeba učí nebo že to dělají chvíli, ale oni se to pak také naučí, ale jako teďky občas se říkám Ježíš Maria, na co se o to ptá, takže pro mě to byla spíš výhoda a nikdy jsem se necpal, jako rád bych se třeba svez v Brně, jezdil jsem tam, ale když tam jsou ti borci, kteří mají licenci, jsou to závodníci, ať už to jsou mistři republiky, anebo to jsou jezdci, kteří jezdí mistrovství světa nebo jiné šampionáty, tak to spíš koukám, sedím a brada spadla a husí kůže, protože to je spíš jako daleko hezčí se na to dívat, než se motat mezi nimi.
0: A ty taky máš doma nějaké motorky?
1: Hele, mám jich víc, ale jsou to všechno takové obyčejnější okruhové speciály, které nemají registrační značku a jsou to motocykly, které jsou primárně dělané na okruhy, na ty malé okruhy, říkejme motokárové okruhy, které jsou třeba v Písku, ve Vysokém Mýtě, v Chebu, anebo pak motocykl větší, kterým se dá jezdit jak na malých okruzích, tak potom i na těch našich větších okruzích, tím myslím Most a Brno.
0: Touha zajezdit si na okruhu přišla předtím, než si začal dělat reportáže o sportu a o motocyklech, nebo až potom?
1: Hele, já jsem nad tím přemýšlel a byla tady vždycky, protože už když mi ten děda vyprávěl, jak jezdil závody, tak se mě to nějakým způsobem vždycky lákalo. Když přišly první počítačové hry, tak mi nejvíc šly a nejvíc bavily zase závody na okruzích a jedno, jestli to byly automobilové nebo motocyklové. A paradox, jak jsme se bavili o těch začátcích v rozhlase, říkám zatáčcích, myslím začátky, o těch začátcích v rozhlase, tak když mě kolegové posílali na tiskové konference, což většinou jako takový elef obráží ty ankety a tiskové konference, tak ty výstupy nebo ty reportáže nebo ty příspěvky do vysílání mi byly nejlepší a vždycky mě kolegyně i kolega pochválil, když jsem dělal ze závodního prostředí. Takže už tehdy, ale to jsem si uvědomil až teď, když jsem začal jezdit, když jsem začal točit i další reportáže, že vlastně mi to vždycky nějak tak asi šlo a přirostlo mi to k srdci a projevilo se to i na té práci. No. Takže to bylo asi v téhle době. No,
0: no a ta touha je jedna věc, ale opravdu udělat ten první krok a říct si tak jo, tak já jdu, tak kdy se to povedlo, jak se to povedlo?
1: Byla to náhoda, mě to lákalo už dřív, ale já jsem vždycky jezdil na motocyklech na komunikaci, měl jsem, jako to má každý asi s nějakým koníčkem v takových vlnách, jednou mě to hrozně bavilo, pak jsem na tu motorku nesedl 5 let, pak se narodila dcera, nejezdil jsem, manželka jezdila potom víc než já, pak se zase bála manželka, já jsem začal zase víc jezdit. A pak jsem si říkal, že už vlastně ta doprava dneska, jak ta auta jsou chytrá, já nevím co všechno a řidiči si to o nich myslí, podle toho taky někteří občas jezdí a přišlo mi to i na té komunikaci jako nebezpečné, že výjíždím v dny, kdy si říkám, že nebude velký provoz, pak ty zatáčky, jako do nich najíždím čím dál tím víc jako opatrně, taky to asi věkem samozřejmě. A právě Tchán tehdy přišel, hele, jeden můj kamarád, jeho syn, to je kluk, kterýho jsem dostal jako na motorky, nebo obecně díky mně má rád motorky a on jezdí v okruhy, tak pojď, zavolej mu, odkaž se na mě, já jsem to udělal. No a za týden jsem byl v Roudnici na letišti, kde jsme trénovali na takových pitbajcích, což jsou menší motorky, dneska na tom trénujou ikony z celého světa. A najednou mě to chytlo a oni řekli, hele, ty vypadá, že jsi někdy jezdil, no máš tam takový, já to řeknu, jak to říkají oni, blbý návyky a říkám, to je co, no, že špatně koukáš, špatně si na to sedáš, ale jako na motorce jezdíš, je to vidět, tak jsme tam dělali takový osmičky, jak děti v autoškole nebo na nějakém dětském hřišti, na malý motorce, já jsem si ještě dělal legraci, že to je nějaká dětská motorka, legrace mě přišla po asi prvních 20 minutách, když jsem jezdil furt doleva, kolem koužilu, pak doprava, pak osmičky, pak mi z toho bylo na zvracení, protože bylo asi 30 stupňů v té kombinaci. Ale vlastně jsem si uvědomil, že ta motorka začala fungovat a ten kamarád říká, hele, to je vidět, že ty jsi jezdil, že proto máš nějaký cit, přijď za týden do Mostu, půjčíme ti velkou motorku. No a takhle to začalo. Takže jsem si to vyzkoušel, no, byl jsem z toho takhle vyklepaný, tam je třeba jinak řazení, spousta dalších věcí, ale uvědomil jsem si jednu věc, že tam máte záchranáře, že tam jsou hasiči, že všichni jedete jedním směrem, že ta silnice je široká, že tam jsou takové ty zóny, kam můžete spadnout, takže jasně, jedete tam ve větších rychlostech, je to taky riziko, je to také nebezpečný, ale pořád jsem si říkal, že ta asi je to bezpečnější, než tyhle rychlosti předvádět. I kdybychom se bavili v těch legálních rychlostech na komunikaci, tak mi to přišlo vlastně jako bezpečnější a tak to asi začalo. No.

0: Většinou, když si povídám s někým o nějakém sportu, tak mám okamžitě touhu to vyzkoušet. Tady jí mám taky, ale je tam takový velký vykřičník, protože tady bych se bál. Máš strach, když jezdíš?
1: Mám strach a čím jezdím víc a čím jsem starší, tím ten strach mám větší. Dneska už vyhledávám akce, kde je třeba méně kluků, kde vím, že to je pro mě jako klidnější, protože přece jenom jsme na okruhu, ale ty rychlosti těch motocyklů jsou přes 200 a i když ten okruh, ta motorka je na to stavěná, jsou tam přísné regule, co se všechno musí dodržovat i při tom amatérském ježdění. Mezi těmi hobíky, jak se říká, ale určitě mám strach, ale čím jsem starší, tak doporučuji všem, a to platí i pro kluky, holky, rodiče, prarodiče, existuje spousta těch malých motorech, těch pitbajků, dokonce i elektrických, teď abych nedělal reklamu, tak jsou i různé jako k možnosti k zapůjčení, kde vám to zapůjčí i s kombinézou a tam já chodím jako hrozně rád. Ať už na ty benzínové, které mám doma, nebo na ty elektrické, protože tam v relativně malých rychlostech se naučíš to kolínko dát, Jirko, taky. A můžem to někdy vyzkoušet, já ti půjčím malý pitbike benzínový a vyzkoušíš si to. A hlavně ta motorka, ta malá, ta vás naučí tu fyziku, je daleko přísnější v některých věcech, ale ty rychlosti nejsou tak vysoké, je tam čas, je tam prostor a myslím si, já doporučil bych to všem. A my jsme začínali na polňačkách a na různých cestách.

0: to školu, protože já jsem na motorce jezdil od malých let, od té babety, jak jsem ti říkal. A ve svých, já nevím kolika, 35, 36, že před 7 lety, když mi ty kluci půjčili tu malou tréninkovou závodní motorku, já jsem se jim vysmál, že je dětská, tak oni se vysmáli pak mě, že já jako sice jezdím, ale že jezdím špatně. Jo, a já jsem si myslel, že jsem dobrý motorkář. Jo, to je jak s řidičema v automobilech, si každý myslí, že řídí dobře, ale potom přijde do nějaké školy smyku a najednou je ten druhý. Takže doporučuji všem a bez rozdílu věku, bez rozdílu pohlaví, vyzkoušejte si to, pokud máte rádi motorky, a než se vydáte, a jedno, jestli se vydáte na okruhy nebo budete jít do práce na nějakém skutříku, protože ty pády pak jako jsou dost fatální. No.
1: Je pravda, že každou dovednost si člověk musí osvojit, ale čím si tě motorka získala? V čem je vlastně lepší než ostatní sporty?
0: No, každý sport je nějaký. Já vždycky říkám, že jako srovnávat lyže a snowboard nelze. Obě dvě ty disciplíny mám rád a každá, když jsem jezdil na snowboardu, byl něčím pro mě zajímavý, to samé lyže. A motocykl, auto je stejný. Motorka má jednu výhodu. Tím, jak nesedíte v plechové krabici, tak je to takový ten vítr ve vlasech, když máte přilbu, tak jste jako součástí toho pohybu, a pak, když se to podaří v té zatáčce někde na okruhu třeba na to koleno dát a jet v nějakým náklonu, tak máte opravdu pocit. Já jsem měl úsměv na tváři. Opravdu, když jsem dal poprvé to koleno, jak jsi mě ptal na ten slider, tak jsem měl úsměv na tváři a užíval jsem si to. Takže ta motorka je taková rebelská víc. Ale o to, a to platí pro jakýkoliv sport, o to víc je tam jako ta nebo já nevím, ten to pocit toho rebelství, tak toho adrenalinu, tak o to víc si myslím, že ten sport je pak nebezpečnější.
1: Na co myslíš, když v těch rychlostech projíždíš ty zatáčky, nebo i třeba cílové rovinky?
0: Já jsem vždycky, když už jsem jezdil na motocyklech jako mladý kluk, tak jsem nikdy nebyl rychlý jezdec. Já jsem byl spíš jezdec pravidelnosti, protože jsem vždycky měl o sebe strach, takový bebíčko. A dneska, když už na té motorce jedu, tak je to o tom. I na tom okruhu, tak si to spíš užít pro radost. Já jsem nikdy neměl dobré časy, jakože bych tam zajížděl nějaké rekordy. Já jsem si to spíš užíval, piloval jsem tu techniku, snažil jsem se jezdit nějakou pravidelnost na základě časomíry, co jsem měl na té motorce. A dneska už třeba spíš, i když platí na okruhu nějaká pravidla, tak jsem si vždycky spíš říkal, teď ho nepředjedu, protože prostě člověk myslí na rodinu, myslí na věci, takže se spíš jako snaží být pokornější a radši nechám to jezdce odjet. A tam nejde o žádný závod, to je jízda na okruhu, tam si má člověk vyzkoušet nějaké dovednosti, pilovat ty dovednosti, a to není o tom, jako že když tam předjedete teďka dva, že za to něco dostanete. Jo? Jako jasně, když je nějaký závodní okruhový den, tak asi jo, ale i tak nejste, neživí vás to, tak byste se k tomu tak jako všichni měli podobně postavit. Ne, vždy to tak platí, ale spíš dneska už myslím na to si to užít, a čistá hlava, koníček, no.
1: A když se člověk na motorku dostane, tak tady už dneska padlo zahřívání pneumatik. Co všechno musíš udělat, než si můžeš vůbec zajezdit?
0: No, kromě toho motocyklu, tak ta alchymie, která je okolo, a to pořád na té amatérské úrovni, je amatérská. Ale vlastně jsem se díky tomu naučil, že jsou nějaké druhy pneumatik. Samozřejmě, když je to ta slika, ta hladká, když neprší a najedete jakoby mokrou variantu, tak se naučit třeba, a to zase platí pro všechny a je to hezký, jak ten oslý můstek do toho zapadá, že to, co by měl každý na motorce dělat, teď vypadám jako nějaký motocyklový guru, ale to jsou spíš nějaké moje poznatky, které jsem získal a které dneska aplikuju na to normální ježdění. To platí u automobilu, kontrolovat si třeba tlaky na té motorce, tlaky pneumatik na té motorce, to je stěžejní. Jo. A třeba byste se zdivil, kolik lidí na tohle to úplně jako kašle. Jo. Přitom na motocyklu vás drží jenom ta jedna stopa, ty dvě pneumatiky, aby řekl bych, že to je alfa omega mít kvalitní pneumatiky a dobré tlaky. No a na tom okruhu jsem se naučil, že ty tlaky se musí kontrolovat, že se to na nějaký tlaky dává podle počasí, podle pneumatiky, že pak dojedete, teď zjistíte, že nejste moc rychle, že ty tlaky vám klesnou, takže pořád tam chodíte s tlakoměrem, řešíte tlaky, řešíte samozřejmě technický stav motocyklu, řešíte palivo. Třeba si představ, Jirko, že já jsem takhle jednou vyjel. A říkám, ještě jsme tam dávali takovou tlumivku do výfuku, to se dneska musí kvůli těm normám zvuku. A teď mi to po pár kolech začalo cukat, ale ono mi to cukalo jako poměrně vysokých rychlostech. Tak já jsem přijel do toho depa, teď jsem to teda všem říkal, že mi to cuká, tohleto, tak oni, že to píchnem na takovou tu jednotku a že se zjistí, co je. Já říkám, no, že to je divný a tohleto, tak jsem to pak, že ještě jeden jako okruh vyjedu a když to bude špatný, tak to jako zandám a půjde to na tu diagnostiku, jak se dneska moderně říká. No a když jsem to nastartoval, tak mi to chcíplo, no všichni, hele, tak to píchnem na ten počítač a zjistíme, co tím je. A pak mi tchán říká, hele, a máš tam benzín? Já říkám, proč bych tam neměl jako benzín, jsem tam neměl. Samozřejmě jsem se kouknul nádrž a neměl jsem tam benzín. Takže takové jako školácké chyby, ale je to opravdu o nějaké, jako a naučil jsem se díky tomu spoustu věcí, no, že člověk opravdu musí řešit hodně ten technický stav, aby měl všechno nachystáno. Je to alchymie a pak, když se podíváme dneska na mistrovství světa, a to jedno, jestli to je MotoGP nebo superbajky, tak tam samozřejmě to je o těch jezdcích, bez debat, ale je to o té technice také bez debat, ale o tom servisu, o tom, tam se řeší minimální tlaky na pneumatikách a všechno. A nikdy jsem si jako neuvědomoval, jaká je to alchymie.
1: No, je to zajímavé povídání, opravdu bych si to chtěl vyzkoušet a podívat se třeba někdy do depa těch opravdových závodníků, co všechno se tam děje a co se musí udělat předtím, než vůbec někdo vyjede třeba na velkou cenu. Adame, já moc děkuju za povídání.
0: Já jsem ti tam chtěl dát ještě jednu vsuvku rychlou, že?
1: Tak ji tam dej.
0: Dám ji tam, že jsem jednou byl v rámci takhle depa právě s Českou televizí, jsme natáčeli a když jsem viděl, kolik těch mechaniků kolem ta motorka přijede, jak to hned rozeberou a všechno a tohle, to je normálně mravenčí sehranej tým, takže určitě doporučuji se podívat a někdy vyraž do těch Hořic, protože si myslím, že to je taková hezká vstupenka podívat se na motocykly, jak fungují a jaké to je, když třeba jenom na běžné komunikaci ve větších rychlostech a třeba i veteránské třídy, které jsou hezké.
1: Děkuju za pozvání, děkuju za povídání a hlavně za to, že jsi nám prozradil i co nás čeká ve vysílání Rádia Junior. Díky moc a krásný poslední prázdninový večer.
0: A hezký vstup do nového školního roku a naslyšenou.
1: Adam Kebert, šéfredaktor Rádia Junior, hostem dnešního klubu Rádia Junior. Holky a kluci, pro dnešní večer je rozportováno, je tady čas na odpočinek a na pohádku. Od mikrofonu se loučí a krásný večer přeje Jirka Kohout. Ahoj.
2: Dobrý večer, milé děti. Zdraví vás skřítek Hajaja. Dnes jsem si pro vás připravil vyprávění o malém mourovatém kocourkovi. Narodil se na venkově v italských horách. Zimy tam bývají studené a koťata, co přijdou na svět na podzim, to nemají lehké. Malý Mephisto naštěstí narazí na hodné lidi a tak nemusí mrznout ve studené stodole. Jak dostal svoje neobvyklé jméno? A jak si našel svého pána? Poslechněte si první díl ze seriálu Příběhy kocourka Mephista, který se jmenuje Jak jsem se narodil.

Dobrý večer, děti. Dovolte, abych se představil. Jmenuji se Mefisto a jsem kocour. Mourovatý kocour s bílými tlapkami. Leo, můj pán, o mě říká, že vypadám, jako bych si stoupl do mísy se smetanou. Ale kdo mě zná, ten ví, že je to úplný nesmysl. Protože kdybych si opravdu do takové mísy stoupl, žádná smetana by v ní nezbyla. I z tlapek bych si ji olízal. Smetanu totiž miluju. Nejvíc jsem jí snědl první zimu, když jsem byl ještě malý. Narodil jsem se začátkem podzimu ve venkovské stodole. Maminka se o mě a mé dvě sestry starala, jak nejlíp dokázala. Schovávali jsme se v hromadě sena, v nejtmavším koutě stodoly. Nikdy nezapomenu na to, jak mi tam byla strašlivá zima. Stodola stála naproti kamennému domu, ve kterém bydlela Leova sestra Anna. Jednou ráno se před námi objevila i s dcerkou Erikou, která vesele pokřikovala: Mami, podívej, je tu kočka z koťátky. Čípak ta kočka asi je? Ale Anna se vůbec neradovala. Ta kočka není ničí, Eriko. Je toulavá. A podzimní koťata nečeká u nás v horách nic dobrého. Ani ve stodole nepřežijí. Erika prosila maminku, jestli by mohla vzít ta dvě koťata i s kočkou dovnitř, ale nepochodila. Jestli se nemůžete dopočítat, kolik nás v té kupce tehdy bylo, máte pravdu. S maminkou čtyři. Jenomže já byl tak dobře zahrabaný, že mě nikdo neviděl. A řeknu vám, málem mě to stálo život. Erika nám každý den nosila polévku, tvaroh a někdy i smetanu. Nejprve si dávala jen maminka a nám třem zpočátku stačilo její mlíčko. Ale brzy už jsme z misky jedli všichni a nějak nám přestávala stačit. Jednou po ránu napadl sníh. Maminka vyrazila na lov a dlouho se nevracela. Přišel večer, po něm ráno, odpoledne a ona nikde. Místo ní dorazil kocour od sousedů se špatnou zprávou. Maminku u lesa v sousední vesnici pokousal pes. A jeden dobrý člověk ji vzal k sobě domů. Vzkazuje nám, že než se uzdraví, budeme se o sebe muset postarat sami. Máme prý hodně mňoukat, protože ti lidé, u kterých jsme, jsou hodní a vezmou nás dovnitř. Tak, a co teď? Mráz už nebyl k vydržení a tak se do toho sestry dali. Vřískali, že se to nedalo vydržet. Jen já jsem mlčel. Večer nás konečně vysvobodila Anna. Dlouho svítila do našeho kouta baterkou, pak zavolala Eriku a řekla: Jejich mámě se asi něco stalo, ale už se bez ní obejdou. Vezmeme je do chodby pod schody. Ulož je sem do té papírové krabice a zanes dovnitř. Tady by do rána zmrzla. Dostal jsem strašlivý strach, že ve stodole zůstanu sám a ráno ze mě bude rampouch. Tak jsem se rozhodl, že se ozvu. Začal jsem mňoukat ze všech sil. Byla už úplná tma. Moje sestry se už k sobě tulily v krabici a Erika stála v pootevřených vratech. Mami, já odtamtud pořád něco slyším. Nemůže tam být ještě jedno? Zeptala se váhavě. Došlo mi, že mi jde o život. Rychle jsem se snažil vyhrabat a doběhnout ke dveřím. Konečně mě Anna zmerčila. No to je nadělení. Tak ty ses před námi celou tu dobu schovával, řekla a zvedla mě z podlahy. Něco v tom, jak mě k sobě přivinula, mi říkalo, že mě v té stodole nenechá. I když samozřejmě neměla vůbec žádnou radost z toho, že místo dvou koťat bude mít doma tři. Až do jara jsme pak trávili většinu dní i nocí pod schody do patra. Zima byla opravdu hodně zlá, ale jednoho dne přece jen skončila. Anna měla za stodolou sud, do kterého chytala dešťovou vodu. Když foukal vítr a ze stromu padalo listí nebo květy, dávala na sud poklici. Jednou jsme se honili se sestrou po zahradě. Vyskočil jsem na poklici, ale ona se najednou zhoupla, protočila a já vězel ve studené vodě. Málem jsem se utopil. Ještě, že byl tehdy Leo u toho a vytáhl mě. Totiž takhle jsme se vlastně s Leem seznámili, když přijel k Aně na návštěvu. Uznávám, že jsem na něj mohl napoprvé udělat lepší dojem. Ale to jsem ještě nevěděl, že bude mým pánem. Zabalil mě do ručníku
aby ze mě vysál všecku tu dešťovou vodu. Čau, povídá mi. Ty jsi ale pěkný divoch, jak vidím. Jak pak se jmenuješ? To jsem samozřejmě nevěděl. Jen jsem na něj vejral vyděšenýma očkama a snažil se vyprostit z ručníku. Nemá jméno, odpověděla Anna. Jestli se ti líbí, Leo, tak si ho nech. Jen nevím, jak ho dostaneš domů do Boloni. To pro něj bude dlouhá cesta. Nevěděl jsem tehdy vůbec, o čem je řeč. Co je to Boloňa a jak moc dlouhá cesta do ní vede. Vždycky jsem chtěl mít kocoura, řekl Leo. A tenhle se mi líbí. Je ještě malý, zvykne si i ve městě. Dal bych mu jméno Mephisto, když je to takový ďáblík. Podíval se na svou sestru a zdvihl obočí. Nakreslil bych si ho. Myslíš, že vydrží chvilku v klidu? Anna se rozesmála. Pochybuju, ale můžeš to zkusit. Pak mě Leo vzal podruhé do náruče, už bez ručníku, a položil mě na lavici na teploučkou deku. Líbilo se mi tam a tak jsem začal příst. Leo si sedl opodál na stoličku a začal mě kreslit. Papír měl schovaný v takovém bloku, co mu malíři říkají skicák. Mžoural jsem na něj a tušil, že brzy usnu. A také jsem tušil, že tohohle chlapíka budu mít rád. Přišel den, kdy jsem se měl vydat na cestu do nového domova. Čekal jsem na Lea a vyhříval se na zábraží. Když jsem otevřel oči, uviděl jsem maminku. Přišla se mnou rozloučit. Malinko napadala na nohu, ale kožich měla lesklý a hubená nebyla ani trochu. Bylo vidět, že je o ní dobře postaráno. Otřel jsem se o ní čumáčkem a ona mi popřála šťastnou cestu. Rozloučil jsem se taky se sestrami, s Anou a Erikou a chystal se nastoupit do Leova auta. Jenže co byste řekli? Leo mě popadl, strčil mě do jakési klece a tu položil na zadní sedadlo. Okamžitě jsem se snažil dostat ven, ale nešlo to. Řeknu vám, že tahle moje cesta do Boloni byla pekelná. Hrozně to se mnou házelo. Bylo mi špatně, bolelo mě bříško a několikrát jsem se poblinkal. Neboj, Mephisto, brzy poznáš Boloňu. Je to krásné město plné lidí i koček. Bude se ti tam líbit. Tím jsem si jistý, sliboval Leo. Ale já se třásl a chtělo se mi zpátky na venkov pod schody, kde jsem byl doma. Do Boloni jsem se vůbec netěšil. Natož, abych věřil, že by se mi v ní někdy mohlo líbit. Ale teď už čau a dobrou noc.

0: Další Hajajovy příběhy ve vysílání Rádia Junior i na webu radiojunior.cz.
1: Rádio Junior, velká pohádka.
2: Dostali jste už dárek za své letošní vysvědčení? Jestli ne, tak my teď pro vás jeden moc krásný máme. Vlkův sen o cestě na měsíc. Pohádkový muzikál nás přenese do světa, kde vládne Karkule, která pomocí svého přístroje mrakofuku vyhání dětem z hlavy všechny špatné myšlenky. Malý Johnny se necítí být jako ostatní. Co ho čeká? To se dozvíme v rozhlasovém muzikále Vlkův sen o cestě na měsíc. Autor David Košťák, režie Josef Kačmarčík. Účinkují Jan Hofman, Antonie Formanová, Natálie Drabiščáková, Jana Striková a další.
3: Měsíc. Na měsíci je to bájo. Člověk vyskočí z rakety, potom ze svý kůže a pak se po něm prohání jako opravdovej vlk. Na měsíci se člověk nemusí stydět za to, kým doopravdy je. Na zemi vlkočlověk musí čekat na úplněk. Celých 30 dní. A pak ho kvůli všem těm mrakům ani nevidí. Na měsíci je úplněk pořád. Žádný pomalý chození po dvou nohách, ale pobíhání po čtyřech. Žádný vidličky a nože. Žádný čůrání do záchodu.
4: Johnny, poběž! Kdo bude poslední u tamtoho kráteru, je pudlík!
5: Ne, kdo bude poslední, je čivava!
4: Jo!
5: Nebo hůř, kdo bude poslední, je člověk!
4: Jen to ne!

překrývá i tak. Jsem vždy v dlaních svíral, odvahu tiše sbíral, vzletět

se smečkou svou mohu běhat tmou na povrchu měsíce.

0: Celá smečka vlků a já jsem jeden z nich. Ze země to musí vypadat, jako když se na dort s citronovou polevou seběhne armáda mravenců.
1: Čichají.

0: ろずねい、せろずねい、
1: せろずねい。
2: Johnny? Johnny, přestaň se lepit na to okno. Slyšíš mě? Zůstane ti to. Budeš mít obličej spláclej jak francouzský buldoček. No tak.
3: Na měsíci je to bájo. Aspoň myslím. Sám jsem ho totiž pořádně neviděl. Podle mých výpočtů by měl být právě dnes v úplňku. Kvůli těm šedým mrakům sem ale dopadne maximálně pár měsíčních paprsků.
2: Johnny. Johnny, posloucháš mě? Za co máš tuhle poznámku?
4: Milí žáci, výjimečně můžete lelkovat. Chci, abyste se podívali z okna. Vidíte, jak krásně svítí slunce? Necítíte se hned veselý, když vás hřejí jeho paprsky? Skoro to lechtá, že? Ano, slunce je prostě skvělé. Ale v noci. V noci nesvítí. Jen na to pomyslím a přeběhne mi mráz po zádech, jako kdyby mi po nich šplhala slizká ještěrka. V noci venku zavládne tma. Nebýt neonových světel reklam, lidé by po setmění netrefili domů.
5: Paní učitelko, ale v noci září taky měsíc.
4: Kdo to řekl? Líno, když chceme něco říct, nejdřív se přihlásíme, ano? A navíc nemáš pravdu, Líno. Měsíc nezáří. Slunce září. Září a hřeje. A měsíc jenom studí.
6: Ale paní učitelko...
4: Navíc bylo vědecky dokázáno, že jeho chlad může u některých lidí a zejména u některých dětí vyvolávat nežádoucí myšlenky. Ano, Eddie? Vidíš, Líno, tak se to dělá, když chceme něco říct. Stačí zvednout ruku.
7: Pančelko, je pravda, že na měsíci žijí vlci?
4: No, některé legendy tvrdí, že ano. Vy se jich ale nemusíte bát. Naštěstí nás před nimi chrání mraky, které se v noci vznáší nad městem. Díky geniálnímu vynálezu mrakofuku. Kdo už s rodiči navštívil mrakofuk?
8: Já, dvakrát.
4: Tolik rukou jsem ani nečekala. To proto jste tak zorná třída. Mrakofuk vyžene z hlavy všechny černé myšlenky. A taky, a teď se opět dostávám k látce dnešní hodiny, nás skrývá před vlivem měsíce.
9: Paní učitelko.
4: Ano, Izzy?
9: Já jsem měsíc viděla v časopise.
4: A nebála ses?
9: Ne, rodiče mě drželi za ruku.
4: Tak to je skvělé. My si ho teď spolu ukážeme v bezpečném prostředí školy. Kdyby se někomu udělalo nevolno, nebojte se přihlásit.
9: Prosím.
4: Ano, Líno, ještě jsem ani nezapnula projektor a ty už se hlásíš.
9: Prosím, mohla bych jít na záchod?
4: To jsi nemohla zajít o přestávce?
9: Vypila jsem strašně velkou limču a...
4: No, dobře, nemusíme znát detaily. Běž.
10: Určitě se bojí, divnuška.
7: Přesně.
4: Tak, připraveni?
6: No, já...
4: Johnny, chceš se třídou o něco podělit?
6: Já se moc omlouvám, ale já... Můžete to vypnout?
4: Co prosím?
6: Já to v sobě neudržím.
4: Co ti myslíš? Co v sobě neudržíš? Je ti nevolno?
2: Johnny, to nemyslíš vážně.
3: Nemohl jsem si pomoct, mami.
2: Kolikrát jsem ti říkala, že nemáš vyjít na veřejnosti. Nejsi žádné zvíře. Co na to řeknou tvoji spolužáci?
9: Podívejte se, jak slinta.
7: Víte, proč je záchod počúraný? Protože Johnny místo prkínka zvedá nohu.
3: Nic, co by na to říkali?
2: Já jenom nechci, aby se ti smáli.
3: Ty si myslíš, že jsem k smíchu?
2: To jsem neřekla.
3: Tak proč by se mi měli smát?
2: Víš, jaký jsou děti, když něčemu nerozumějí?
3: A co teprv rodiče, když něčemu nerozumějí?
2: Johnny, já se snažím. Víš, někdy si říkám, jestli bychom to neměli zkusit s tím mrakofukem.
3: Tak i podle tebe je se mnou něco špatně.
2: Třeba ti potom bude líp.
3: To určitě.
2: Johnny, kam jdeš?
6: Pryč odsud.
2: Nemůžeš se večer toulat venku.
6: Třeba mi tam bude líp.
2: Je tam tma. Jenom ty reklamy.
3: Já nejsem k smíchu. To Oni jsou k smíchu. Já se budu toulat, kde chci.
8: Nelíbí se vám, že je v noci na ulicích tma? Že nevidíte svítit hvězdy? Zůstaňte doma. Procházku si nechejte na den. Slunce je přeci také hvězda.
11: Já chci ale vidět měsíc.
8: Bubliny z křišťálu. Křišťálu.
11: A k ničemu.
10: Hej, ty tam.
11: Mluvíš na mě?
10: Ano, já jsem personalizovaná reklama. Reklama jenom pro tebe.
11: Poslouchám.
10: Máš někdy pocit, že ti nikdo nerozumí?
11: Trochu.
10: Máš pocit, že si ostatním jen prosím?
11: No jo.
10: Máš pocit, že bys nejradši do něčeho kopnul?
11: To mám.
10: Tak přijď do mrakofuku. Stačí chvilka a na tyhle pocity zapomeneš. Co na to říkáš?
11: Že mám už dost lidí, co chtějí změnit, jak se cítím.
10: Sokše.
12: Pryš, tady to ale těsně klouže. Co je tohle za psisko?
11: Další reklama.
12: Blecha se tu nemá čeho chytit.
11: Blecha? To ty mě loktáš na zápěstí.
12: Pst. Člověče, ticho. Nebo mi vyplašíš toho psa a už se nikam nedostanu.
11: V celý ulici žádný pes není. Lezeš po mý ruce.
12: Cože, prosím? Dala bych sosák za to, že jsem tu cítila psisko. No, to je malér. Průživých pocucanice.
11: Klid. Co se děje?
12: Potřebuju svést. Můj obvyklý noční spoj mi odchytla chovná stanice. Co si to ty lidi dovolujou? Seberou psa z ulice a je jim úplně jedno, že blecha dorazí pozdě do práce.
11: Kam potřebuješ? Já tě tam donesu.
12: A co z toho budeš mít? A vůbec, děti by se tuhle hodinu venku loudat neměly.
11: Já ale nemám kam jinam mít. Domů se teď vrátit nemůžu.
12: Vlčil jsi?
11: Cože?
12: Jsi si jistý, že nemůžeš běhat po čtyřech?
11: Jak to myslíš?
12: Ale nic. No, za pokus nic nedám.
11: Skoč mi do vlasů. Uvidíš, lepší než po svej. Kam to bude?
12: Potřebuju k mrakofuku.
11: Aha, tak ale to já...
12: Čukej se, už to slíbil. A taky se neloudej, nemám celý večer.
13: Vítejte v mrakofuku. U nás se zbavíte svých černých myšlenek a budete si opět připadat jako na obláčku.
14: Co pak tady děláš, chlapče? Dnes už je zavřeno.
12: To jsem já. Tohle je jenom můj odvoz.
3: Vy jste velká červená karkule.
14: No. Ano. Přední vynálezkyně a sedminásobná držitelka ceny hlavička roku. Nesnáším, když to lidé pořád opakují. Co pak je to tak zajímavé, že už jsem v 5 letech sestrojila své první perpetuum mobile? Probůh! Nudíte mě.
12: Ten kluk je...
14: Já vím, nemusíš už mi nic říkat. To vidím, je to můj fanoušek. Kouká mu to z očí.
12: No to...
14: Neruš. Počkej na mě v kanceláři, ano?
12: No, ale...
14: Kša! Tak ty jsi fanoušek mojí práce. No teda. Zajímáš se o vynálezy?
3: No, taky na jednom pracuju.
14: Podívejme se na něj, na šikulu. To moje dcera se o moje vynálezy vůbec nezajímá. Život vynálezce, to je osamělý život. Člověk musí odhánět kamarády. Trrr, karkulka není doma. Odmítat rodinné návštěvy? Ne, mami, opravdu nepůjdu za babičkou. Pěšky přes les, je to vejlet na celý den a já nemám celý den, ani neděli. Ty jako mladý vynálezce ale určitě víš, o čem mluvím.
3: No, asi jo.

0: que věří. Je sice zavřeno, ale chceš to tady ukázat? Tak už dost přemlouvání. Nerada se chlubím, ale mládí má mít prostor učit se. Tak se dívej. Když mě kručí v břiše, když zbíhají se sliny, stačí dvakrát zatleskat. Voilà! Čerstvé fettuccine. Tak co? Chutná?
1: Moc.
0: Ale ne, ty nešiko. Když ušpiníš se od kečupu a na praní čas není, šatostroj ti ušije do minuty čisté oblečení.
1: Děkuju. A co je tamto?
0: To je bublinostroj. Ale nepleť si ho s bublifukem. To jsou bubliny z křišťálu.
1: K čemu jsou dobrý?
0: K ničemu. Mám prostě ráda krásné věci. Ale nemysli si, i velká červená karkule má svoje pomocníky.

0: To jsou mi zaměstnanci mrakochránci. Ukážou ti mrakofuk, chceš?
1: To není nutné.
0: Nestyď se. Vždyť já jsem ráda, že se zajímáš.

0: Šedé mraky nad městem? To jsou myšlenky těch dětí?
1: No jistě. Kam jsi myslel, že se vypaří? Tak co, chlapče? Chtěl by ses jednou stát mým mrakochráncem? To bys pak mohl mé vynálezy obdivovat celé dny.
0: Vy myslíte, že bych vám mohl pomáhat?
1: Pomáhat mně? No, ale no tak. Já přece pomůžu tobě. Řekni, chlapče, co by si spřál?
0: Já? No. Ale to je jedno.
1: No, tak se nestyď.
0: Umíte ten mrakofuk i vypnout?
1: Cože?
0: Umíte ho vypnout? Na chvíli.
1: Jestli tohle umím?
0: To nic, zapomeňte na to.
1: Nechtěj mě rozesmát. Já přece umím všechno. Zastavte mrakofuk!
2: Rozkaz!
1: Voila. Tak co? Ještě o mě pochybuješ?
0: Ty mraky rozestupují se.
1: No, samozřejmě. Musíme mrakofuk zase zapnout, než se ukáže měsíc. Měsíc je...
0: Je nádherný.
1: Ty jsi...
3: Vlkočlověk!
1: Proboha!
3: Já jsem vám to chtěla říct!
4: Já se omlouvám.
1: Ale já vlky nesnáším!
5: Mami, mohla jsem doma dokončit svůj páčinkostroj.
6: Karkulko, babička má narozeniny, tak se alespoň chvíli nevstekej.
7: Co to? Dveře jsou do kořán. Babičko?
8: Ano?
5: Babi, proč máš tak velké uši?
8: Bych tě lépe slyšela.
5: Proč máš tak velké oči?
8: Bych tě lépe viděla.
5: A proč máš tak velké a ostré zuby?
8: Abych tě mohl sežrat.
1: Nebýt toho myslivce, tak by nás snědl stejně jako babičku. A teď ty, jen tak si sem přijdeš, čmuchat ke mně domů, vlčíš tady a já se k tobě chovám, jako bys byl člověk. Co chceš? Chceš mě taky sežrat?
0: Já? Ne, ne, to ne.
1: Mrakochránci! Mrakochránci, chyťte ho!
0: Ne!
9: Zastavte ho!
10: Zastavte ho!
9: Zastavte ho!
11: Rychlej!
9: Zavřete ty dveře!
8: Já počkám, jak to

0: Cristo, Johnny! Johnny, to jsi ty!
1: Mami, nechoď sem! Počkej chvíli!
2: Johnny, pro boha, kdo ti to udělal?
1: Co?
2: Máš úplně potrhané oblečení. Někdo tě venku přepadl?
1: Ne, to jen...
2: Ukaž se mi. Opravdu ti nic není.
1: Vážně, jsem v pořádku.
2: Víš, jaký jsem měl strach? Jsi ještě malej kluk.
1: Viděl jsem měsíc.
2: Cože?
1: Viděl jsem měsíc.
2: No Johnny, a... prosím, už na ten měsíc zapomeň. Já vím, že nejsi jako ostatní děti, ale nemůžeš se o to alespoň pokusit.
1: Já jsem vlkočlověk, mami.
2: Johnny, dokud ten měsíc nevyjde, jsi člověk. Tak se podle toho zkus chovat, prosím. Můžeš mi to slíbit?
1: Ale...
2: Já si nemůžu dovolit kupovat ti každý týden nový oblečení. Tak slíbíš mi to?
1: Dobře.
2: Děkuju.
1: Můžu už jít spát? Jsem unavený, mami.
2: Dobrou noc, Johnny. A ať tě blechy štípou celou noc.
3: Bleší patrole bych se raději vyhnul. V noci teď bude mít pod kontrolou všechny ulice. Jenže já jsem dneska poprvé viděl skutečný měsíc. Je tak krásný, kulaťoučkej, jako mentolka. A hlavně, díky němu můžu být vlkem. Dokud však funguje mrakofuk, tak to Karkule nedovolí.
4: Pozor, pozor. Na vědomí se dává, že ve městě dochází k výskytu vlků. Mohou se zdát roztomilí, ale zdání klame. Prosíme všechny slušné lidi, aby se v noci venku vyskytovali jen na dobu nezbytně nutnou. Odteď bude posetnění ulice brázdit bleší patrola. Panika není nutná. Zachovejte klid. A když vás přeci jen přepadnou černé myšlenky, víte kam zajít. Mediálním partnerem tohoto hlášení je Karkule Company.
5: Podvečerních zpráv vás vítá Rejko Anten. Celé město nemluví o ničem jiném, než o večerním zákazu vycházení kvůli zvýšenému výskytu vlčení. Jak dlouho bude situace trvat? Jakým způsobem se bude řešit? A platí zákaz vycházek i pro pejskaře? To vše se dozvíte. A já už ve studiu vítám velkou červenou Karkuli, která vládním představitelům pomáhá tuto situaci řešit. Dobrý podvečer.
6: Dobrý večer, Rejko. Děkuji za pozvání.
5: Ne, to my děkujeme, že jste přišla. Vy jste známá filantropka a nyní se angažujete v odvlčení města.
6: Ano.
5: Můžete našim divákům vysvětlit, v čem tento projekt spočívá?
6: Pro boha, to by mě nikdy nenapadlo, že se někdo bude zajímat o můj skromný projekt.
5: Oho.
6: Já nerada mluvím o svých úspěších, ale... Vy jste veřejnoprávní médium a veřejnost si zaslouží vědět pravdu, že?
5: Oh, samozřejmě.
6: Sedni!
5: Proboha, vy máte jednoho vlkočlověka s sebou? Není to nebezpečné?
6: Nebojte se. Tenhle už nikomu neublíží, má elektrický obojek.
5: Aha.
6: Víte, my těm chudáčkům v Karkule Company pomáháme, aby byli méně vlci, nevlci a více lidé. Učíme je milovat to, co je správné. Slunce.
5: No jistě.
6: Vidíte, tak já mu třeba takhle ukážu na obrázku slunce. Tak. Pěkně se na něj podívej. Tak. Hodnej.
5: Opatrně.
6: Tak, podívej, jak hřeje. Měsíc jenom studí. Fuj, trzeně. A co vy u televizních obrazovek? Zvlčili vám děti? Pošlete je na náš příměstský tábor. My jim tu psinu vyženeme z hlavy. My je odvlčíme. Ale tak nebojte se. Vaše děti se domů vrátí živé.
5: To se nám tedy opravdu ulevilo. A co ty bleší patroly?
6: Bleší patroly, no. Ne každý rodič pozná, že jeho dítě vlčí. Ale naše blechy na hřbetech speciálně vycvičených psů každou vlčinu vycítí na míle daleko.
1: Vycítí každou vlčinu na míle daleko.
6: Ano.
1: V žádném případě mě nesmí najít. Karkule by mě už nikdy nepustila ven. Musím se navonět člověčinou. Perličku zubní pasty, špetku pracího prášku malou kupičku pěny na holení, tak. No, dvakrát mi to nevoní, ale aspoň na mě nepřijdou. Stačí, když to vydržím jenom chvíli. Mám totiž plán. Svůj vynález.
2: Na začátek hodiny mám pro vás špatnou zprávu. Do odvolání odpadne odpolední výuka. A nedá se nic dělat. V tomto ročním období se stmívá brzy a po setmění byste už měli být všichni doma. Chápu, že je to pro vás stresující, ale o to důležitější je dnešní látka. Slunce.
7: Johnny!
2: Dlouho se věřilo, že slunce je jen koule plná žhavých plynů.
7: To je raketa.
2: Dnes už ale víme,
7: vesmírná?
2: Že slunce je mnohem víc.
7: Já mám ráda vesmírný rakety.
2: Lino, Johnny, přestaňte vyrušovat, nebo vás pošlu do ředitelny.
7: Kam jdeš?
1: Co?
7: No je po škole, kam dneska půjdeš?
1: Kam bych chodil? Půjdu domů.
7: A není to nuda?
1: Máma nechce, abych se někde toulal. Zvlášť teď.
7: Aha, čeká na tebe.
1: Jo.
7: To moje máma má tolik práce, že si ani nevšimne, když přijdu domů pozdě.
1: Co se máš?
7: Půjdu k vám na návštěvu.
1: Cože?
7: Díky za pozvání.
1: Já jsem tě ale nezval.
7: Máš už něco jiného? Jako s nějakýma kamarádama?
1: No.
7: No, myslela jsem si to. Žádný kamarády nemáš. To nevadí.
1: Mám strašně přísnou mámu.
7: Poho, mě rodiče milujou.
1: Ahoj.
7: Dobrý den.
8: Dobrý den. Johnny, neříkal jsi, že si přivedeš kamarádku?
7: No, to nevadí. Johnny trval na tom, že mi pomůže s fyzikou. Já mu říkala, že se to nehodí, abych přišla takhle neohlášená. I když lepší, než se v téhle době toulat v podvečer někde po městě, co? Máte pravdu, je to nezdvořilé. Klidně zase půjdu.
8: Ne, to nevadí. Já jen, že se bude brzy smívat. Bez doprovodu nemůžeš jít domů sama.
7: Přijdou si pro mě naši. Pro boha, málem bych zapomněla. Vždycky říkají, že na návštěvu se s prázdnýma rukama nechodí. Tak tady jako pozornost. Bublina z křišťálu.
8: Oh, ale to si nemusela. Je opravdu nádherná. Ta tvoje kamarádka se mi moc líbí, Johnny. Půjdu tu bublinu někam vystavit. Buď u nás jako doma.
7: To se nebojte.
1: Co to bylo za komedii? Doučovat fyziku?
7: Říkala jsem ti, že mě rodiče milujou.
8: Je, ty tu máš gramofon.
1: Na tu desku opatrně.
8: Přece tu nebudeme potichu. Je, to seš ty, když jsi byl malej.
1: Nesahej mi na věci.
8: Byl jsi roztomilej, to je škoda.
1: Co?
8: Že jsi z toho vyrost.
2: Páni, ty máš pokoj vlastní dveře na zahradu?
1: Tam nechoď.
2: Proč?
1: No, už je tma. A víš, že se nemůže vycházet.
8: Je jída. Tak když už jsem ty dveře otevřela, tak...
1: Nechoď tam!
2: Wow! To je raketa?
1: Přestaň strkat nos do mých věcí!

0: jen se mi taky posmívej. Vždyť Johnny, ten je prašivej.
1: To někoho trápí.
0: Obrať se a utíkej, než ukážu trápy.
1: Johnny, tohle už začíná být trochu nuda. Mě od sebe neodeženeš.

0: Nemám ráda, když si někdo stěžuje na to, že je sám a ostatní přitom od sebe odhání. Na co máš tu raketu?
1: Chci odletět na měsíc. Klidně se mi směj, ale...
0: A co ti brání?
1: Co? Ty si nemyslíš, že jsem se zbláznil?
0: Ne. Člověk by si měl plnit svoje sny, i když je to cesta na měsíc. Co ti v ní brání?
1: No, všechno už je připravený.
0: Ale...
1: No, člověk ze země nemůže zmizet jen tak. Musím ještě zařídit nějaký věci.
0: A jaký? Z tebe to leze jak schlupatý...
1: Bestie?
0: Ne, jak schlupatý deky.
1: Jo, jo. No, v první řadě, abych mohl odsud, musím se zbavit veškerý zátěže.
0: Jo.
1: To je zrovna lehký. Nic mě na zemi nedrží. Za druhý, musím znát svůj cíl. Potřebuju jistotu, že když odsud zmizím, bude na mě něco čekat. Musím vědět, že na měsíci jsou opravdu vlci.
0: No, tak to je snad taky jednoduchý, ne? Jen musíš zavít dostatečně nahlas. Jestli tam jsou, tak ti odpoví.
1: To není vůbec jednoduchý. Ulice jsou plný bleších patrol. Jestli mě chytnou, odvezou mě do tábora na odvlčení.
0: Ale neboj. Hele, au! No tak, taky zaví, ale pořádně, ať tě slyšej až na měsíci. Au!
1: Líno, jestli to uslyší máma.
0: Ty se jí bojíš? Proboha, ty nejsi žádnej vlk, jsi štěňátko. To by mě zajímalo, jestli po tobě máma i vytírá loužičky. No, tak se mi to líbí, ještě. Jo. Jaký je to pocit?
1: Skvělej. Jako když nemůžeš něco říct, nebo jako...
0: Když se bojíš něco říct?
1: Jo, to je přesný. Celý den to dusíš v sobě. Bavíš se u večeře s mámou a nemyslíš na nic jiného. Večer ti to nedá spát a ráno je to první věc, na kterou si vzpomeneš. A najednou to všechno můžeš. Prostě to ze sebe všechno pustíš. Je to báječný.
0: To musí být skvělej pocit.
1: Jo, už tě to netlačí zevnitř. Všechno jde prostě ven a pak...
0: Co je? Co se děje? Proč se na mě tak díváš?
1: Ticho. Nikdo neví zpět.
0: Cože?
1: No z měsíce, nikdo se neozývá. Byla to blbost. Je to jenom báchorka pro děti. Žádný vlci tam nejsou.
0: Možná, že jenom spěj. Co my víme, když se chodí spát na měsíci? Dávalo by to smysl, ne? Že spěj, když my bdíme.
1: Měla bys jít domů.
0: Johnny, počkej. Slyšíš to? Oni ti odpovídají.
1: Budou na mě čekat. Vezmou mě mezi sebe. Sakra. Bleší patrola. Nesmí mě chytit.
0: Jdi dovnitř.
1: Jestli mě chytí, tak Karkule, ona už mě nepustí, dokud mě neodvlčí. Líno, kam jdeš?
2: Tak kde jste vy, zaplašený cizka? Johnny, řekla jsem jít dovnitř a zavře se, že mě nechytíte.
1: Pryč. Proč by pro mě někdo dělal něco takového? Snad ji bleší patrola přestane pronásledovat, až ztratí pachovou stopu mojí vlčiny. Odpověděli mi. Vlci z měsíce. Nic už mě na zemi nedrží.
3: Ty jsi tu sám.
1: Teda, něco je jinak.
3: Kde je ta tvoje kamarádka?
1: Nic mě tu nedrželo, ale teď...
3: Halo, Johnny, slyšíš mě? Na něco se tě ptám. Kde je ta tvoje kamarádka?
1: Ona musela jít domů.
3: Johnny. Já jsem to slyšela, to tvoje vití. Utekla, že ano?
1: Ne, ona...
3: Nelži mi, Johnny. Když už to vypadá, že to s tebou začíná být lepší, tak uděláš něco takovýho. Co na to řeknou její rodiče? Budou si myslet, že jsem ji nechala po setmění odejít bez dozoru.
1: Mami...
3: Tak a dost, Johnny. Nejdřív to roztrhané oblečení. Slíbil jsi mi, že se budeš snažit. A teď tohle? Obuj se.
1: Co?
3: 10 do mrakofuku.
1: Mami, ne...
3: Teď, hned.
4: Má vaše dítě problémy s chováním? Má nežádoucí myšlenky?
5: Ne! Ještě jeden level. Dokud to nedohraju, tak se učit nebudu.
4: Přiveďte ho do mrakofuku a všechny se mu z hlavy vypaří.
5: Mami, prosím, prosím, mohl bych se učit celou noc. Slibuju, že to dospím o víkendu.
6: Mrakofuk. Nebe je místo na zemi.
1: Mami, já nechci.
7: Tohle může říct jenom někdo, kdo nemá děti.
8: My chceme vidět měsíc.
2: co, že není vidět měsíc? Hlavně, že naše děti jsou vzorné.
7: Jo, nemusíme mít strach o to, co z nich bude.
1: Bobby, prosím, já chci domů.
3: Už jsem se rozhodla. Jdeme.
6: Dobrý den.
3: Dobrý den. Johnny, pozdrav.
8: Dobré.
6: Jak vám můžeme pomoci?
3: Můj syn?
8: Žádnou pomoc nepotřebuje.
6: Teď se bavím s maminkou, ano? Tak povídejte.
3: Chtěla bych ho vzít do Mrakofuku.
6: Opravdu? Tak to jste tady správně. Pojďte za mnou. Posadíte se na chvíli v naší Už se nemůžu dočkárně. Ještě vás poprosím, kdybyste šla se mnou.
3: Ano.
6: Budu od vás potřebovat pár podpisů. Nebojte, jsou to jen formality pro případ nežádoucí vliv účinku. Ale nebojte se, o žádných zatím nevíme.
1: Mami, prosím.
3: Nikam nechoď, Johnny. Hned jsem zpátky.
8: Kam bych taky mohl jít?
3: Hej, Johnny, tady.
1: Líno, oni tě chytili? Bleší patrola tě chytila?
3: Šš, Johnny.
1: To všechno kvůli mě. Moc mě to mrzí.
3: Na to teď není čas. Co dalšího musíš splnit?
1: Cože?
3: Pro tu tvoji cestu na měsíc. Co to je?
1: No, to je jedno. To se stejně nepodaří.
3: Pro boha, přestaň být pořád tak negativní. Nebo tě k tomu mrakofuku připojím sama?
1: No, o to právě jde. Máma chce, aby mi myšlenky na cestu na měsíc vyhnaly z hlavy. Ale já vím, že se jim to nepodaří. Na tom, že tady se necítím sám sebou, se nic nezmění. Z hlavy mi to možná vyženou, ale mě to svědí po celém těle.
3: Pojď se mnou.
1: Jak to myslíš? Máma přijde za chvíli.
3: Musíš odsud pryč.
1: Jak to, že tě nedržej někde zavřenou?
3: Neptej se a pojď.
1: Počkej.
3: Ty se zas bojíš.
1: Jo. Bojím se, že se mi ten celý plán komplikuje.
3: Jak to? Už víš, že na měsíci jsou vlci.
1: Ale abych mohl vzletět, musím se zbavit veškerý zátěže.
3: A?
1: A já si myslím, že už to není pravda, že mě tu nic nedrží.
9: Být sám a ve svým pokoji, myslel jsem, že s tím se spokojím. Tobě však blíž, ke dveřím mým přijít dovolím.
10: No to je výborný. Já tě hledám po celém městě. Už jsem myslela, že tě nikdy nenajdu. A ty si to nakráčíš rovnou sem. Já myslím, že vím, jaký bleše dnes Karkule nadělí z brusu novýho psa i s papírama.
3: Nic si neřekneš. Johnny, poběž. Musíme odsud pryč.
10: Se do toho nepléč, Karkulíno.
1: Cože? Karkulína?
3: Johnny, není to tak, jak to...
10: Konečně jsem ho našla. Já jsem z toho šťastná jako...
3: Blecha?
10: Jako želbuška.
1: Karkulína.
10: Pomoc! Je tu vlk!
3: A máš to.
10: Můžeš být ráda, že jsme tě dneska nepráskli tvojí mámě.
1: Karkule je tvoje máma?
3: Jo, je, ale já ti chci pomoct.
1: Tak to říká tvoje máma, ne? Že chce dětem jako já pomoct, odvlčit je.
3: Musíš mi věřit.
1: Asi bych měl odsud vypadnout, než na mě zavoláš brakochránce, co?
3: Ne, Johnny, počkej. Já ti vážně chci pomoct.
10: Pomoc!
3: Johnny?
11: Líno, to jsem ráda, že jsi v pořádku.
3: No, jsem.
1: Mami, prosím, musíme odsud odejít.
11: Johnny, už jsem se rozhodla.
1: Já už ti nebudu dělat starosti, mami, slibuju. Odletím ze země, odcestuju na měsíc, jenom mě neber do mrakofuku.
11: O čem to mluvíš, Johnny? Kam bys lítal? Doma jsi přece tady.
1: Já musím, mami. Já tady nejsem šťastný. Chci odsud pryč.
6: Tak už jste na řadě.
11: Dejte nám ještě chvíli, prosím.
3: Mlč, nebo tě rozmáčknu.
6: No to je proti schváleným procedurám. Jste na řadě, tak musíte jít.
3: Nechte je chvíli být. Nebo řeknu mámě, jak se chováte ke klientům.
6: Tak dobře, dobře, ale jen chvilku. Za vámi čeká ještě hodně rodičů s dětmi.
11: Johnny, buď rozumnej. Já vím, že jsi hodnej kluk.
1: Já nejsem kluk, mami. Já jsem vlkočlověk. A strašně mě to svědí schovávat se pod touhle kůží. Mám drápy. Nikomu mi neublížili, ale mě. Mě škrábou pod nechtama. Na zuby mi tlačí tesáky, které chtějí ven. Nikoho by nezakousli, ale mě z nich bolí dásně tak, že skoro nemůžu mluvit. To si nikdo nedovede představit. Nejradši bych se rozeběhl po všech čtyřech, ale nemůžu. Já jsem blkočlověk. A být jenom člověk, to je pro mě jako být celý život na vodítku.

0: Pěkná písnička, Johnny, ale musíme jít. Díl už na nás mrakochránci čekat nebudou.
1: Počkej, mami, já musím na měsíc. Tam je úplně každý den. Tam můžu být ve svý vlastní kůži, ve svým vlastním kožichu. Tady nemůžu být vlkem ani jednou za měsíc.
2: Ale tady jsi doma, Johnny. Doma můžeš být, kým chceš. Johnny.
1: Sama si říkala, že nemám být, že nemám blčet.
2: Protože jsem se o tebe bála. O žádným odlítání nemluv, slyšíš mě? Přece mě tu nenecháš samotnou. Já se ti omlouvám. Neměla jsem tě sem brát. Nepotřebuješ mrakofuk. Chci, abys byl šťastný, takovej, jaký jsi. Můžeš být vlkočlověk a pořád tě budu mít ráda, Johnny.
1: Nemůžu být vlk, dokud měsíc kryjou ty mraky z mrakofuku, tak ne.
2: Tak ho vypneme.
0: To moje máma nikdy nedovolí.
2: Možná nebude muset. Kdy má být další úplněk?
1: Dneska večer.
2: Tak to si musíme pospíšit.
0: To říkám celou dobu. Sakra, kde je?
1: Kdo?
0: Ta blecha, myslela jsem, že ji mám pořád v ruce.
3: Haló, můžete přestat zdržovat? Tady venku čeká fronta.
4: My už jsme tady asi hodinu. Ať už je s vaším synem špatně cokoliv, čím dřív ho připojí k mrakofuku, tím líp pro všechny.
2: No dovolte, s mým synem nic špatně není.
1: Jo,
0: přesně.
4: No tak to gratuluju. Tak můžete jít zase domů a nezdržovat ty, co potřebují pomoc.
2: A co je s vaším synem?
3: Nechce hrát fotbal. Prý má strach z míčů.
2: A s vaší dcerou?
5: Nebaví ji se mnou nakupovat. To já jsem se v jejím věku čančela v jednom kuse.
2: Ale vždyť na tom není nic špatného. Prostě jsou jen jiní, než jste vy.
1: No.

0: Už o vaše takzvanou pomoc nestojíme.
1: Ale...
2: Pojď, zlato, jdeme domů.
3: A počkejte to. Neodcházejte, ne. O vás samozřejmě nemluvím.
0: Už nikdy!
2: To viděl,
3: Proč mi odháníte zákazníky?
4: Já?
3: Kdo vás poslal?
4: Prosím vás.
3: Někdo od konkurence, že?
4: Tak.
3: Three Little Piggies Group?
4: No. Mami, nech toho.
3: Karkulíno, ty se do toho nemotej. Domů!
1: To je on!
3: Cože? No jistě. To jsem si mohla myslet, že tu vlčí ten vlk. Okamžitě odstup od mojí dcery.
4: Mami.
3: Mrakochránci? Chyťte ho. Po dvou vám neuteče.
2: Rozkaz!
1: Nechte mě bejt. Puste mě!
4: Nesahejte na něj!
0: Co si to dovolujete? Okamžitě ho puste!
3: Nebojte se, milá paní, my vašemu synáčkovi pomůžeme. Odvlčíme ho až do posledního kloubku. Tak, sedněte si tady, už se nemůžu v čkárně, dáte si hezky kafíčko a my vám ho za chvíli vrátíme zas normálního.
1: Jste mě!
0: On je normální. Nepotřebuje pomoc. Není s tím nic špatně.
3: Ale... Pozor, na ní snad nekouše. To vypadá na vzteklinu. Takhle to dopadá, když je neodvrčíte jako děti. Vidíte to všichni? Všichni to vidíte? A proto je tak důležité, abych vám všem pomáhala. Chyťte je oba,
0: že? Nech je pít, mami.
3: Karkulino, domů. Jsou tu vlci. Schovej se, nebo skončíš jako babička. Kdo vypnul ten mrakofuk?
5: Já ne.
6: Já taky ne.
7: Ty jsi ho vypnul.
6: Já jsem ho nevypnul.
4: Nikdo ho nevypnul. Jenom nemá z čeho nafukovat mraky. Všichni rodiče už vzali svoje děti domů.
5: Úplněk.
3: Chyťte toho vlka. Stáhněte ho z kožichu.
2: Kterýho? Jsou tu dva?
3: Všechny je stáhněte z kožichu.
0: Karkulino.
5: Líno, ty jsi taky?
8: A proč jsi myslel, že tak pěkně viju?
3: Proboha, nakazil tě? Karkulinko.
8: Ne.
3: Já jsem ti říkala, že se nemáš bavit s dětma, co vlčej.
8: Mami.
3: Ale neboj se, holčičko, já ti pomůžu.
0: Ne. Ten kořich stáhnu.
8: Když ze mě stáhneš ten kožich, nic ze mě nezbyde. Nikdo mě nenakazil. Já jsem taky vlkočlověk. Jsem se tak narodila.
3: Vlk?
8: Vlkočlověk.
3: V naší rodině to ne, to přece to... Proč jsi mi to neřekla?
8: Protože jsem se tě bála.
3: Bála? Mě? Já přece nejsem vlk.
9: Nejde o to, kdo je člověk a kdo vlk.
8: Jo.
9: Člověk není prostě dobrý a vlk není prostě špatný. Jde o to, jak se chová. Bojíte se vlků, ale vy se chováte mnohem hůř.
3: Ale to přece... V 5 letech jsem vynalezla svoje první perpetuum mobile, ale tohle to... To nechápu.
6: Nechápu.
3: To přece nemůže být. To...
9: Víte, co potřebujete? Vy potřebujete mrakofuk, aby vám ten strach z vlků vyhnal z hlavy.
3: Mrakofuk. Ano, vyhnal z hlavy, ano, ano. Možná máš pravdu.
10: Tak a dost. Dost. Žádný mrakofuk nepotřebuje. Akorát by s těmi svými myšlenkami zakryla noční oblohu. A podle všeho, napěkně dlouho. Tohle musí ze svojí hlavy vyhnat sama.
3: Že bych se vlků tolik nebála. Ale vlci jsou přece strašní. Všechno zničí a...
9: Karkulína přece strašná není. Nic neničí.
3: Ale proč má tak velké uši?
9: Aby vám mohla lépe naslouchat.
3: A proč má tak velké oči?
10: Aby na vás lépe dohlížela.
3: A proč má tak velké a ostré zuby?
8: Abych tě ochránila před vším zlým, mami.
3: Karkulíno. Víš ty co? Já myslím, že vlky dokážu mít ráda.
8: Mami.
3: Ten mrakofuk nechám zničit, Karkulinko. Slibuju.
6: Ale co mi?
3: Vám najdu jinou práci.
6: Ne. Takže, děkuju.
9: A tak se velká červená karkule zbavila svých černých myšlenek, protože se přestala bát. Strach totiž plyne jenom z neznalosti. A co by mohla karkule znát líp než svoji dceru, Karkulínu? Mrakofuk nechala zbourat ještě ten večer a od té doby se soustředí na jiný vynálezy. Lepší.
7: Nově se specializujeme na samočistící pelechy. Rovnátka na tesáky, chrániče na ostré drápky, bezedné misky od karkule. To je žrádlo, protože nejlíp se drbají plná bříška. A samozřejmě jsem nezapomněla na své oblíbené
11: křišťálové bubliny. Chyťte si i vy svůj odlesk měsíce.
9: Má přece ráda krásné věci. A já vlčím s Karkulínou a dalšíma vlčatama každý úplně.
12: Jo, a když už to nemůžeme vydržet, občas si zaletíme na měsíc. Hm?
9: Má mě to ale nevadí.
10: Protože vím, že se vždycky zase vrátíš zpátky domů.
13: To už je konec? Počkejte, stop, prosím vás. A co já? Co bude se mnou?
9: Málem bych zapomněl. A blechy? Ty už pro velkou červenou karkuli nepracují. A tak už zas můžou děti štípat celou dobrou noc.
14: Když blecha zavrtá.

0: otázek a odpovědí.
1: Jenom pozor na chytáky.
0: Je meloun zelenina nebo ovoce?
1: Která ryba vypadá jako obří plovoucí hlava? Proč žere pštros kamení?
0: Vyzkoušej zábavné kvízy na webu Radio Junior.cz.

že pejsek uvařil koťátku. Povídám, povídám druhou, jak princ byl žebráka sluhou. Povídám, povídám třetí, že Sněhurka má 7 dětí. Povídám, povídám čtvrtou,

0: Rádio Junior, čtení na pokračování.
1: Volání o pomoc z daleké galaxie je ve skutečnosti volání malého chlapce, který se na vlastní pěst vydal do vesmíru, aby tam získal zpět svůj globus. Podaří se mu nakonec zachránit i něco podstatně většího? Poslechněte si pětidílný sci-fi seriál pro děti Vraťte mi zemi. Napsal Petr Erbes. Režie Petr Vodička. Účinkují Lukáš Příkazký a Lubor Šplíchal. Natočeno v roce 2018.

0: Špín a kapitán Quark. Včera jsme se pokusili odčerpat elektrickou energii ze Země a využít ji k odtržení planety z lana, na kterém již Quarkové táhnou do černé díry. Jenže výkon nestačil. Možná málo lidí vypnulo své spotřebiče. Možná jsme s kapitánem prostě zvolili špatnou strategii. Každopádně náš poslední pokus byl neúspěšný, takže planeta Země pořád směřuje do černé díry. Kapitáne, jaké máme další možnosti?
1: No nevím, co třeba přestěhovat lidi na měsíc.
0: Na měsíc? Ale tam se přece všichni nevejdou. A i kdyby se tam vešli, tak tam nebudou moct dýchat. Vždyť na měsíci není vzduch a ani voda, hlína, tráva, stromy, fotbalová hřiště a ani domy. Přestěhovat je na měsíc nepůjde.
1: No jo, tak dobře, tak na Mars?
0: Na Mars? Ale vždyť na Marsu je jen poušť. Jak mají lidé žít na poušti? A hlavně na Zemi nežijí jen lidé. Jak by podle vás na poušti žili třeba ryby nebo srnky? Zkuste si představit srnku, jak se pase na písečné duně a vedle ní vesele pohopsává zajíc, chroupající kamení místo trávy.
1: Přesně jako Země za pár let, ne?
0: Tak to teda ne. Víte, kapitáne, myslím spíš nějaké řešení, které Zemi zachrání před pádem do té černé díry.
1: No, něco mě napadá, ale bylo by to příliš riskantní.
0: No to nevadí.
1: Nebo možná mohli bychom se pokusit přeprogramovat navigační systém jejich lodi na jiný kurz.
0: No.
1: Jo, to snad zvládnu. Navíc škvarkové teď určitě bezstarostně spí, takže si ani ničeho nevšimnou. A místo do černé díry odtáhnou Zemi zase zpátky ke slunci. Až vám řeknu, zmáčknete tenhle knoflík. Do té doby necháte vše na mě. Dobře?
0: Dobře.
2: Pomalu zrychlujeme a vydáváme se blíž ke škvarčí lodi. Vlétáme pod lano, na kterém Zemi táhnou, a skrýváme se v jeho stínu. Zatím o nás nikdo neví, ale pro jistotu zhasínáme všechna světla vně i uvnitř hvězdoletu. Zapínáme tichý chod. Lano nad námi měří v průměru víc než fotbalové hřiště a z jeho kovového těla visí liány zrezlých provazů. Vyhýbáme se jim a jako netopír v pralese kličkujeme téměř úplnou tmou pod železným příkrovem. Zpomalujeme. A okolí se začíná rozjasňovat, jak se blížíme k raketovým motorům. Zatímco můj globus převáželi škvarkové v popelářské plechovce, teď se před námi valí vesmírný křižník velikosti bezmála Pražského hradu. Přilétáme těsně k němu. Na jeho zádi vřou čtyři nafialovělé motory a jejich teplo cítím i za dvířky helmy, kterou jsem si doma vyrobil z mikrovlnné trouby. S čelami raší kapky potu a najednou chápu, jak se cítí popcorn, když začíná praskat. Proč jsem si já trouba nevyrobil helmu třeba z lednice? Oblétáme motory a přistáváme na plášti škvarčího bitevníku. Jeho povrch je pevný, ale děravý jako gigantický ementál. Plný záhybů, křižovatek a slepých cest. Ze všech stran na nás zírají oblá okna a v pokojích za nimi leží bezvládně hromady harampádí, zaprášený nábytek, rozbité televize, obaly od křupek nebo vyvrácené stromy. Spíš než bitevník je to mezihvězdná skládka, která se letí vyprázdnit do černé díry. Kolem panuje klid. Škvarkové o nás pořád nevědí.
1: Krišpíne, blížíme se k povrchu lodi. Takže já jdu ven a vy zůstanete tady.
0: A co mám dělat?
1: Jen poslouchejte tuhle vysílačku. A až vám řeknu, tak zmáčknete tenhle čudlík.
0: Jasně, tenhle čudlík. To snad zvládnu.
1: Jdeme na to.
2: Kapitán vystupuje ve skafandru na povrch. Očividně ho už dlouho nevytáhl ze skříně, protože se kolem něj tvoří oblak šedého prachu. S naším hvězdoletem ho jako pupeční šňůra pojí ocelové lano. Stěžka našlapuje a vyhýbá se jámám. Rozhlíží se a teď skáče do jedné z těch tisíce šachet vedoucích pod povrch lodi. Lano, kterým je připojen k hvězdoletu, se odmotává. Kapitáne, slyšíme se? Probíhá vše v pořádku? Přepínám.
3: Ano, slyším vás a přibližuji se k navigaci křižníku. Přepínám.
2: Rozumím, končím, přepínám. Lano se odvíjí dál. Teď se naviják zastavuje. Kapitán se pravděpodobně naboural do navigace a nejspíš už mění kurz lodi směr sluneční soustava. Jde všechno tak, jak má? Přepínám. Co se to děje? Ze šachty teď vyšlehl asi 5metrový plamen. Kapitáne, slyšíme se? Haló? Kapitáne, co se děje? Přepínám. Teď z ní vyletěly kusy orvaného plechu. Všude začala blikat rudá světla a laserový paprsek zběsile šacuje prostor. Škvarkové o nás určitě vědí. Kapitáne, slyšíte mě? Přepínám. Neodpovídá. Teď další erupce vyprskla ohnivý jazyk z šachty a na jeho špičce letí kapitán, jako by ho poháněl božský ohnivý prd. Mačkám tlačítko a náš hvězdolet prudce nabírá rychlost. Kapitán na laně vlaje jako uhlík vystřelený z ohně. Pomocí navijáku se dostává dovnitř hvězdoletu.
1: Chryšpine, uhaste mě! Přestaňte vysílat a radši vezměte do ruky hasicí přístroj!
2: Ano, kapitáne!
1: To je úleva.
4: Je mi to moc líto, ale bohužel se mi navigaci nepodařilo přeprogramovat. Když jsem očrouboval její výkon, bylo potřeba odstranit ochranný okruh. Jednoduše řečeno, musel jsem přestřihnout jeden drátek. Buď modrý, nebo červený. No, jaký byste přestřihl?
2: Nevím, no asi ten modrý.
4: No právě, ten modrý. Jenže já přestřihl červený, čím jsem navigaci vyhodil do vzduchu. Teď už není možné kurz změnit. Moc mě to mrzí, ale loď letí přímo do černé díry.
2: Ne.
4: No,
2: musí existovat nějaké řešení. Nemůžeme ji nechat spadnout do černé díry. Mysli. Krišpíne, mysli. No tak. No honem. Honem, prosím, mysli. No, geometrie, vlastivěda, matematika, zeměpis, pravopis. Ne, pravopis teď ne. Přírodopis. No tak, prosím. Mysli, Krišpíne, mysli. Kapitáne?
4: Ano?
2: Kapitáne, planety se točí kolem vlastní osy, že?
4: Jistě. Kvůli tomu je na Zemi noc a den.
2: Mhm, takže Země se točí kolem vlastní osy, říkáte.
4: Mm-hmm.
2: No pane jo, kapitáne, mě něco napadlo. Co když využijeme toho, že se Země točí? Roztočíme ji ještě rychleji a lano, na kterém ji škvarkové táhnou, se ukroutí a přetrhne. Co myslíte, šlo by to?
4: No asi ano, ale jak?
2: Jak? Pomocí téhle vysílačky.
4: Děláte si legraci? Pomocí vysílačky chcete roztočit planetu? Víte, elektromagnetické záření nedokáže...
2: Ne, počkejte, nechte mě to vysvětlit. My touhle vysílačkou dokážeme lidem na Zemi říct, co mají dělat. Když všichni na Zemi zatlačí ve stejnou chvíli stejným směrem, možná se nám podaří Zemi zrychlit. Co myslíte, půjde to?
4: No, teď nevím. Ale pokus omyl je taky vědecká metoda, ne? Jdeme na to! Stejně nám nic jiného nezbývá.
2: Jdeme na to! Vy, kteří nás teď slyšíte, věnujte pozornost tomuto hlášení. Škvarkové táhnou planetu Zemi na laně do černé díry a my se ji společnými silami pokusíme z toho lana utrhnout. Roztočíme Zemi rychleji a já vám teď řeknu jak. Jednoduše, všichni ve stejnou chvíli zatlačíme stejným směrem. Zatlačíme tam, kam se Země sama točí, to znamená do zdi směřující na východ. To je ta zeď, za kterou normálně vychází slunce. Víte, kde vychází slunce, ne? Dobře, víte, takže do téhle zdi tlačte. Jestli jste připraveni, tak prosím vstaňte. Než se do toho dáme, tak se protáhněte, protože určitě bude potřeba všechna vaše síla. Snad jí bude dost. Už jste protaženi? Teď se nasměrujte ke zdi, která vede na východ. Máte? Máte to? Snad ano. Pro začátek uděláme malý pokus. Postavíte se čelem ke zdi, potom se proti ní rozběhnete a tlačíte. Dobře? Tak, pokus za 3, 2, 1, teď! Kapitáne, viděl jste to? Země se pohnula, trochu se pohnula!
4: No jo.
2: Věřte nám, my to z vesmíru vidíme. Teď už víme, že to možná půjde. Ale prosím, zapojte se i vy, kteří jste doteď seděli. I malá síla může pomoct zachránit Zemi před pádem do černé díry. Takže teď už to zkusíme na ostro. Jste připraveni? Rozběhněte se proti východní zdi a tlačte, dobře? A pojďme všichni na 3, 2, 1, tlačte! Kapitáne, vidíte to? Země se zase pohnula. Zabírá to. Začíná se točit a lano se kroutí. Lano se kroutí, tak zaberte. Ještě trochu. Nepřestávejte, tlačte. Točte zemi dokola. Na laně už se začínají dělat uzly. No tak ještě kousek. Tohle přece už nemůže dlouho vydržet. Ještě trochu. No, už se trhá. To lano se trhá a země se točí. A přece se točí a točí se rychleji. Utrhla se od škvarčí lodi a nabírá kurz do sluneční soustavy. Zachránili jste zemi před pádem do černé díry. Kapitáne Kvarku, my to dokázali. Teda oni to dokázali. Země je v suchu.
4: Země je v suchu. Ale my jsme v louži. Vidíte to, co já?
2: Vidím. Ale to je...
4: Ano, to je škvarčí flotila.
2: A oni?
4: Nám určitě nepřišli pogratulovat, že jsme to dokázali. Jsme obklíčeni.
5: Zajímá tě, kdo čtení napsal a natočil?
6: Chceš si poslechnout další příběhy?
5: Jdi na web Radio Junior.cz

přetrhl drát. Mám tušení, že jsem se přestal ptát, snad ze strachu, co mi odpovíš, nebo z pocitu, jestli se

0: že jsem puchtík s pasem královským.
1: Radio Junior.

lach, lach, lach, lach, lach, lach, lach. Jedna lachtaní rodina rozhodla se, že si vyjde do kina. Jeli vlakem, metrem, lodí a pak tramvají a teď u kina vesmír lachtají. Lachtaní úspory dali dohromady, koupili si lístky do první řady. Táta lachtan řekl, nebudem třít bídu a pro každého koupil pytlík a raší.

nehezky a tak lachtaně si vyjeli na grotesky. Těšili se, jak bude veselo, když zazněl gong a v sále se setmělo. Co to ale vidí jejich lachtaní zraky, sníh a mráz a sněhové mraky. Pro veliký úspěch změna programu, dnes dáváme film ze života lachtanů.

Skočil ze sedadla, nevídaná zlost ho popadla. Proto jsem se netrmácel přes celý svět, abych tady v kyně mrznul jako turecký med. Tady zima, doma zima, všude jen chlad, kde má chudák lachtan relaxovat. Nedívte se té lachtaní rodině, že pak rozšlapala.

Sedí s klidem, rychle zasedni. V zápětí fistulí zavolá mě k tabuli. Ty kluko nezbedná, máš to zase za jedna.

0: Na nic jsem nečekal a čepici jsem popad.
1: A je.
0: O, jak jsem byl v pyžamu, tak jsem rychle vypad. A je.
1: A je.
0: Zdrhám, slyším bagra, jak se z okna dere. Otočím se a on toužící, všechno kolem žere.

0: Počkej.
1: Hele, Vendelí, nezdržuješ. Už jsi jednou byl.
0: No jo.
1: Bojíš se hodně?
0: Středně.
1: Jak je to středně?
0: No, vršek by šel a spodek nechce.
1: Jen pojď.

0: ptakopiska jmenuje se Takopisčátko.
1: A štěňátko Klokana jmenuje se
2: Klokaňátko.
3: A štěňátko Ježury
4: Ježurátko.
0: A štěňátko Kasuára

0: štěňátko anakondy jmenuje se
1: Anakondátko a štěňátko jaguára.

0: vibrátor.
1: Co?
0: Ne.
1: To ne, to ne.
0: Má zuby, takže ješkátor.
1: Ježulátor.
0: Ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne. Prostě ješkátor.
1: Hele, a co? Ježkoláček.
0: Ježkoláček. Ješkátor. Ne, ne, ne. Ješkátor.
1: Ne. A ješkolačka.
0: To je jasné. Ješkátor říká.
1: A vidíte to, Marie?

0: Posloucháš Rádio Junior.
1: Jsem hodný a pracovitý.

že pejsek uvařil koťátku. Povídám, povídám druhou, jak princ byl žebráka sluhou. Povídám, povídám třetí, že Sněhurka má 7 dětí. Povídám, povídám čtvrtou,

0: ti.
1: Děkuju, děvečko, že jsi tak hodná. Dneska to vínečko vyjunknu do dna.
0: Proč máš tak velké oči, baby?
1: To mám, Karkulko, proto aby... To abych tě lépe viděla.
0: Proč máš tak velké uši, baby?
1: To mám, Karkulko, proto aby... To abych tě lépe slyšela.
0: Tobě narostly fousy, baby.

0: Tak jsem tady kvůli tomu, děvčeti. Dneska se tu možná bude stříleti. Stůj, babo! Teď tu ti šelmo!
1: Tak já nevím. Povídám stůj a on si lehne.
0: Je přihranej. Tak jsem tady kvůli tomu, děvčeti. Teď bych ale potřeboval věděti. Není-li v břiše, tak buďte tiše.
2: Není-li v břiše, tak buďte tiše.
1: Tady je, tady je. Snad nám ještě ožije. Vím, co s tím, vím, co s tím.
0: Já jí z vlka vyprostím.
3: Pozor tam uvnitř!

0: se svou babičkou.
1: Vystrašenou cervičkou.
2: I když jsem jen prostý holub, připravil jsem vlka o lup. Ještě tě zpět.